dnešní hodinku Oldies jsme my dva v ostravském rozhlasovém studiu OP1, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk, pracovně nazvali Forrest Gump podruhé. Kdo poslouchal před 14 dny, tomu je to jasné, opět namídneme bez dlouhých řečí americký rock a pop použitý ve filmu Forrest Gump. A hned od začátku budeme hrát po dvojicích.

The Beach Boys jste samozřejmě poznali a Sloop John B. si možná pobrukovali s nimi. Aby ne, u nás tu píseň zpíval Pavel Novák s pěkným textem Vladimíra Čorta. Jimi Hendrix přidal Dylanův song All Along the Watchtower, vtipálek a zloděj v textu představují pravděpodobně dvě společenské třídy. V další dvojici písní si tu druhou asi zabroukáte také.

Přiznám se, že ten první song The Doors Soul Kitchen jsem nikdy neslyšel až při přípravě playlistu. Jim Morrison jej napsal jako oslavu kalifornské restaurace, kam prý často chodil. California Dreamin' to byly samozřejmě The Mamas and the Papas. Tento jejich první hit u nás anglicky naspívali The Rebels a jako instrumentálku hrál orchestr Václava Zahradníka.

Dozněla další dvojice písní, The Buffalo Springfield připomněli svůj největší hit For What It's Worth. Předčasem v této hodince zazněl a o čem je, už se vysvětloval. Valčíček Jackie DeShannon What the World Needs Now is Love byl v roce 1965 jejím prvním zásahem do Top Ten a složila ho věhlasná autorská dvojice Bekerek David. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Tvůrci filmu Forrest Gump našli zřejmě v písních skupiny The Doors zalíbení. Jen tak si lze vysvětlit, že nahrávky The Doors se v seznamu použitých písní objevují celkem pětkrát. Slyšeli jste Hello, I Love You a People Are Strange z třetího a druhého alba skupiny. A vlastně jsem ještě neřekl, že po celou hodinku jsme ve druhé polovině 60. let.

Ano, to byli The Doors po čtvrté, co znamená to break on through to the other side, česky proraste na druhou stranu, to si vykladači textů této skupiny představují různě. Skupina Jefferson Airplane k tomu přidala píseň Volunteers, kterou lze chápat jako protest song proti odvodům do Vietnamu a názor, že mladí Američané by mohli být vlasti prospěšní jinak.

Ve Forrestu Gumpovi zazněla také skvělá verze songu Hey Joe v podání Jimiho Hendrixe a Where Have All the Flowers Gone Pete Seegera. Obě tyto písně mají české verze, možná se vám jejich texty při poslechu amerických nahrávek vybavily. A neméně známé písně vytvořili další dvojici v playlistu. Uslyšíte Scotta McKenzieho a skupinu The Birds. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

San Francisco u nás zpíval Pavol Hamel se skupinou Prudy. Turn, Turn, Turn si u nás ti šťastnější mohli hrát doma ze suprafonské licenční desky, která byla vydána v roce 1970 ve spolupráci s Gramoklubem a Hi-Fi klubem. Blížíme se ke konci, poslední dvojici tvoří skupina The Fifth Dimension a zpěvák Nilsson. Říkat názvy písní už se mi zdá zbytečné.

oldies.ostrava@rozhlas.cz je e-mailová adresa, 723 102 513 je SMS-kový kontakt. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine, byl prý původně jen zástupný text dnešního zavíráku, ale nakonec v písni Joy to the World skupiny Three Dog Night zůstal. Autor prý hodně popíjel, kdo ví, jak to všechno bylo. Ať tak či tak, vychutnejte si ten hit, další oldies vám nabídnu zase za týden.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníku, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budu tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
3: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
2: Jaké bylo léto?
3: Ach, horké.
2: Ano.
3: To je pravda. Ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků z Carmen a pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
2: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
3: ano,
2: to jezero. Proč ne?
3: Mně to stačilo.
2: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopovím. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poslušila, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. Já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromů, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, ano, vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No, tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra,

0: A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže, Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
1: Ano.
0: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život. Že on se zdolal sám.
1: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip možná.
0: Ano, jenom jednou.
1: A vy jste slyšeli
0: jenom jeden.
1: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka. Vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku. Tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta. A chtěla bych poděkovat panovi Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mařovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím hodová ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v Četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Jo, já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si hrát to koupal kerejvů, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme to nedělali vůbec nic. To ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jim vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička, pohano, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víš, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído, sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvětový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menčík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Hezky. Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem ji uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jako, že jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady
4: jsem
2: úplně hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl. Já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem, tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. Ale už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, bukty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně.
2: Tedy. Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let, teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč seš proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libíčka, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 leta vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Mějí vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi první roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Kričíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak děkuji. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, vidět a na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to a ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča za chvilku rozmýšlá a povídá, že víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a jsem tam do toho cinkě za tým klenkáčkem. Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
7: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
7: No, no jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
8: Bo.
7: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev v koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
6: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu. 15 let si na to čekal, teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historik, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže jo. Bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Táu, nemluvného.
3: Ano. Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali. Pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly. A my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, Mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je dál a hlasuje?
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuji, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsou z Moravy, tak tu Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak, patrujte.
1: Vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáři a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Víš, já jsem myslel, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: v klipu víš, ještě, no. Jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam mám vlastně jako tuzemoček. Tuzemský rumeček, jako, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té Kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak samozřejmě uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan a nahrýval jsem se vlastně, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby, no a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té, no, do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecky, ne? Umělecky myslím. Humoriáda.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na okraji Prostějova se včera střetl motorový vlak s popeláři. 7 lidí se zranilo. Olomoucký kraj podpoří více než 4 miliony korun dobrovolné hasiče. Šumperk varuje před podvodnými SMS-kami o pokutách za parkování. Začaly opravy rozhledny na pradědu. Oblačno až polojasno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. 7 lidí se ve středu zranilo při střetu motorového vlaku s popelářským vozem na okraji Prostějova. Na místě zasahovala také letecká záchranná služba, řekla mluvčí záchranářů Lucie Mikisková. 3 lidé utrpěli středně těžká zranění, šlo hlavně o zlomeniny. Při nehodě motorový vůz částečně vykolejil školu. Škodu drážní inspekce vyčíslila na více než 8 milionů korun. Doprava na trati byla 6,5 hodiny zastavena. Motorový vůz se podařilo vrátit na koleje kolem 18. hodiny, uvedl mluvčí Zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Olomoucké hejtmanství rozdělí sborům dobrovolných hasičů 4 miliony 300 tisíc korun. Peníze jsou určené hlavně na nákup vozidel. Podle hejtmana Ladislava Okleščka z hnutí ANO dotaci získali všichni žadatelé.
2: Jednalo se o dopravní automobily, kterých jsme schválili 11, tak jak bylo požadováno. Jedna cisterna, která je schválena do Bludova, a jeden požární přívěs.
1: Před podvodnými SMS-kami, které se vydávají za upozornění na nezaplacenou pokutu za parkování, varuje Šumperk. Zprávy obsahují odkaz, na který ve vlastním zájmu neklikejte, upozorňuje mluvčí města Jana Kaněvová.
3: Odkaz vede na podvodnou stránku, která může požadovat zadání údajů k platební kartě. Doporučujeme na podobné SMS nereagovat a neklikat na uvedené odkazy. Pokud si lidé nejsou jistí, zda je výzva k úhradě pokuty skutečná, mohou si pravost ověřit přímo u městské policie Šumperk.
1: Začala oprava rozhledny ve vysílači na pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka byla ve špatném stavu, teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače. Restaurace ale funguje.
4: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
5: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikacích. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na záoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
6: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
5: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Z hory praděd Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: V 17. kole Moravskoslezské fotbalové ligy ve středu Blansko remizovalo s Polankou nad Odrou 1-1, Zlín B s Uherským Brodem také 1-1. Hodonín porazil Olomouc B 2-0, Karviná B prohrála s Frýdkem Místkem 0-3, Hranice s Unií Hlubina 1-4. Slovácko B přehrálo Vrchovinu 3-1, stejně tak Vítkovice Uničov 3-1, Zbrojovka Brno B Vsetín 5-0, Artis Brno B Havířov 2-0. Tabulku vede Artis Brno B před Frýdkem Místkem a třetím Bčkem brněnské Zbrojovky. Olomouc B pátá, Uničov šestý, Hranice aktuálně 13.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18, povane slabý, během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nákladní auto se srazilo s dodávkou na dálnici D35 ve směru na Olomouc. Nehoda se stala za exitem Lipník nad Bečvou za 292. a půl.

chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáři. No a nachystány jsou písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Olympic a právě teď bude zpívat Vaby Daněk. Dobré ráno.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná síru pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se vyvedl hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom svýšík najmou čukáš. Jo, kdo chce zvednout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom svýšík najmou čukáš. Jo, ahoj.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, dobrou chuť, jasný dáte-li právě teď. No a společně teď můžeme také zaspomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava. Tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. 5. nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 3. září, svátek má Bronislav a Bronislava, vše nejlepší. Je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, na léto jde stáří, no dnes mraky, sluníčko i ojedinělé přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 15 stupňů. Jirka je doma, za chvilku bude snídat, přeji dobrou chuť. Uničov, teplota 14,5 stupňů. To hlásí Radek, ten se chystá do práce, ať se v ní daří. A 13,5 stupně Úsov, napsala Hana. Děkuji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 5:30, dobré ráno. V duchu 140. výročí narození legendárního francouzského varhaníka a skladatele Marcela Duprého se tentokrát ponese tradiční olomoucký varhaní festival. Začíná dnes a do 17. září nabídne posluchačům 6 koncertů. Většina z nich bude v chrámu svatého Mořice, ve kterých jsou jedny z největších varhan v Evropě, proslulé Englerovy varhany.
1: Úvodní koncert bude patřit olomouckým umělcům. V české premiéře provede akademický sbor Žerotín pod taktovkou uznávaného sbormistra a dirigenta Pavla Koňárka mši pro Notre Dame, proslulého britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixa. Mimochodem, toto jméno si zapamatujte, ještě se k němu vrátíme. Zazní i pašiová symfonie Marcela Duprého v podání varhaníka a dramaturga festivalu Karla Martinka.
2: Slavíme kulaté výročí narození Marcela Dupré, což byl vynikající a věhlasný varhaník, skladatel, ovlivnil obrovskou spoustu dalších varhaníků.
1: V dalších 5 koncertech vystoupí interpreti s mezinárodním renomé, například varhaník Královské kaple ve Versailles Jean-Baptiste Robin, hlavní varhaník kolínské katedrály Winfried Bönig, uznávaná španělská varhanice Loreto Aramendi i světově proslulý mistr improvizace David Brix. Svůj videopozdrav už přes pořádající Moravskou filharmonii Olomouc poslal s předstihem přímo ze své domovské katedrály svatého Jana v New Yorku, s tím, že se těší na závěrečný koncert olomouckého varhaního festivalu.
3: I very much look forward to welcoming you and to seeing you at the concert Thursday the 17th of September. We'll see you there.
1: Proslulé Englerovy varhany, nástroj s 8012 píšťalami, si s předstihem vyzkoušel dramaturg festivalu Karel Martínek. Nástroj patří k největším svého druhu v Evropě a v současnosti si stále drží prvenství v počtu rejstříků. Podle hlavního varhaníka chrámu svatého Mořice Jiřího Stodůlky je nástroj v dobré kondici a týden po posledním ladění a servisu. Ani Englerovým varhanám neprospěly nedávná tropická horka.
4: Na začátku července, kdy vlastně ten výkyv byl největší, tak tady na kůru bylo asi 28 stupňů, vlhkost asi 63%, takže tady to byly trošku tropy. Na tom stavu varhance to docela projevilo. Ten nástroj během dne začal dělat něco, co nikdo nechtěl, ale věřím, že to už tady nezažijeme letos.
1: Více informací o festivalu a programu a interpretech najdou zájemci na webových stránkách Moravské filharmonie. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Na železničním přejezdu na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se ve středu odpoledne srazil nákladní vůz technických služeb s osobním motorovým vlakem. Při nehodě se zranilo 7 lidí, z toho 3 z auta, informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati do Kostelce na Hané byl do večera zastaven, jezdili tam náhradní autobusy. V centru Olomouce budou řidiči od února příštího roku platit za odstavení aut i o víkendech a v pracovní dny až do 22. hodiny. Po kritice veřejnosti radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všední dny od 18. do 8. hodiny ranní zdarma. Olomoucký kraj daruje charitě Olomouc 1 400 000 korun na provoz ordinací praktického lékaře a psychiatra. Charita tyto služby zajišťuje pro lidi bez domova. Nové poštovní známky s motivy jeseníků si můžeme koupit na poštovních pobočkách. Aršík zachycuje krajinu, včetně vzácných druhů rostlin a živočichů. Ze sportu ve druhém kole extraligy házenkářů prohrál Zlín s KP Brno 26-35. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, přechodně polojasno, ojediněle čekejte přehánky, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 a slabý během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané nákladní auto budete míjet na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za exitem hranice za třístým 3,5 kilometrem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou. 2:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou z Dětín, je nejen rekreační oblastí, ale i velmi zajímavou historickou lokalitou. Stávalo tam pravěké hradiště, ve středověku pak rytířský dvůr. Další zajímavosti si poslechněte už o 9:45 v rozhlasové pohlednici Mirka Kobzy. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 3. září, svátek má Bronislava. Bronislava, vše nejlepší, za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, dobře se ovoci i vínu daří. No dnes mraky, sluníčko i ojediněle přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Litovel 14 stupňů, zatím tma, hlásí Jana a přeje všem hezké ráno. Lukáš z Přerova naměřil také 14 stupňů a zdraví z práce. Hranice 13 stupňů Celsia, všem hezké ráno a dobrou chuť ke snídaním. Vzkaz a přání od Ivety.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žloutenka, západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové, v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: dá.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Tadeáš Moravec. Dozvíte se například i to, jaké byly jeho začátky studia herectví v Anglii.
2: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem. Vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí. A vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal. Takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, které byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
1: Celý rozhovor s Tadeášem Moravcem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: obyčejnou ženu.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Zdravotnickým záchranářům z Olomouckého kraje v srpnu meziročně přibylo výjezdů. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Zdravotnickým záchranářům z regionu v srpnu přibylo meziročně výjezdů. Hygienici odhalili v létě při kontrolách dětských táborů v kraji 4 pochybení. Hejtmanství přispěje olomoucké charitě na provoz ordinací pro lidi bez domova. Oblačno až polojasno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Bezmála 5960 výjezdů měli letos v srpnu zdravotničtí záchranáři z Olomouckého kraje. Meziročně jich bylo zhruba 560 více. Posádky záchranky zasahovaly například u pádu z koně nebo uštknutí hadem, pokračuje jejich mluvčí Lucie Mikisková.
2: Jsme zasahovali už 103 výjezdů u alergických reakcí, kde hrál prim hmyz, což je enormní nárůst oproti loňskému roku. Ty čísla jsou opravdu vysoká. A dále jsme řešili třeba jedno tonutí, dále 190 výjezdů k dopravním nehodám, taky 8 výjezdů k pádům z koně a dokonce i 3 výjezdy k lidem, které uštknul had.
1: 70 kontrol dětských táborů provedli v letě hygienici v Olomouckém kraji. Nedostatky odhalili ve 4 případech, udělili za ně pokuty v celkové výši 4000 korun. Pochybení se týkala stravování dětí a zdravotnické dokumentace. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
3: Při kontrolách jsme se zaměřovali zejména na podmínky ubytování dětí, zásobování pitnou vodou, přípravu a podávání stravy, hygienické zázemí a také zdravotní zabezpečení jednotlivých akcí. Letošní táborovou sezónu hodnotíme z pohledu ochrany zdraví dětí pozitivně.
1: Olomoucký kraj daruje charitě Olomouc 1 400 000 korun na provoz ordinací praktického lékaře a psychiatra. Charita tyto služby zajišťuje pro lidi bez domova. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Lichnovského z hnutí ANO, částka pokryje zhruba 40% nákladů ordinací. Službu kraj podporuje pravidelně.
4: Myslíme si dlouhodobě, že má smysl právě proto, že odlehčuje jednak naší zdravotnické záchranné službě, jednak urgentním příjmům jednotlivých nemocnic. Jsme rádi, že tito lidé mají nějakou elementární podporu právě stran udržování či řešení jejich zdravotního stavu.
1: Úpravy Heimerlovského potoka dokončili dělníci pod Králickým Sněžníkem na severu Olomouckého kraje. Na úseku dlouhém 130 metrů vytvořili nové boční rameno a soustavu tůní. Práce stály více než 800 000 korun, pokračuje ředitel vnějších vztahů a komunikace lesů České republiky Martin Zajíček.
5: Cílem revitalizace bylo posílit přirozený vodní režim, podpořit vznik lokálního biocentra a vytvořit vhodnější podmínky pro mokřadní druhy rostlin a živočichů. Lokalita také nabízí nově pestřejší a biologicky hodnotnější prostředí.
0: Sport.
1: Wimbledonská finalistka Karolína Muchová z Olomouce deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Walterovou 6-1, 6-0 a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, postoupil po třetí za sebou do třetího kola. Přemožitele Tomáše Macháče, Brita Tobyho Samuela, porazil 6-4, 6-2, 6-4. Neuspěla Karolína Plíšková, podlehla nasazené 15. Diane Schneiderové z Ruska 1-6, 6-7. Dohrávku prvního kola zvládla Nikola Bartu. Tuňková porazila Egypťanku Majar Šarífovou 6-1, 6-2. Do akce dnes ve Flushing Meadows půjde ještě wimbledonská šampionka Linda Nosková z Přerova, která bude hrát proti Lanlaně Tararulídové z Thajska.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně polojasno, ojediněle přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a slabý během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané nákladní auto budete mít na D1 z Ostravy do Přerova za exitem hranice za 3,5 kilometrem. Pozor, odstavená dodávka je na D35 před exitem Mohelnice jich ve směru na Hradec Králové za 2,36 kilometrem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Ideální vlakové spojení s Olomoucem a celou Moravou, od severu až po Břeclav má Lednice, kde je turisty hojně navštěvovaný zámek Lichtensteinů s ojedinělým parkem v celé republice. Tak to se psalo před 100 lety v novinách, z článku, na který narazila Dita Vojnarová, to ale zdaleka tak ideálně nevypadalo.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Olomoučané, kteří chtěli do Lednice dorazit v dopoledních hodinách, museli vyjet vlakem ve 2:50 v noci a pak se celé hodiny potloukat a čekat na nádražích v Přerově a Břeclavi. Jiné spojení nebylo k dispozici, protože lokálka z Břeclavi do Lednice, celkem 13 kilometrů dlouhá, každému jinému vlaku ujížděla před nosem. Psalo se. Tak například velmi pěkné by bylo spojení rychlíkem, který přijede do Břeclavě v 9:37, tedy z Olomouce rychlíkem v 7:07. Do Břeclavě to jde velmi pěkně, leč lokálka do Lednice odjíždí v 9:15, tedy o 22 minut dříve, než přijede rychlík, a druhý vlak do Lednice odjíždí až odpoledne. Kdo dal tento ideální jízdní řád, byl jistě odborníkem na slovo vzatým a jistě mu záleželo na tom, aby do Lednice nikdo nejezdil, neboť dříve bylo vždy dosti dobré spojení. Ředitelství státních drah by mělo onoho odborníka vyznamenati a postarati se o to, aby bylo i nyní takové spojení, jaké bylo dříve.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 6:45. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Bronislav a Bronislava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. No dnes mraky, sluníčko i místy přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslice, zatažená obloha, vlhkost 80%, 16,2 stupně Celsia. Čekáme déšť. Ještě napsal Miroslav. Šternberg 14,5 stupně, hlásí Jiřina, která bude rozvářet rajčata na šťávu. A zdravím také Petra z Litovle. Ten má na teploměru 14 stupňů Celsia a hlásí skoro jasnou oblohu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno. Dítka jsou stále na začátku nového školního roku. Pomalu teď vstávají a za chvíli zamíří do školy. A právě na nich je vidět, jak člověk stárne. No, kamaráčin si nastoupil v úterý do první třídy, přitom jako by to bylo včera, co se vozil v kočárku. Další už nástup na střední. No, letí to letí. Až jsem si včera připadal star. Kdy jste si vy poprvé řekli, že jste staří? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Šumperský okresní soud bude dnes znovu rozhodovat o žádosti sériového vraha Jaroslava Hejny z Milevska o podmíněné propuštění, uvedl mluvčí soudu René Braun. Muž dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu za Mřížemi, už si odpykal 22 let a 8 měsíců. Olomoucké hejtmanství rozdělí sborům dobrovolných hasičů 4 miliony 300 tisíc korun. Peníze jsou určené na nákup vozidel. Podle hejtmana Ladislava Okleščka z hnutí ANO dostali dotaci všichni žadatelé. Před podvodnými SMS-kami, které se vydávají za upozornění na nezaplacenou pokutu za parkování, varuje Šumperk. Zprávy obsahují odkaz, na který ve vlastním zájmu neklikejte, upozornila mluvčí města Jana Kaněvová. Začala oprava rozhledny ve vysílači na Pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka byla ve špatném stavu, teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače, restaurace ale funguje. Ze sportu. Tenistka Nikola Bartuňková zvládla na US Open dohrávku s Egypťankou Majar Šarífovou a po výhře 6-1, 6-2 postoupila v New Yorku do druhého kola. Počasí na střední Moravě bude oblačno, přechodně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané nákladní auto budete mít na D1 z Ostravy do Přerova za exitem hranice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krevní plazmu můžeme nově darovat i v nemocnici ve Šternberku. Podrobnosti o tom už za chvíli. Dobré ráno, přeje 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A víte co?

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Do nemocnice ve Šternberku zajíždí od tohoto týdne mobilní odběrový tým pro krevní plazmu, zatím od tamních dárců odebíral pouze krev. Reportáže z prvních odběrů plazmy ve Šternberku natočil náš reportér Josef Čermák.
1: Už jste někdy byl na plazmě?
2: Ne.
1: Nebyl?
2: Aha.
3: Tak je to novinka tady, tak...
4: Když novinka, tak novinka.
5: Krevní plazmu Martina Langmajer daruje poprvé v životě. S darováním krve má ale bohaté zkušenosti.
6: Tady ve Štemberku chodím druhým rokem. Jinak jsem chodíval už od vojny do Olomouce. Pak jsem byl delší dobu zahraničí, no teď jsem začal za zloni.
5: Co vás k tomu motivuje?
6: Tak asi je potřeba. Tak proč ne? Když jsou zdravý zatím ještě, tak...
5: Kolik za sebou třeba máte odběrů té krve?
6: Když dohromady, co jsem začal v těch 20. No, přes 60, 70 určitě.
1: Takže toto vám dám do ruky. Během odběru budete mačkat tak, jak jste zvyklí při odběru krve. Moc se nevyčerpávejte, tady budete mačkat skoro 3/4 hodiny.
5: Na odběr plazmy stačí stejně jako u krve jeden vpich na ruce, říká zdravotní sestra Blanka Podzimková.
7: Ten odběr je delší než odběr krve, trvá zhruba tak 45 minut, ale v podstatě je to pro organismus šetrnější, protože krvinky se vrací dárci do organismu.
5: Pro srovnání, jak třeba dlouho trvá ten odběr krve?
7: Odběr krve trvá 5 až 10 minut a ten odběr plazmy 45 až 50, přijde na to, jak ten dárce pije, jaký má krevní obraz, jaký má ty vstupní data.
8: Nepamatujete si, kde tak pícháme, když máme krev? No totiž tady někde, že?
5: Mobilní odběrový tým do Šternberské nemocnice jezdí ze Šumperku, dodává Podzimková.
7: No, tak stávali jsme brzy a vyjížděli jsme teda o 5:45 z transfuzní služby Šumperk.
5: A v kolika lidech třeba, v kolika autech?
7: Přijeli jsme jedním autem, kde nás bylo 5 zdravotních sester a ještě plus pan doktor, který přijel autem sám, takže nás tady 6 zdravotníků.
5: Pro plazmu mobilní odběrový tým šumperských zdravotníků od loňska jezdí i do České Třebové. Službu tento měsíc rozšíří ještě taky do Frenštátu pod Radhoštěm. Ze Šternberku Josef Čermák, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc,

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké počasí nás dnes čeká?
2: Očekáváme, že bude oblačné počasí, přechodně může být oblačnosti méně, jako třeba teď na severu kraje, a také se odpoledne výjimečně může vyskytnout i slabá přeháníka, spíše na horách. Teploty dnes do 25 stupňů, na horách kolem 18 a vítr bude postupně mírný, západní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: I v noci bude zvětšená oblačnost a může se ojediněle vyskytnout přeháňka. Teploty v noci klesou na 16 až 12 stupňů a vítr opět slabý, proměnlivý nebo jihozápadní. Zítra bude také spíše oblačné počasí a zejména na severu v oblasti Jeseníků se může vyskytovat i slabý občasný déšť. Souvisí to s teplou frontou, ale i tam by se odpoledne měla oblačnost protrhávat, ubývat. Maximální teploty zítra 24 až 28, v nížinách na jihu může být i 29, takže to bude nejspíš nejteplejší den tohoto týdne. A vítr, ten zesílí, bude mírný, jeho západní až západní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Žloutenka, západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové, v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin, dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci, zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže volně podél trupu. S výdechem jdeme do předklonu, pány vtlačíme vzad. Pravá paže směřuje k levému kotníku a levá k pravému. Opět s výdechem stlačíme lopatky a paže přitáhneme k hrudníku. S výdechem se vrátíme do vzpřímeného postoje. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Olomouští radní upravili plánované změny v systému placeného parkování v centru města. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Nově upravené jsou plánované změny v systému placeného parkování v centru Olomouce. Spolek Trend vozíčkářů hledá dobrovolníky pro zajištění tradiční sbírky. Výstava Možným dotekem v Olomouci představuje grafiku, kresby i autorské knihy. Oblačno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V centru Olomouce budou řidiči od února příštího roku platit za odstavení aut i o víkendech a v pracovní dny až do 22. hodiny. Po kritice veřejnosti radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všední dny, od 18. do 8. hodiny ranní zdarma. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra.
2: Pracovníci spolku Trend vozíčkářů Olomouc chystají tradiční sbírku Tkaničky pro trend. Výtěžek využijí na dofinancování služeb pro lidi s handicapem a na nákup vozíků, chodítek i dalších pomůcek. Do sbírky můžou zájemci přispět během zářijových benefičních koncertů v areálu Tržnice. Spolek aktuálně hledá dobrovolníky, kteří pomůžou s jejím zajištěním. Pokračuje za organizátory Milan Papežík.
4: Bude to tradiční výběr do kasiček, takže potom areálu Tržnice se budou pohybovat dvojice s kasičkami, budou to jak dobrovolníci, tak naši vozíčkáři a budou veřejnosti rozdávat právě zasukované tkaničky, ten talisman sbírky a veřejnost bude moct přispět svým darem.
2: Dobrovolníci se můžou hlásit do 8. září. Kontakty jsou na webu spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Nové poštovní známky s motivy jeseníku si můžeme koupit v poštovních pobočkách. Aršík zachycuje krajinu, včetně vzácných druhů rostlin a živočichů. Popisuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
5: Na známkách najdeme typické motivy jeseníků. Objevují se proto Petrovy kameny, zvonek jesenický a sokol stěhovavý. Dále třeba sasanka narcisokvěta, kopišník tmavý, hvězdnice alpská, tesařík javorový a perletěvec prostřední. Poslední známku zdobí čole karpatský, sklenobíl bezlistý a vodopády bílé opavy. V Aršíku nechybí ani praděd.
2: 14 českých výtvarníků, mezi nimi laureáti ceny Vladimíra Boudníka, zaplnilo svými díly prostory Galerie města Olomouce. Na výstavě nazvané Možným dotekem se sešli autoři a autorky, pro které je papír dlouhodobě klíčovým médiem. Expozice nabízí grafické listy, kresby, autorské knihy, taky objekty vytvořené tradičními i současnými technikami. Od hlubotisku a sítotisku po inkoustový a UV tisk. Výstava potrvá do 19. září, uvedli pořadatelé.
6: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka, člen prostějovského klubu, je stejně jako Karolína Muchová z Olomouce a Linda Nosková z Přerova ve třetím kole US Open. Z posledního Grand Slamu roku vypadla Karolína Plíšková. Nikola Bartuňková prošla do druhého kola.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně polojasno, ojediněle přehánky, teploty 23 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 a slabý během dne mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Rouchané nákladní auto budete mít na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za exitem hranice za 3,5 kilometrem. Odstavená dodávka je na dálnici D35 před exitem Mohelnice jich za 2,36 kilometrem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, začínám stárnout. Včera jsem doma snad hodinu hledal křížový šroubovák, celou domu jsem ho měl přitom v kapse. No a potom jsem se dozvěděl, že syn kamarádky je už v první třídě, přitom jako by to bylo včera, co se vozil v kočárku. Kdy jste si vy poprvé řekli, že jste staří? O tom mi píšete dnes ráno na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už za chvíli, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Rezek a právě teď bude zpívat Eva Farná, se kterou jsem dělal první rozhovor před 20, 22 lety. No letí to letí, jak říkám.

0: Čtvrt na osm, dobré ráno. No kamaráči, syn nastoupil v úterý do první třídy, přitom jako by to bylo včera, co se vozil v kočárku. No další už nástup dokonce na střední. Letí to. A tak mi včera nějak napadlo a padlo to na mě, že jsem vlastně už star. A kdy jste si vy poprvé řekli, že jste staří? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Poprvé jsem si připadala stará v olomouckém akvaparku, kdy nějací puberťáci prohlásili: pusťte babču, ať se sveze na skluzavce před námi, napsala Věra z Kožušan. Já stará nikdy nebudu, říká to alespoň můj vnuk Helena z Jeseníku. Uvědomil jsem si to, když v tramvaji slečna stoupla, abych se posadil, napsal Ivoš z Olomouce. Starý je člověk natolik, nakolik se cítí, to už píše Vašek z Postřelmova. Martina z Olša napsala: do 50 úplná pohoda, loni 55 a začínám to cítit. Jsem tam si postižuji, že už něco nezvládám jako dřív, navíc vzhledově vypadám čím dál víc jako máma. Maminka. A když jste si poprvé řekli vy, že jste staří, těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Dění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je tady čtvrtek 3. září. Svátek má Bronislav a Bronislava. Vše nejlepší. Je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, na léto jde stáří, no dnes mraky, sluníčko i ojediněle přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Břeťa ze Štítu napsal jasno 8 až 12 stupňů, vítr od 1 do 14 km za hodinu, chlousky ještě rostou. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, polojasno a zatím klidno, dnes budu pokračovat ve zpracování rajčat, je jich hodně, tak je poprvé i peču, suším, obalit v cukru a zavařuji ve sklenicích zalité olejem a zavařuji je, je to fakt lahůdka, zdraví Naďa. V Javorníku máme jasno bez větří 15 stupňů Celsia, to napsal František, tak děkuji za vzkazy, další uslyšíte už do půl hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Toto výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.

na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Do čtvrtečního dne vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Z bývalých vojenských kasáren v Opavě budou nové byty. Největší armádní areál ve městě, který vznikl už koncem 19. století, se mění na čtvrť s více než stovkou bytů pro mladé rodiny. Dukelská kasárna byla dlouho prázdná a postupně chátrala.
2: Pořádný vysací zámek.
3: On by nám tam nikdo nebles.
2: Není to tak dávno, co jsme si z Pustlá kasárna prohlíželi s jedním z pamětníků. Pan Igor tady nosil uniformu až do konce.
4: No do roku 2005.
2: Jste tady sloužil?
4: No.
2: Vy jste byl důstojník?
4: Důstojník, no. Jsem tady velel jednotce.
2: Teď už ale v místech, kde se vojáci řadí k nástupu, jezdí bagry a vládnou tady zbíječky.
5: Dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
2: Potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO, že přeměna kasáren na byty se zatím týká dvou ze čtyř historických domů. Bude v nich přes 60 bytů.
5: No a tady v tom větším baráku vedle nás dělají se nové omítky.
6: No můj dědeček tady dělal vlastně důstojníka, no.
2: Paní Eva to sleduje za branou. Její prarodiče tady pracovali v době, kdy to byla kasárna původně dělostřelecká, postavená v roce 1889.
6: Ty by žasli, že to nejsou kasárna, ale že to bude rodinné bydlení. To je něco neskutečného, no.
2: První dva domy budou hotové v příštím roce. Pak se město zřejmě pustí do druhé půlky areálu a přibude další 60 bytů. Přednostně pro hasiče, lékaře, policisty a mladé rodiny. Hned vedle rostou další bytové domy soukromého investora, takže z původně opuštěné velké plochy za zdí a plotem bude úplně nová část města. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Na železničním přejezdu na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se ve středu odpoledne srazil nákladní vůz technických služeb s osobním motorovým vlakem. Při nehodě se zranilo 7 lidí. V centru Olomouce budou řidiči od února příštího roku platit za odstavení aut i o víkendech a v pracovní dny až do 22. hodiny. Po kritice veřejnosti radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všední dny od 18. do 8. hodiny ranní. Zdarma. Olomoucký kraj daruje charitě Olomouc 1 400 000 korun na provoz ordinací praktického lékaře a psychiatra. Charita tyto služby zajišťuje pro lidi bez domova. Nové poštovní známky s motivy jeseníků si můžeme koupit na poštovních pobočkách. Aršík zachycuje krajinu, včetně vzácných druhů, rostlin a živočichů. Ze sportu. Wimbledonská šampionka Linda Nosková z Přerova, Jiří Lehečka postoupili do třetího kola tenisového US Open. Nosková porazila Tara Rudíovou z Thajska 6-4, 6-2. Lehečka vyřadil Brita Tobyho Samuela poměrem 6-4, 6-2, 6-4. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, přechodně polojasno, ojediněle čekejte přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 18 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě osobní auta se nabourala na Přerovsku. V Zábeštní Lhotě nehoda se stala v centru obce. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Porouchaný autobus stojí na Přerovsku na silnici mezi obcemi Želatovice, Prusy. Porouchané nákladní auto budete mít na D1 z Ostravy do Přerova za exitem hranice za 3,5 kilometrem. Odstavené auto je také na D1 z Ostravy do Brna na 3,5 kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: V Olomouci dnes začíná tradiční varhanní festival. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. 2 minuty po 7:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl osmé, dobré ráno. V duchu 140. výročí narození legendárního francouzského varhaníka a skladatele Marcela Duprého se tentokrát ponese tradiční olomoucký varhaní festival. Začíná dnes a do 17. září nabídne posluchačům 6 koncertů. Většina z nich bude v chrámu svatého Mořice, ve kterých jsou jedny z největších varhan v Evropě, proslulé Englerovy varhany.
1: Úvodní koncert bude patřit olomouckým umělcům. V české premiéře provede akademický sbor Žerotín pod taktovkou uznávaného sbormistra a dirigenta Pavla Koňárka mši pro Notre Dame, proslulého britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixa. Mimochodem, toto jméno si zapamatujte, ještě se k němu vrátíme. Zazní i pašiová symfonie Marcela Duprého v podání varhaníka a dramaturga festivalu Karla Martinka.
2: Slavíme kulaté výročí narození Marcela Dupré, což byl vynikající a věhlasný varhaník, skladatel, ovlivnil obrovskou spoustu dalších varhaníků.
1: V dalších 5 koncertech vystoupí interpreti s mezinárodním renomé, například varhaník Královské kaple ve Versailles Jean-Baptiste Robin, hlavní varhaník kolínské katedrály Winfried Bönig, uznávaná španělská varhanice Loreto Aramendi i světově proslulý mistr improvizace David Brix. Svůj videopozdrav už přes pořádající Moravskou filharmonii Olomouc poslal s předstihem přímo ze své domovské katedrály svatého Jana v New Yorku, s tím, že se těší na závěrečný koncert olomouckého varhaního festivalu.
3: I very much look forward to welcoming you and to seeing you at the concert Thursday the 17th of September. We'll see you there.
1: Proslulé Englerovy varhany, nástroj s 8012 píšťalami, si s předstihem vyzkoušel dramaturg festivalu Karel Martínek. Nástroj patří k největším svého druhu v Evropě a v současnosti si stále drží prvenství v počtu rejstříků. Podle hlavního varhaníka chrámu svatého Mořice Jiřího Stodůlky je nástroj v dobré kondici a týden po posledním ladění a servisu. Ani Englerovým varhanám neprospěly nedávná tropická horka.
4: Na začátku července, kdy vlastně ten výkyv byl největší, tak tady na kůru bylo asi 28 stupňů, vlhkost asi 63%, takže tady to byly trošku tropy. Na tom stavu varhan se to docela projevilo. Ten nástroj během dne začal dělat něco, co nikdo nechtěl, ale věřím, že to už tady nezažijeme letos.
1: Více informací o festivalu a programu a interpretech najdou zájemci na webových stránkách Moravské filharmonie. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 3. září, svátek má Bronislav a Bronislava za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, dobře se ovoci i vínu daří, no dnes mraky, sluníčko i ojedinělé přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Hanušovice 9 stupňů, v noci zapršelo a ráno mlhavo, napsal Pavel, děkuji. Ve čtvrtek ráno je v Žárové polojasno, slabý západní vítr a při východu slunce je na teploměru 11 stupňů, napsal Tonda. Vyhlídka Brusinka Bludov hlásí, jasno, teplota 11 stupňů, pocitově 9, severozápadní vítr 5 km za hodinu, vlhkost vzduchu 88%. Dnes se těšíme na slavnostní předávání krajských ocenění za cestovní ruch, napsal Milan.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žloutenka, západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové, v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
3: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno. Kamaráčin si nastoupil v úterý do první třídy, přitom jako by to bylo včera, co se vozil v kočárku. A tak to na mě včera padlo, začal jsem si připadat star. Kdy jste si vy poprvé řekli, že jste staří? O tom mi píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Když mi pustila studentka sednout v autobuse a vlastně mě to vůbec nenaštvalo, napsala Lenka z Rapotína. Zakopla jsem u domu o schodek a řekla jsem si, je to tady, nohy už nezvedám, za chvíli zlomený krček a je vymalováno Michala z Přerova. Stará jsem si začala připadat letos, když místo žebříku používám na trhání jablek trháček anebo do výšiny vyženu manžela. Vzkaz od Lídy z Konice. Robert z Olomouce napsal, řekl jsem to v 49 letech, umřela mě manželka, měla 43, teď mám 52, vypadám na 65, všechny vlasy šedé, píše Robert. Jarda z Prostějova. Kdy jsem se začal cítit starý? Když jsem se kdysi na veteránském srazu pokoušel po požití několika dobrých doušků obalamutit jednu pěknou paní a ona mi řekla, neobtěžuj dědečku. A nebyla to manželka. No a ten stav je již bohužel trvalý i u manželky, takže dle pořekadla nemůže-li starý chlap dávat špatné příklady, dává alespoň dobré rady, napsal Jarda. Před pár dny mi bylo 50 a začalo mě vše bolet, to už píše Michal z Lipové. Když mi syn řekl, že budu babičkou, napsala Helena z Bludova. Když jste si poprvé řekli, že jste staří, těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v nemízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Olomoucké hejtmanství přispěje na rekonstrukci potravinové banky v Prostějově. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Na rekonstrukci potravinové banky v Prostějově přispěje olomoucké hejtmanství. Ve Šternberské nemocnici můžete nově darovat krevní plazmu. V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem uschlo v létě kvůli parnému počasí několik vzrostlých stromů. Oblačno až polojasno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj poskytne dotaci 200 tisíc korun na opravu budovy potravinové banky v Prostějově. Rozhodli o tom krajští radní. Podle náměstka hejtmana Martina Škurka z hnutí ANO rekonstrukce pomůže budově k lepší logistice a skladování potravin.
2: Reagujeme tím na fakt, že potřeba potravinové a další pomoci celorepublikově a potom samozřejmě v rámci Olomouckého kraje neustále stoupá. Také se daří v současné době zachraňovat více a více potravin a také roste počet spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb.
1: Krevní plazmu můžou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Od úterý tam pro ně jezdí mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se můžou objednat na předem dané termíny. Podrobnosti najdou na webu Šumperské transfuzní služby. Pokračuje tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
3: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly.
1: Správci zámeckého parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku sčítají škody po letošním extrémně horkém létě. Například velký rybník se změnil v mokřad. V areálu navíc uschlo několik desítek let starých stromů a bylo potřeba je pokácet.
4: Je to 80 až 100 let starý smrk stepilý, který přežil několik vln kůrovce, ale letošní sucho mu dalo poslední ťavku z milosti.
5: Se správcem parku Lubošem Maderem jsme si zašli do jižní části zámeckého parku.
4: Pokud dobře počítám, tak je to už pátý jedinec letos. Z těch starých stromů dva javory, jedle a dva smrky.
5: Může být ještě hůř?
4: Jenom to ne, protože pokud bude suchý podzim a suchá zima, tak možná, že na jaře se tady sejdeme znovu u daleko větších škod.
5: Zámecký park v Čechách pod Kosířem má rozlohu 21,5 hektaru a patří mezi nejcennější romantické krajinářské projekty v České republice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Odkaz Marcela Dyprého, jednoho z nejvýznamnějších varhaníků a skladatelů 20. století, bude hlavním motivem letošního ročníku Mezinárodního varhaního festivalu Olomouc. Přehlídka začíná právě dnes a do 17. září nabídne posluchačům 6 koncertů. Jejich hlavním dějištěm bude chrám svatého Mořice s proslulými Englerovými varhanami. Poprvé v historii festival zavítá taky do koncertní síně v Uničově. Pořadatelem je Moravská filharmonie Olomouc.
0: Sport.
1: V 17. kole Moravskoslezské fotbalové ligy ve středu Blansko remizovalo s Polankou nad Odrou 1-1. Zlín B s Uherským Brodem taky 1-1. Hodonín porazil Olomouc B 2-0. Karviná B prohrála s Frýdkem Místkem 0-3. Hranice s Unií Hlubina 1-4 a Slovácko B přehrálo Vrchovinu 3-1. Stejně tak Vítkovice Uničov, tedy 3-1. Zbrojovka Brno B Vsetín 5-0. Artis B Brno Havířov 2-0. Tabulku vede Artis Brno B před Frýdkem Místkem, třetím Bčkem brněnské zbrojovky. Olomouc B pátá, Uničov 6. hranice aktuálně 13.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně polojasno, ojedinělé přeháňky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a slabý během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli prohlídkám a měření jedou dělníci pravým pruhem dálnice D46 Olomouce do Prostějova. Míjet je budete u Držovic mezi 29. a 26. kilometrem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Na
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Víte, kdo nejvíc lže? No, zjistil jsem, že je to pračka, která tvrdí, že za minutu je hotovo, vypráno. Asi jste také zažili to stání před ní a vyčkávání se slovy tak ale už. No, to na Martina Písaříka dlouho čekat nebudeme. Za chvíli prověří naše znalosti o zubech v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Buty a jejich tata. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Co všechno víte o zubech? O řadu zajímavostí právě teď doplní naše znalosti Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny 2 sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem 1 roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné,

0: Existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stále zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrt na devět. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Bronislav a Bronislava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v září mnoho požárů bývá, proto se obloha dívá. No dnes mraky, sluníčko i místy přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Petr je ve Vyškově. Je oblačno a před chvílí zapršelo, teplota 16 stupňů. Bohudíkov jasno 12 stupňů Celsia, napsala Vlaďka Šternberg. 14,5 stupně oblačno, hlásí Jiřina, která otrhala rajčata a bude z nich dělat šťávu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8:30. Dobré ráno. Do nemocnice ve Šternberku zajíždí od tohoto týdne mobilní odběrový tým pro krevní plazmu. Zatím od tamních dárců odebíral pouze krev. Reportáž z prvních odběrů plazmy ve Šternberku natočil náš reportér Josef Čermák.
1: Už jste někdy byl na plazmě?
2: Ne.
1: Nebyl?
2: Aha.
3: Tak je to novinka tady, tak...
2: Když
3: novinka, tak novinka.
4: Krevní plazmu Martina Langmajer daruje poprvé v životě. S darováním krve má ale bohaté zkušenosti.
5: Tady ve Štemberku chodím druhým rokem. Jinak jsem chodíval už od vojny do Olomouce. Pak jsem byl delší dobu v zahraničí. No teď jsem začal za zloni.
4: Co vás k tomu motivuje?
5: Tak asi je potřeba. Tak proč ne? Když jsou zdravý zatím ještě, tak...
4: Kolik za sebou třeba máte odběrů té krve?
5: Když dohromady, co jsem začal v těch 20. No, přes 60-70 určitě.
1: Takže to vám dám do ruky. Během odběru budete mačkat tak, jak jste zvyklí při odběru krve. Moc se nevyčerpávejte, tady budete mačkat skoro 3/4 hodiny.
4: Na odběr plazmy stačí stejně jako u krve jeden vpich na ruce, říká zdravotní sestra Blanka Podzimková.
6: Ten odběr je delší než odběr krve, trvá zhruba tak 45 minut, ale v podstatě je to pro organismus šetrnější, protože krvinky se vrací dárci do organismu.
4: Pro srovnání, jak třeba dlouho trvá ten odběr krve?
6: Odběr krve trvá 5 až 10 minut a ten odběr plazmy 45 až 50, přijde na to, jak ten dárce pije, jaký má krevní obraz, jaký má ty vstupní data.
7: Nepamatujete si, kde tak pícháme, když máme krev? No, totiž tady někde, že?
4: Mobilní odběrový tým do Šternberské nemocnice jezdí ze Šumperku, dodává Podzimková.
6: No, tak stávali jsme brzy a vyjížděli jsme teda o 5:45 z transfuzní služby Šumperk.
4: A v kolika lidech třeba, v kolika autech?
6: Přijeli jsme jedním autem, kde nás bylo 5 zdravotních sester a ještě plus pan doktor, který přijel autem sám, takže nás tady 6 zdravotníků.
4: Pro plazmu mobilní odběrový tým šumperských zdravotníků od loňska jezdí i do České Třebové. Službu tento měsíc rozšíří ještě taky do Frenštátu pod Radhoštěm. Ze Šternberku Josef Čermák, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Olomoucké hejtmanství rozdělí sborům dobrovolných hasičů 4 miliony 300 tisíc korun. Peníze jsou určené hlavně na nákup vozidel. Podle hejtmana Ladislava Oklešťka z hnutí ANO dotaci získali všichni žadatelé. Před podvodnými SMS-kami, které se vydávají za upozornění na nezaplacenou pokutu za parkování, varuje Šumperk. Zprávy obsahují odkaz, na který ve vlastním zájmu neklikejte, upozornila mluvčí města Jana Kaněvová. Exponáty v zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku ohrožovala v letních měsících extrémní horka. Pan Martin Váňa proto požaduje při úpravách dalších prostor památky výrazně větší zastínění všech oken. Začala oprava rozhledny ve vysílači na Pradědově Seníkách. Vyhlídka byla ve špatném stavu, teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače, restaurace ale funguje. Tenisté Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka jsou na US Open ve třetím kole. Všichni uspěli bez ztráty setu. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, přechodně polojasno. Ojediněle čekejte přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý během dne mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dvě osobní auta se nabourala na dálnici D35 na obchvatu Olomouce u exitu Slavonín ve směru na Ostravu na 267. kilometru. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Kvůli prohlídkám a měření jedou dělníci pravým pruhem dálnice D46 z Olomouce do Prostějova. Míjet je budete udržovat mezi 29. a 26. kilometrem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Kdy jste si poprvé řekli, že jste staří? O tom mi dnes ráno píšete a za chvíli uslyšíte vaše další vzkazy. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Kamaráčin syn nastoupil v úterý do první třídy, přitom jako by to bylo včera, co se vozilo v kočárku. A tak to na mě včera padlo, začal jsem si tak nějak připadat star. Když jste si vy poprvé řekli, že jste staří, o tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Stará jsem se začala cítit chvíli po vysoké, kdy jsem ve středním věku nastoupila do školství a zjistila, že pro středoškoláky jsem obdoba hnědého uhlí, napsala Marie z Olomouce. V momentu, co mi přestalo jít hubnout a začala jsem přibírat po všem, napsala Majka z Litovle. Stáří to není o věku, ale o tom, jak se tělo cítí. Zatím se cítím docela dobře a to jen proto, že se stýkám více s mladšími ročníky než se stařečky, napsala Vlaďka z Bohdíkova. Zdena z Holubic. Stará se cítím, když mě něco bolí, nebo mě někdo řekne, že mi pomůže s nákupem. Není dne ani hodiny, abych něco nehledala. Někdy to najdu brzy, jindy to trvá déle a hlavně, že se to najde. Dnes ráno jsem hledala misku na mléko, kterou jsem půjčila Ježkovi, ale brzy jsem ji našla. A připadám si někdy, jak můj 96-letý praděda, který hledal fajfku a měl ji v puse, napsala Zdena z Holubic. Hezké ráno do Olomouce, poprvé jsem se cítil starý při cestě na Mariinu vyhlídku, když jsem se musel zastavit, abych to udýchal a kolem mě se prohnal tatínek s miminkem v krosně, napsal Honza. Honzo, to znám. Já už jsem také starý, šedivými vlasy i vousy a to v naší rodině táta, děda i strýc začali šedivět až po 60 a já už po 50. Tak jsem obvinil manželku, teď se chystám snídaní sám, napsal Mirek ze Sobotína. Stará si připadám po víkendu se čtyřmi vnoučaty anebo po rytí zahrady, ale jinak je to dobrý, není čas na stáří. Vzkaz od Pavlíny z Mohelnice. Hanka z Lesnice napsala, já se stále cítím na 20, jen je na nic, že už nikdy nemůžu říct, že jsem mladá, protože jsem stará. Tak Hanko, každý je tak stár, jak se cítí, tedy věřím, že jsme stále všichni mladí, i kdyby jen myšlením. Tak užívejme si každý den s úsměvem.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na dešti v září rolníku moc záleží. Dnes mraky, sluníčko i přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Konice 15 stupňů oblačno, napsala Pavlína, která dnes na oběd bude péct cukety s bramborama. Luděk z Horky hlásí 16 stupňů, chystá se do obchodu, potom bude odpočinkový den s knížkou v ruce, maximálně pozbírá spadaná jablka pod stromem. A Jeseník 16 stupňů, hlásí Andrea.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žloutenka, západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dívat svět.
1: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno. Užíváme si první dny měsíce září. Dozrávání některých druhů ovoce je v plném proudu, ale sklizní práce v září nekončí. Kde pak budeme potřebovat nůžky, pilky a motyčky. Můžeme totiž odřezat staré větve angreštu a rybízu, můžeme naočkovat broskvoně a lze také založit nové záhony jahod. A to ideálně do poloviny září. Stávající keříky bychom měli důkladně okopat, přihnojit hnojivem bohatým na draslík a podle potřeby jim dopřát i vláhu. Tak držím palce, ať se nám na zahrádkách daří i v září.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Ve Šternberské nemocnici můžeme nově darovat i krevní plazmu. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost Vilém Pospíšil. Přeji příjemný čtvrtek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Krevní plazmu můžete nově darovat ve Šternberku. V Jesenické nemocnici začíná série předporodních kurzů. Moravské divadlo Olomouc otevře sezonu Dvořákovou operou Čert a Káča. Oblačno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zájemci můžou v nemocnici ve Šternberku nově darovat i krevní plazmu. Od úterý tam pro ní začal jezdit mobilní odběrový tým Šumperské transfuzní služby. Zatím od šternberských dárců odebíral pouze krev.
2: Už jste někdy byl na plazmě?
3: Ne.
2: Nebyl? Aha.
3: Tak je to novinka tady, tak... Takže... Když novinka, tak novinka.
4: Martin Langmajer krevní plazmu daroval poprvé v životě.
5: Teďka je možnost poprvé plazmu, tak jsem se nahlásil na plazmu.
4: Pro plazmu do nemocnice přijeli zdravotníci Šumperské transfuzní služby, mezi nimi i Blanka Podzimková.
6: Musíme zabalit všechen materiál, jako je ten jednorázový set, jehly, zkumavky, obvazový materiál. Přijeli jsme jedním autem, kde nás bylo 5 zdravotních sester a ještě plus pan doktor, který přijel autem sám, takže nás tady 6 zdravotníků.
4: K odběrům se zájemci můžou registrovat na internetu. Ze Šternberku Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Zdravotníci Jesenické nemocnice nabízejí rodičkám předporodní kurzy. Začínají dnes, potrvají do poloviny října. Součástí kurzu bude taky téma duševního zdraví v těhotenství. Pokračuje mluvčí nemocnice Hradka Miloševská.
7: První lekce bude věnovaná bondingu, kojení a šestinedělí pod vedením dětské sestry a laktační poradkyně. O 2 týdny později se účastníci kurzu zaměří na resuscitaci novorozence a kojence s hlavní sestrou záchranné služby Olomouckého kraje. Říjnový program nabídne praktickou přípravu na porod s porodní asistentkou a přednášku lékařky z oddělení ARO o možnostech analgezie a anestezie u porodu při císařském řezu.
1: Dívčí hrad na Bruntálsku dokončil první část oprav tamního bytového fondu. Obec má hotovou rekonstrukci 5 bytů. Mají nové podlahy, omítky, elektřinu i sociální zázemí. Do roku 2028 chce radnice opravit dalších 5 bytových jednotek.
8: Dívčí hrad se stará o celkem 67 obecních bytů. Obec schání peníze na rekonstrukce z dotačního programu na podporu znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje. Práce zatím vyšly na téměř 4 miliony korun, ale většinu nákladů pokryly dotace. Z Dívčího hradu Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Moravské divadlo Olomouc otevře tento pátek sezónu premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. Režie rodinné inscenace se ujal Dominik Beneš. Hudebně i herecky náročné role Divoké a krásné Káči se zhostila Anna Morijová a v Olomouci debutující Lenka Schallenberger. Speciálním hostem inscenace je emeritní členka Moravského divadla Magda Málková, která během své kariéry v různých inscenacích této Dvořákovy opery postupně stvárnila všechny ženské role, řekli zástupci divadla.
9: Sport.
1: Wimbledonská finalistka Karolína Muchová z Olomouce deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Boulterovou 6-1, 6-0. Postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola, stejně jako Linda Nosková z Přerova poté, co porazila Lanlanu Tararudíjovou z Thajska 6-4, 6-2. Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, postoupil po třetí za sebou do třetího kola. Přemožitele Tomáše Macháče Brita Tobyho Samuela porazil 6-4, 6-2, 6-4. Neuspěla Karolína Plíšková, která podlehla nasazené 15. Diáně Schneiderové z Ruska 1-6-6-7. Dohrávku prvního kola zvládla Nikola Bartuňková, porazila Egypťanku Majar Šarífovou 6-1-6-2.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně polojasno, ojediněle přehánky, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a slabý během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dopravní značení upravují cestáři na dálnici D35 na obchvatu Olomouce na sjezdu 276 Holice ve směru na Lipník nad Bečvou. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kraj.
9: Krásný čtvrtek, je 3. září, pár minutek po 9. hodině a vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví Vilém Pospíšil. Kromě hudby vám Český rozhlas Olomouc nabízí spoustu reportáží a zajímavých reportáží samozřejmě. Co vás čeká v příští hodince? Ukážeme vám, jak vyhnat ze svého domu někoho, koho tam určitě mít nechcete. Asi vám neporadíme s nějakou návštěvou neohlášenou víkendovou, kterou byste nejraději neviděli, ale poradíme vám, jak se bránit, když vám hmyz, dřevokazný hmyz, napadne dřevěné konstrukce vašich domů. U staveb zůstaneme i v té další reportáži, vydáme se totiž do Opavy na kompletní přestavbu historické základny dělostřelců, se podíváme, no a připravena je další pohlednice, kterou vám Mirek Kobza pošle tentokrát ze Zdětína. Tak krásný poslech.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

Karton na oborek, a taky porcelán. Sa pôda.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Michal Tučný a jeho Medicine Man, to je píseň, která právě dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Takového dřevo Medicine Mana byste možná mohli potřebovat, pokud se vám doma na půdě objevují hromádky jemných pilin nebo slyšíte v tichu takové podivné chroupání. V takovém případě s vámi totiž ve dřevěných částech vašeho domu žije i dřevokazný hmyz. Jak potvrzuje David Kocián ze šumperské firmy, která se právě sanacemi těch napadených dřevěných součástí domu zabývá, není to nic neobvyklého, dokonce ani u novostaveb. Jak v takovém případě postupovat, jaké máte možnosti, i o tom si budeme povídat v následující reportáži.
1: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už z pily, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a stejně jim to kouše. Jo.
2: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
1: Ano, ano.
2: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. Kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá?
1: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části. Jo. Tam to je míň finančně nákladný. No. První bychom se tam na to měli dojet podívat, my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat, jo. Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat, jo. Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
2: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
1: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo. Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky, anebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
2: Tím vlastně zpevním tady to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
1: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
2: Jak je to třeba se záklopem, právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
1: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
2: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
1: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
2: Ještě mě napadá, mluvil jste o tom, že i dřevo, které dnes koupíme nové, může být napadeno. Dá se to nějak takto ošetřit ještě předtím, než s tím začneme stavět?
1: Jasně, vlastně, jak jsem popisoval, vlastně tak ten gel dokáže a i vlastně se tam dá dát ta poloviční dávka. Tím pádem se dá udělat jako kdyby prevence. Pokud v tom nic není, tak nic nového se do toho nenalítne a pokud v tom už jsou nakladený vajíčka, tak oni nebudou někde hluboko, oni budou v centimetru ve dvou. Tím pádem tam se mi dosákne ten gel a zničí mi to i ty vajíčka. A bože, kdyby tam ty vajíčka byly nakladeny hlouběji, tak oni jak se začnou budit, tak oni se budou chtít vykousat ven a tím pádem oni nakoušou tu účinnou látku, ten insekticid a ten je jak kdyby zahubí.
2: Ještě úplně na závěr, spousta lidí topí dřevem, nenosíme si tak trošku ty škůdce domů potom s tím dřevem.
1: Hodně často to tak bývá, no. Donesi si jenom to, co vlastně momentálně stopíte a zbytek si necháváte ideálně venku, jo. Chápu, že každý to chce mít suchý, ale pokud to nechce si to dotáhnout, tak to je jediná možnost, no.
2: Ze šuperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, Žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Co dělali Hanáci v minulosti?
3: A jak se baví dnes?
2: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
3: Největší národopisné oblasti na Moravě.
2: Představí seriálek
3: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je 3. září, čtvrtek, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a to, že je čtvrtek, znamená, že se pomalu, ale jistě blíží 1. zářijový víkend a já věřím, že dokud to počasí ještě takhle vydrží, tak spoustu z vás vyjede někam na chaty, tak pro vás už za malou chvíli bude zpívat Xindl X píseň Má chata můj hrad. Za malou chvíli se ale podíváme na největší opavskou kasárnu, která bývala před lety největší opavskou kasárnou. Potom byla dlouho prázdná, teď se mění na novou bytovou čtvrť a na kompletní přestavbu historické základny dělostřelců se do Opavy vydáme hned po písničce.

0: Ondřej Ládek neboli Xindl X právě zpíval v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Z bývalých vojenských kasáren v Opavě budou nové byty. Největší armádní areál ve městě, který vznikl už na konci 19. století, se mění na čtvrť s více než stovkou bytů pro mladé rodiny. Dukelská kasárna byla dlouho prázdná a postupně chátrala.
1: Pořádný vysací zámek.
2: Aby nám tam nikdo nevlez.
1: Není to tak dávno, co jsme si spustlá kasárna prohlíželi s jedním z pamětníků. Pan Igor tady nosil uniformu až do konce.
3: No do roku 2005.
1: Jste tady sloužil?
3: No.
1: Vy jste byl důstojník?
3: Důstojník, no. Jsem tady velel jednotce.
1: Teď už ale v místech, kde se vojáci řadí k nástupu, jezdí bagry a vládnou tady zbíječky.
4: Dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
1: Potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO, že přeměna kasáren na byty se zatím týká dvou ze čtyř historických domů. Bude v nich přes 60 bytů.
4: No a tady v tom větším baráku vedle nás dělají se nové omítky.
5: No můj dědeček tady dělal vlastně důstojníka, no.
1: Paní Eva to sleduje za branou. Její prarodiče tady pracovali v době, kdy to byla kasárna původně dělostřelecká, postavená v roce 1889.
5: Ty by žasli, že to nejsou kasárna, ale že to bude rodinné bydlení. To je něco neskutečného, no.
1: První dva domy budou hotové v příštím roce. Pak se město zřejmě pustí do druhé půlky areálu a přibude další 60 bytů. Přednostně pro hasiče, lékaře, policisty a mladé rodiny. Hned vedle rostou další bytové domy soukromého investora, takže z původně opuštěné velké plochy za zdí a plotem bude úplně nová část města. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Cyndi Lauper a její Time After Time, píseň, která právě dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. O rekreační oblasti a zajímavé historické lokalitě z Dětín si nemusíte nechat jen zdát, jak bude za chvíli zpívat Jakub Smolík, ale za pár minut vás tam vezme také Mirek Kobza a dozvíte se, že tam stávalo pravěké hradiště a ve středověku potom rytířský dvůr. Další zajímavosti už za chvíli v rozhlasové pohlednici.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Žloutenka západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
0: Přímo z místa.
2: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu Park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková vám poradila, že když zabloudíte, tak zavolejte. Já věřím, že s Českým rozhlasem Olomouc nezabloudíte. A když, tak třeba do vesnice z Dětín na Prostějovsku, která je místem, které opravdu stojí za návštěvu, a třeba tam i zabloudit. Netýká se to jen rekreačních lokalit, ale i samotné obce, kde i podle vykopávek sídlili lidé už v době kamenné. Více už teď prozradí Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Z Dětin na Prostějovsku patří k vyhledávaným rekreačním oblastem. Do katastru vesnice patří například Bělecký mlýn, tak se tady turisté zastavují často. Z Dětin však ale nejsou jenom ty atrakce kolem mlýna nebo chatové osady, které mají své počátky už ve 20. letech 20. století, ale také zajímavé dějiny. O dávné minulosti zdejšího kraje asi nejvíc vypovídají vykopávky na takzvaném Bílovickém hradu. Ten se tyčí přímo nad Běleckým mlýnem. Toto pravěké hradiště nad opuštěným lomem bylo osídleno už v mladší době kamenné. Později tady sídlili i lidé platěnické kultury, kteří již znali tajemství výroby železa. Zajímavé je, že hradiště, mimochodem velmi rozsáhlé a opevněné vysokým valem, bylo využíváno i ve středověku jako sídlo tehdejší šlechty. A právě z těch dob možná pochází legenda o hradu, který se zde propadl do země kvůli prostopášnostem svého majitele. Jeho dcera prý dodnes, jako bílý přízrak s karabáčem, chodí po hradišti a hlídá, aby někdo duchů, kteří se propadli do pekla, z tohoto očistce neutekl. V historických pramenech se nám pak z Dětin objevuje k roku 1368, kdy jakýsi Jakub Bělík prodal svůj zdejší lán Marovcovi ze Zdětina. To jen dokazuje, že tehdy byly majetky v obci rozděleny mezi více držitelů. Nejstarší zprávy mluví také o zemanském dvoře v obci. Dle něhož se prý jmenoval také rytířský rod Zoubků ze Zdětina. Měl stát na místě domů číslo 30 a 32, v jejíž byly ještě v 19. století patrné zbytky starších staveb. Podle legendy byl prapředek tohoto rodu jménem Zub vojákem a sloužil v křesťanském vojsku při bojích proti pohanům v dnešním Polsku. Při jedné z bitev prý zachránil svého hejtmana tím, že pohanovi, který jej stahoval z koně, utnul celou ruku. Hejtman mu prý za to u krále vymohl erb s dvojicí držících se rukou, jednu v červeném a druhou ve zlatém poli. Rod Zoubků ze Zdětina se rozrostl po Polsku i po velké části Moravy a moravská větev vymřela po meči 25. srpna 1625 Vilémem Bohuslavem Zoubkem ze Zdětina, po přeslici pak Kateřinou Alžbětou, která zemřela v Brně 15. července roku 1636. Panský dvůr byl také zrušen, konkrétně v roce 1785, a jeho pozemky byly přiděleny novým osadníkům. Součástí dnešního Zdětina je také někdejší vesnice Nechutín. Ta tvořila západní část současné obce a od roku 1843 byla nejprve dobrovolnou, od roku 1919 pak už úředně potvrzenou součástí dnešní aglomerace. V roce 1843 byla také na návsi postavena kaple svaté Anny. Malebná bílá stavba je dodnes ozdobou Zdětina. Jinak vesnice byla ovšem vždy přifařena do nedalekého Ptení. Zajímavé je, že letopočet na desce nad vchodem kaple udává jako rok zbudování až 1847. Pomník padlých v první světové válce postavený před kaplí byl později doplněn o pomník padlých legionářů z obce a následně i zemřelých účastníků odboje za druhé světové války. Další významnou budovou vesnice pak byla škola postavená v roce 1876 prý za jediný rok. Dnes v této budově sídlí obecní úřad a také knihovna. Jak už bylo řečeno, součástí obce je i Bělecký mlýn, stojící na samotě u řeky Romže, nejsevernější části katastru. Jsou o něm zmínky už v 16. století a sloužil jako mlýn až do roku 1928, kdy vyhořel a na jeho místě bylo postaveno výletní centrum. Před druhou světovou válkou zde prostějovský továrník Pirolt zřídil hřebčín. Rekreaci tak slouží toto místo už 90 let. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát ze Zdětína, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je 3. září, čtvrtek, vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za pár minutek je tady 10. hodina, to znamená aktuální zprávy, no a potom už pořad Apatika Českého rozhlasu Olomouc, která vám prozradí, na která rizika je třeba myslet při cestování. Možná se někteří z vás vydávají ještě na nějakou pozdní dovolenou, teď v září. Žloutenka, západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, ale třeba i vzteklina. Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky Veroniky Hvizdové v pořadu Apatika už za pár minutek. Krásný poslech.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Placené parkování v centru Olomouce se změní. Desítky nemocnic v Česku chtějí zaměstnance z Filipín. Nabídku kroužků pro děti dnes představí v Přerově. Oblačno až polojasno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V centru Olomouce budou řidiči od února příštího roku platit za odstavení aut i o víkendech a v pracovní dny až do 22. hodiny. Po kritice veřejnosti radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všední dny, od 18. do 8. hodiny ranní zdarma. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra.
1: Nedostatek personálu pomůžou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Thomayerovy nemocnice v Praze. V Krnově pak půjde o 10 zaměstnanců pro dlouhodobě neobsazené nelékařské pozice, jako jsou fyzioterapeuté nebo radiologičtí laboranti.
3: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
4: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
5: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
4: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Zábavné odpoledne pro děti a rodiče hostí dnes rekreační areál Laguna v Přerově. Zástupci střediska volného času na akci představí zájemcům nabídku kroužků. Akce začne v 16 hodin, pokračuje ředitelka střediska Blanka Mašková.
6: Chceme vlastně rodičům poskytnout i dětem ještě nějaké takové hravé odpoledne. Zároveň seznámení s našimi pedagogy, můžou si v jednotlivých stanovištích vyzkoušet své dovednosti nebo vědomosti a zároveň se zeptat na kroužky, které zajímají a do kterých by k nám chtěli třeba přijít.
1: Odkaz Marcela Dyprého, jednoho z nejvýznamnějších varhaníků a skladatelů 20. století, bude hlavním motivem letošního ročníku Mezinárodního varhaního festivalu Olomouc. Přehlídka začíná právě dnes a do 17. září nabídne posluchačům 6 koncertů. Jejich hlavním dějištěm bude chrám svatého Mořice s proslulými Englerovými varhanami. Poprvé v historii festival zavítá také do koncertní síně v Uničově. Pořadatelem je Moravská filharmonie Olomouc. Sport. Tenista Jiří Lehečka, člen prostějovského klubu, je stejně jako Karolína Muchová z Olomouce a Linda Nosková z Přerova ve třetím kole US Open. Z posledního Grand Slamu roku vypadla Karolína Plíšková. Nikola Bartuňková prošla do druhého kola.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně polojasno, ojediněle přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 a slabý během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dělníci opravují vozovku silnice první třídy číslo 46 mezi Horní Loděnicí a Lipinou na Olomoucku. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsou-li právě 4,5 minuty po hodině 10, máme-li čtvrtek dopoledne a je-li úplně konkrétně čtvrtek 3. září 2026, potom je dobře, že máte puštěno a po prázdninách, po reprízách zase opět nové premiérové živě a kontaktně vysílané vydání poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Ano, ano, živě, kontaktně a interaktivně se tedy opět budete moci určitě zase ptát, zajímat, informovat. Můžete opět po prázdninách aktivně a živě oslovit hosty, odborníky ve studiu Českého rozhlasu Olomouc i v kontaktní poradně Apatika. No a pakliže by vás zajímalo cokoliv spojeného se zdravím, s riziky, s možnou ochranou, prevencí, třeba kde ve světě se opravdu hodí jaká očkování, můžete se na to a nejenom na to, můžete se na cestovní medicínu poptat dnes v Českém rozhlase Olomouc živě, konzultovat s paní doktorkou, která se cestovní medicínou zabývá. Pozor, zopakujeme si tedy po prázdninách opět kontakty, jak, kde, kdy se můžete ptát. No neváhejte, neotálejte s posláním SMSky, tedy na číslo 723 70 33 51. No a brzy bude následovat také výzva, možnost k nám přímo živě a aktivně zavolat na telefonní spojení 221 555 444.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Někdo to možná tak říkajíc vyhmátl, až vychytal. Na chvíli se nám v tuzemsku lehce ochladí, poměrně běžný pro někoho preferovaný turnus v září bude dneska možná výhodnější. Spousta z nás ještě zamíří více či méně na jich. Zatím teplem, kterého tedy jsme si užili letos poměrně pěkně i v Evropě, v centrální až severní. Takže ať už člověk cestuje více či méně úplně dodála vpryč do světa. Nakonec cestuje se opravdu pořád víc celoročně, nemluvě o těch koncích světa, které si sami říkají o navštívení později, z podzima, v zimě. Prostě exotika. Možná, že pak opravdu ty opačné konce světa, ty vzdálenější dálavy, si zase říkají o přípravu, ochranu, plánovanou a vybranou správně a včas, o profilaxi, o přípravu na cesty. No a co teprve dovolená na lodi, plavby kolem světa, možná případně nový trend vyhledávání těch turnusů, těch časů, míst trošku v klimaticky výhodných, vhodných podmínkách. Bludovská praktická paní doktorka a zároveň odbornice na cestovní medicínu, paní doktorka Veronika Hvizdová, je pevně doufám teoreticky připravena na všechny možné cestovatelské podněty. Moc vás pěkně vítáme, hezký dobrý den, paní doktorko Hvizdová.
2: Dobrý den.
1: A díky, že jste i k nám dneska z Bludova přicestovala, pěkně vítáme. No, máme za sebou i v tuzemsku a po celé Evropě mírně řečeno zajímavé, klimaticky zajímavé dny a týdny. Možná si budeme muset zvykat. Měla byste prosím třeba ze světa, třeba díky cestování, cestovní medicíně, jakékoliv tipy, rady do budoucna. Možná ty budeme potřebovat každé léto do horka, do vedra a třeba i potom, až pojedeme za tou exotikou. Hodit se to může jak v tuzemsku, jak jsme poznali v červenci, v srpnu, tak potom na těch cestách do dálav. Jak zvládat horko, paní doktorko?
2: Já myslím, že naše republika na to není aktuálně úplně uspůsobená. Třeba ten jih Evropy tento zvládá už delší dobu a je na to lépe připravený. Tady rozhodně platí ty obecná doporučení dodržovat pitný režim. A myslím si, že do budoucna určitě budeme muset zavádět víc klimatizace do všech veřejných budov. A já to třeba osobně plánuji i do svojí ordinace praktického lékaře, protože letos v létě jsme pochopili, že takhle to dál nepůjde.
1: Užili jste si. No co ještě z toho zdravotního hlediska. Tak ano, budeme pít, no ale na druhou stranu člověk pak pochodí pořád každých 5 minut čurat, no.
2: To tak, určitě.
1: Tak akorát zvolit tam množství těch tekutin, co ještě, klimatizace, dobře?
2: Určitě bychom měli zvolnit nějakou fyzickou aktivitu, dodržovat odpočinkový režim, neměli bychom se nějak přemáhat. Zvláště pacienti, kteří už mají nějaká chronická onemocnění, například onemocnění srdce a cév toho kardiovaskulárního aparátu. Tam potom v těch teplejších částech dne určitě není doporučeno vycházet. A je teda lepší se zdržovat v nějakých chladnějších místnostech.
1: To je prý dokonce někde i v pracech odborných cestovně medicínských vyčísleno a nebo odhadnuto kvalifikovaně, že infarkt si můžu přivést ven na cesty a že na dovolené spíš než infekce, možná menšina, nás může potkat právě nějaká ta vleklá chronická nemoc, kterou si už přivážím, je to tak?
2: Určitě. Tady toto riziko je větší než v podstatě onemocnit nějakým infekčním onemocněním během cest. Co se týče nějakých průřezových studií, tak my víme, že v podstatě 80% cestovatelů umírá během cest na nějaké onemocnění, většinou teda jsou to nějaké úrazy nebo vraždy, sebevraždy. V případě těch chronických onemocnění nebo infekčních onemocnění, které můžeme nějakým způsobem dopředu předvídat, je to pouze 20%. Takže my v rámci toho cestovního poradenství se zaměřujeme v podstatě na tu menší část, kterou můžeme našimi přípravami ovlivnit.
1: A kombinace praktický lékař, třeba v Bludově, a odborník na cestovní medicínu je dobré, protože víte stav toho pacienta dlouhodobě chronicky?
2: Určitě. Já se snažím i proaktivně během preventivních prohlídek se ptát svojich pacientů, jestli cestují, kam cestují, co mají v plánu přes léto, a využívat vlastně ten běžný kontakt toho praktického lékaře k tomu, že bychom se třeba připravili na ty cesty.
1: Provádíte cestovně medicínskou depistáž mezi svými pacienty, co chodí k vám jako k praktikovi, třeba do té bludovské ordinace. No a já jsem si ještě říkal, že bychom mohli i pro divy.

0: diváky na sociálních sítích a na internetu ve video záznamu s paní doktorkou Veronikou Hvězdovou zmínit něco k cestování specificky leteckým. Předpokládám, že jiné pomalejší zdroje se toho týkat nebudou. Jetlag, pásmová nemoc, cestování přes časová pásma. Nevím, jak vy to zvládáte, ale myslím, že spousta posluchačů se říká ajej, ta dovolená a takhle daleko a několik hodin a několik možná desítek hodin v letadle. Jetlag, jak na jetlag? Co děláme dobře, co děláme špatně? Jaké máte vy zkušenosti?
1: Jetlag v podstatě vzniká, pokud cestujeme více než přes 3 časová pásma. Tady v tom případě bychom se rozhodně během cest měli vyvarovat alkoholu nebo použití kofeinových preparátů. Měli bychom se oblíct do nějakého pohodlného oblečení. Obecně se nám cestuje lépe na západ, možná je to dáno historicky. A na ten východ se nám cestuje trošku hůře. Na východ, pokud by to šlo, bychom měli volit spíše lety, které jsou v noci. Na ten západ je výhodnější volit denní lety. Pokud bychom chtěli, dá se použít melatonin. Tady to použití není úplně standardizováno, protože se nejedná se o léčivý přípravek, je to pouze doplněk stravy. Tím pádem tam nejsou nějaká závazná doporučení. V USA doporučují teda melatonin při příletu do té cílové destinace používat před spaním po dobu maximálně 4 dnů. To rozpětí je tam relativně velké právě proto, že se jedná o ten léčivý přípravek, tak je tam od 0,5 mg až do 5 mg. A říkám, nejsou na to jakoby úplně studie takhle.
0: Já jsem hodně četla, pro někoho to může být překvapivé až paradoxní, vyspat se na tu cestu. Naspat se, předspat se.
1: Určitě. Můžeme posouvat v podstatě spánek, může to být někdy výhoda. Před tím letem na východ můžeme třeba usínat o 1 až 2 hodiny dříve, už vlastně se takhle připravovat na tu cestu, při té cestě na západ.
0: Takže spíš se adaptovat na ten režim té země.
1: Přesně tak.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Cestovní medicína. No, my jsme tady říkali, že spíš si vezeme nějaké svoje vlastní dlouhodobější chronické vleklé onemocnění, třeba srdce, cév, a může nás to bohužel třeba i z cestovního stresu potkat, překvapit na té cestě nebo v té destinaci. Takže, jak paní doktorka Hvizdová říkala, spíš si přivezeme nějakou nemoc, tedy z domu, z tuzemska, si ji vyvezeme, exportujeme, ale svoji vlastní, no, typicky právě nemoci srdce a cév, asi, protože já jsem četl různé články, že tam ta procenta jsou možná až paradoxně překvapivá, že většinou nás to může potkat na těch cestách. No tak, jak říkám, ideální kombinace. Praktický lékař, který zaléčí, kompenzuje tlak, srdíčko a tak dále a tak dále. No a praktická doktorka, paní doktorka Veronika Hvizdová z Bludova, se ovšem specializuje také na cestovní medicínu a má zkušenosti i ze západu, tedy z Německa, je to Reisemedizin, to je vaše sféra. Tak, no a my jsme si ale říkali, že určitě taky budeme mluvit o těch právě specificky potom cestovatelských až exotických, třeba infekčních nemocech, rozbách, rizicích, protože je dobře o nich vědět. A třeba i z takového pragmatického, praktického hlediska, že mě třeba do té země nebo na letiště někam nemusí pustit, když nemám nějaké povinné očkování.
1: Určitě.
0: Můžete udělat lehký přehled teď do rozhlasu, jaká očkování kde vyžadují vyloženě, ale se můžou i mě jako pacientovi pak hodit, ochránit mě.
1: Určitě. Já bych možná začala tak, jak to řeším u svých pacientů. V podstatě pokud někde plánujete letět nebo jet na nějakou delší destinaci, je dobré domluvit si teda poradenství v tom centru cestovní medicíny nejlépe 4 týdny před tím plánovaným odjezdem, aby se to stihlo tak nějak s předstihem a v pořádku, aby tam nebyl žádný stres.
0: Takže měsíc ideální.
1: Měsíc lhůta. Ideálně. Někteří pacienti chodí jakoby těsně před odletem, není to úplně ideální. Ty protilátky potom v té době odletu tam nemusí prostě ještě být. Pokud tedy cestujeme, tak většinou kontrolujeme první ty klasická očkování, které máte i tady v České republice. První, co kontrolujeme, je vždycky tetanus. Máte ho aktuální, nemáte ho aktuální. V rámci té cestovní medicíny se spíše snažíme držet ten nižší interval v době 10 let od toho posledního přeočkování.
0: Takže tam je rozptyl 10 až 15,
1: je tam,
0: ale vy přesně jste u té nižší hladiny
1: je
0: raději.
1: Je tam rozptyl 10 až 15 let, ale pokud cestujete do destinací, kde to zdravotnictví není tak, jak jsme zvyklí, jak tady u nás v Evropě, tak spíše držíme ten rozptyl 10 let. Je to z toho důvodu, že pokud ten pacient má nějaké poranění, které jde do hloubky, tak tam se mění ten přeočkovací interval a ten pacient vyžaduje již očkování po 5 letech. Z tohoto důvodu úplně nechceme, abyste někde během těch cest potřebovali ještě očkování proti tetanu. Proto kontrolujeme vlastně primárně toto očkování a přeočkováváme to s tím intervalem 10 let. Další takové úplně nejběžnější, nejčastější očkování, které určitě budete potřebovat, i když pojedete třeba do Prahy nebo do Brna nebo do Ostravy, je žloutenka typu A. To jsme viděli v letošním roce. Měli jsme tady docela problém sehnat vůbec nějaké vakcíny, jaký byl zájem, a v podstatě se vám hodí ve větší části světa. Pokud cestujete třeba i v rámci Evropy někde na Slovensko, do Maďarska nebo do Chorvatska, co se týče třeba Afriky, tak tam je promořenost na žloutenku typu až 96%. Takže pokud jezdíte takové ty oblíbené destinace Egypt, Tunisko, Maroko, Turecko, tak tam určitě se nám tady toto očkování bude hodit.
0: Takže Ačko, hepatitida?
1: Hepatitida A, ano. Někdy často se stává, že cestovatelé přijdou i s tím, že by chtěli žloutenku typu B. Tady to z toho cestovatelského pohledu nedává úplně smysl. Ta žloutenku taká typu B se nepřenáší v běžném kontaktu těch osob. Je tam potřeba opravdu výměna tělesných tekutin nebo krve, aby došlo k tomu přenosu. A záleží samozřejmě na to, co ten pacient plánuje v té destinaci dělat. Pokud máme třeba některé cestovatele, kteří jedou do Thajska sami na golf, tak tam bychom to očkování určitě doporučili, ale v takovém tom běžném cestování, kdy nám jede rodina nebo jede manželský pár někam na dovolenou, tak to není úplně nutné.
0: Žloutenky a najmě Ačko, co ještě? Tetanus a ideálně možná tetanus. V které vakcíně záškrt a černý kašel?
1: Dneska? Určitě, ano. V dnešní době je také dobré se podívat na vakcínu, dokonce i 4 vakcínu proti dětské mozkové obrně. Aha. Tady jsme dříve měli destinace jako Afghánistán, Pakistán, které jsou teda rizikové tady z toho pohledu. Tam nám těch cestovatelů moc necestuje. Ale vzhledem k tomu, jak migruje vlastně obyvatelstvo, tak Světová zdravotnická organizace zařadila mezi velice rizikové destinace, například naše sousedy, jako je Německo, Polsko, Finsko nahoře nebo Velká Británie, kde v podstatě bychom měli doporučit přeočkování, pokud to očkování proti té dětské mozkové obrně je starší 10 let, tak je tam doporučeno přeočkování, pokud jdete do těchto destinací na déle než 4 týdny.
0: Takže když se mi blíží vypršení tetanovky i v tuzemsku, tak je dobré zvážit. Buď to tu trojvakcínu, záškrt, tetanus, černý kašel, nebo 4 vakcínu i s dětskou mozkovou obrnou po celý život, pro každý věk?
1: Třeba německý Robert Koch Institut doporučuje jedno přeočkování v rámci toho dospělého věku. A tam by to mělo by se v podstatě tady tímto vystačit. Pokud máte jakoby běžné očkování v dětství, kdy jste byl očkován proti tomu poliu, a jedno přeočkování v dospělosti, tak by vám to mělo stačit. Ty doporučení té Světové zdravotnické organizace jsou tam trošičku jiná. Oni dnes v podstatě třídí ty země do 3 kategorií podle rizika toho přenosu té dětské mozkové obrny. A v podstatě v té kategorii 1, kde je aktuálně i Německo, tak by dle Světové zdravotnické organizace byste neměli vycestovat z té krajiny, pokud jste tam byli déle než 4 týdny a to očkování máte starší než 1 rok, tak by vám mohl být v podstatě zakázán jakoby výstup z té krajiny. Ale jako v reálu to zatím jako nikdo nedodržuje, tyto doporučení Světové zdravotnické organizace.
0: Promiňte, to může být pro někoho opravdu překvapivé. To je infekce, to je infekční onemocnění?
1: Ano, je to infekční onemocnění. Přenáší se to v podstatě nemocí špinavých rukou. Dříve Světová zdravotnická organizace si myslela, že toto onemocnění se nám na základě vakcinace podaří vymítit, ale vzhledem k tomu, že v některých částech světa ta vakcinace neprobíhá tak úplně, jak třeba u nás v Evropě a řekněme v rámci migrace k nám přichází i ty nemoci, které už tady jakoby dávno nebyly, tak můžeme sledovat, jak se to v podstatě jak se to v následujících letech bude vyvíjet.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: Ono i ve zprávách, v mass médiích, ale to, já jsem se teda na to soustředil, jak si profesionálně, poloprofesionálně zatížen, jak se vyskytly ty zprávičky, příjemné, nepříjemné, počteničko typu už žralokli do žravy i v Chorvatsku, už vztekli na Turecko, Egypt a samozřejmě další části a vzdálenější části světa. Komár, přenašeč, fakt nepříjemné, potenciálně rizikové západonilské horečky, pomněme Pavla Nového, herce, který to hodně propaguje, hodně o tom mluví a chytil si ji kdesi na zájezdu v exotice, ovšem kdysi dávno. No, tak by to chtělo ještě probrat teď ta zdánlivě exotická, u nás neexistující onemocnění a opravdu ty infekce a ta očkování, třeba od té vztekliny. Jak to vidí odborník kvalifikovaně, který se určitě zabývá i tou literaturou, i těmi zkušenostmi od kolegů z celého světa, či na jině z Evropy, z Německa, vzteklina. U nás oficiálně eradikována, vymýcena, nehrozí tedy u těch lesních zvířátek, ale zase poptávka teďka při sezóně záletu v letu netopíru do bytů se prý zvýšila. Člověk si možná představí, že jak po případném pokousání, tak i ta předběžná profilaxe, příprava, preventivka, že budou ty injekce do břicha zlopověstné, tak to už asi neexistuje.
1: To už se v dnešní době nedává. Všechny očkování v podstatě jdou do ramene, protože tam máme nejblíže v podstatě k těm lymfatickým uzlinám a ta imunitní reakce je poté nejlepší. Takže ani někteří pacienti, kteří vyžadují očkování do zadku, tak to už se v dnešní době taky neaplikuje.
0: Jakékoliv obecně?
1: Obecně většinou přijdou, neaplikuje se.
0: Rameno, ramínko zásadně. Ano, a tedy i na cesty ta vzteklina se hodí? Kam pak třeba?
1: Určitě. Vzteklina, vždycky řešíme riziko vztekliny. Obecně lze doporučit tu vzteklinu, pokud třeba se budeme pohybovat jako chodci, nebo budeme tam jezdit jako cyklisti, nebo máme v plánu jezdit někde na motorce. V podstatě vždycky.
0: Motorkové v poštích a tak.
1: Určitě. V podstatě, kdy máme ty nohy na zemi, se bere jako rizikový pohyb po té dané destinaci. Musíme si představit, že ne většina světa, jako my v Evropě, je ta vzteklina prostě není eradikovaná všude. Někdy se na to zapomíná, protože v podstatě někteří lidé si myslí, že když to neexistuje tady, tak to neexistuje vůbec nikde. Jo. Problém může nastat v některých třeba afrických destinacích, kdy ty očkovací látky proti té vzteklině v té dané lokalitě nemusí být ani k dispozici. Proto se tady toto také zohledňuje v případě, že jedete do některé destinace, jestli prostě tam ty očkovací látky jsou, jestli máte možnost se naočkovat. U té vztekliny je velice důležité, v jakém časovém intervalu od toho pokousání dojde k té postexpoziční vakcinaci. Čím později ta vakcinace nastane, tím nižší účinnost toho očkování. V podstatě pokud toho člověka nějak připravujeme na tu cestu, tak mu dáváme dvě dávky vakcíny v rozmezí 7 dnů. Ale pokud dojde k tomu pokousání, tak i tak by měl vyhledat lékařskou pomoc a následně dostat další dvě dávky té vakcíny. Je to z toho důvodu, že vzteklina je 100% smrtelná, nedá se to léčit. A i Světová zdravotnická organizace si tak trošičku kryje záda a z toho důvodu je tam vždycky doporučeno postexpoziční očkování.
0: A preventivně se očkuje kdy, jak dlouho před třeba odjezdem, odletem?
1: Před odjezdem, jako v podstatě kdykoliv. Řekněme, tam jsou potřeba dvě dávky s odstupem 7 dnů. My víme ale, že pokud i ten pacient by to nestíhal, přijde na poslední chvíli, tak je lepší mu dát aspoň jednu vakcínu, aspoň prostě něco, než vůbec nic.
0: Ono se to hodně zmiňovalo, ale jenom pak už se tomu ti novináři nevěnují, jaksiže v těch médiích vzteklina třeba i stran pokusání tím pobíhajícím pejskem v tom Egyptě, v tom Turecku, že jich tam je nakažených.
1: Tam jich je jakoby. Ta vzteklina tam je, ne každý pes je samozřejmě nakažený, museli byste to zvíře nějak zavřít a izolovat.
0: Jsou to divočáci
1: v té lokalitě, to není možné.
0: Nehlídaní nejsou pro očkování jako u nás ta domácí zvířata.
1: Ano, z toho důvodu je vždycky nutné vyhledat lékařskou pomoc. Následují tam potom 4 až 5 dávek vakcíny a kolem té rány se aplikuje už v podstatě hotové protilátky. Tady tohle očkování je velice účinné, nicméně není to 100% účinné. I přes tady tu postexpoziční profilaxi může dojít k tomu, že v podstatě to nebude fungovat. Je to sice velice malé riziko, riziko, ale jsou popsány v medicíně případy, kdy v podstatě tady to postexpoziční očkování už nefungovalo.
0: Takže po pokusání spíš zvolit tu prevenci dopředu. A ještě jednou tedy ta asi ty hlavní místa, ta destinace.
1: Záleží vždycky na tom riziku. Řekněme, když pojedete do Turecka a pojedete do 4-hvězdičkového hotelu, tak vám asi na týden, tak vám nebudeme doporučovat očkování proti vzteklině. Ale pokud řeknete, že jedete do Turecka, jedete tam chodit někde po horách a bude prostě tam 4 týdny někde mimo města bez nějaké lékařské pomoci, tak určitě to očkování bude doporučeno. U té vztekliny se vždycky díváme na ty rizika, na to, co je během té cesty plánováno. Třeba děti se berou jako rizikové, protože jsou nízké, to pokousání většinou je někde blízko hlavy, takže ta inkubační doba té infekce je potom kratší, protože se to šíří podél nervů a ty děti obecně vyhledávají víc ty opice nebo ty psy nebo jakákoliv zvířata a berou se v podstatě jako rizikoví pacienti tady z toho
0: malý
1: pohledu.
0: Pacient, malé tělíčko je rizikovější, ano, v tomhle smyslu.
1: Určitě.
0: To je virus, který zase doputuje k té centrální nervové soustavě,
1: ano,
0: virus vztekliny.
1: Virus vztekliny.
0: Rabies.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Tak vidíte, tak jsme to ani nepožadovali, ale hudební dramaturgie nám dodala Cesty lásek, ovšem písničku z 80. let. No, možná i nějaké sexuálně přenosné cestovatelské choroby se mohou naskytnout. Ale ještě bychom mohli určitě doporučit nějaká očkování, nějakou prevenci, profilaxi a teď třeba ještě doběhnout to, že je někde vyžadováno dané očkování, že nás tam třeba ani do té destinace nemusí pustit a ono se nám i hodí, protože oni vědí, že tam třeba té choroby je hodně a my u nás úplně nemáme, neznáme, nevíme, co od ní čekat, co taky dokáže taková nějaká exotická infekce, ale i zdánlivě obyčejná, velmi známá malárie a my ji můžeme dostat dokonce i od komáru, který se dostane na letiště.
1: Určitě.
0: Prý zkušenost z Německa, doslova, ano, paní doktorka Hvězdová.
1: Minulý měsíc v podstatě proběhla v německém tisku informace, že na letišti v Kolíně nad Rýnem zemřeli dva zaměstnance po přenosu malárie, tedy díky komárovi, který přiletěl na to letiště. Bylo tam nemoc tedy 6 zaměstnanců celkem, takže i na toto je potřeba myslet, pokud třeba někdo pracuje na letišti, nemusí sám cestovat do té destinace, stačí, když ten komár přicestuje za ním.
0: Tak to jsme se učili v biologii, komár rodu Anopheles, to je on, ano, ten rizikový, tak. To je ten přenašeč, ale zase ta západonilská horečka, to je prý přenášeno hlavně kulexem komárem, ano. Ale četl jsem, že i ten Anopheles to klidně může jaksi infikovat do nás.
1: Určitě.
0: Jaká je příprava a kam tedy specificky na letiště, na jakékoliv letiště, ale hlavně pak do těch destinací. Kam se tedy vybavit antimalariky nebo připravit se dopředu, jak to probíhá?
1: Určitě. Podle vlastně riziko té malárie hodnotíme podle dané destinace. Ty destinace jsou rozdělené do destinací s vysokým, nízkým a středním rizikem. Pokud máme vysoké a střední riziko, tak v tomto případě doporučujeme antimalarika pravidelně. Aplikují se 1 až 2 dny před odjezdem, během toho pobytu a 7 dní po příletu.
0: To jsou tabletky perorálně?
1: To jsou tabletky perorálně. Někdy to může způsobovat nevolnost. Tady v tom případě se poté radí, aby to pacienti, kteří tady tyto příznaky pociťují, jedli s jídlem, případně na noc, aby v podstatě tu nevolnost zaspali. Velice často se setkávám ve své ordinaci s tím, že lidé mají velké předsudky proti těm antimalarikům, bojí se toho, nechtějí to jíst, říkají, že z toho vznikají psychické potíže. Určitě tady některé takové antimalarika byly v minulosti. Je potřeba k tomu dodat, že tento typ antimalarik v České republice aktuálně vůbec není k sehnání, jedině pokud bychom ho chtěli dostat někde ze Švýcarska. Ale tady tyto předsudky nemají v podstatě v dnešní době opodstatnění.
0: Čili to je pozitivní informace, že jsou k dispozici ta, která nedělají žádné potíže.
1: Dělají občas teda ty nevolnosti, ale to je tak, myslím si, že toto je v podstatě něco, co se dá vydržet, nebo se tomu dá právě předcházet tím, že člověk použije ty antimalarika s jídlem. Jinak, co se týče malárie, ta je potenciálně smrtelná, bývá to velice často podceňováno. A jak bychom se měli připravit na tu malárii? Jednak tedy bychom měli mít nějaké dlouhé světlé oblečení, to oblečení lze i impregnovat dopředu. Neměli bychom se vystavovat v podstatě večer nějakému sezení venku. Je lepší se zdržovat v těch klimatizovaných místnostech, kde ty komáři nejsou. Případně pokud třeba nemáme k dispozici klimatizaci a museli jsme větrat přes okno, tak mít moskytiéry.
0: Co repelenty? Naše versus místní repelenty.
1: Ano, tady toto je velice časté téma u pacientů. A musím říct, že tady na to vždycky dodávám, že Světová zdravotnická organizace říká, že až 50% léků, neříkám, že repelentů, ale léků v Africe je falzum. Nebo to neobsahuje v podstatě tu látku, kterou má, nebo to obsahuje v nižší účinnosti. Takže tady to, že ty naše repelenty neúčinkují, za mě se nezakládá vůbec na pravdě. Záleží, kde si ten repelent koupíte. Pokud si koupíte 30 až 50% DEET, to je účinná látka, DEET, v lékárně, tak to má určitě velice výraznou účinnost. Je potřeba k tomu dodat, že v drogeriích řetězcích se tato účinná látka prodává v koncentraci zhruba asi 1%. Z toho důvodu ta účinnost nebude srovnatelná s tím přípravkem, který koupíte v lékárně.
0: Ale jít po repelentu na bázi toho DEET.
1: Ano. Přesně tak, na bázi toho DEET nebo DEET, jak chcete.
0: A koncentrovaného.
1: Koncentrovaného, čím větší koncentrace, tím vyšší účinnost. Aplikuje se to na tu kůži, kterou nemáte pokrytou nějakou látkou nebo tím oblečením. Nejlépe nejdříve aplikujete v podstatě opalovací krém a až poté nanášíte ten repelent zhruba 15 až 30 minut po aplikaci toho opalovacího krému.
0: To byla malárie, ještě nějaké pěkné infekce?
1: Infekce, které nám přenáší komáři, tak jak jste vzpomenul, západonilská horečka nebo horečka dengue. Tady u těch onemocnění bohužel nemáme specifickou profilaxi. To znamená, že ta profilaxe je úplně stejná jak u té malárie. Vyvarovat se těm komárům, nenechat se popíchat, používat ty repelenty.
0: A i dengue, i západonilská, to je přenášeno hmyzem jednoznačně, takže jsou to ti komáři, takže tahle ta ochrana.
1: Ano, přesně, ochrana proti komárům. My vidíme v dnešní době, že ta západonilská horečka i horečka dengue se posouvají do Evropy. Máme zde hlášení ze Španělska, z Itálie. Pravděpodobně s tím, jak bude v podstatě čím dál tím tepleji, jak předpokládáme, tak i tyto nemoci se budou přesouvat stále více na sever. Takže s tím to je potřeba počítat. Zase na druhou stranu, ta incidence není až tak dramatická, že bychom se teďka měli například
0: Plošně
1: očkovat třeba na horečku dengue, když cestujeme do Španělska, to určitě není doporučeno. U té horečky dengue teda existuje i specifická profilaxe, je tam očkování, tady ale volíme většinou toto očkování u cestovatelů, kteří cestují na déle než 4 týdny. Nedoporučuje se to úplně běžně všem cestovatelům, kteří jedou třeba na 2 týdny na dovolenou. Je to z toho důvodu, že ty vakcíny, tam byly 2, u té první vakcíny, řekněme, nebylo to až tak dobře snášeno a i když ta vědecká fakta tomu zatím nenasvědčují, tak pořád je tam nějaká obava, že něco takového by mohlo nastat. Z toho důvodu je tam rozhodně doporučováno očkovat proti horečce dengue u pacientů, kteří již toto onemocnění prodělali, ale nikoli u všech běžných cestovatelů.
0: Tak ještě za chvilinku bychom se mohli vydat na cesty, alespoň takto medicínsky a poradensky, kdybyste měli ještě jakýkoliv dotaz na paní doktorku Veroniku Hvizdovou. Nabízíme ještě možnost spojení živě.

0: Tak ještě jedna možná tematická píseň.
1: Pokud nás posloucháte všem živě a on air 3. září v 10.50, tak láska vždy vyléčí to, co treba. A cesty lásek jsme tady měli před pár minutami, ale ještě nás čeká no pár zastavení, uvidíme. Paní doktorka Veronika Hvězdová, praktický lékař z Bludova a odbornice také na cestovní medicínu, představte si, je vlastně jednou z mála, která dokáže očkovat také proti, teď mě se tam plete pořád ta západonorská horečka, ne, proti žluté zimnici. O to jsme mnozí ani neslyšeli, možná mnozí lékaři, ne? Vy jste opravdu jedna z mála center očkování proti žluté zimnici. Kdy pak se hodí a co dokáže taková žlutá zimnice? Co to je?
2: Určitě. My jsme teda jediné očkovací centrum na sever od Olomouce, ráda říkám. A žlutá zimnice se vyskytuje v subsaharské Africe nebo v Jižní Americe. Tady to onemocnění je jedno z mála povinných očkování, při kterém vám může být zakázán třeba vstup do země, pokud nesplňujete ty podmínky. Nebo můžete být proti své vůli na očkování na letišti. Takže toto si určitě chcete ušetřit v těchto destinacích. Je teda potřeba jít do certifikovaného centra, které má kulaté razítko na očkování té žluté zimnice. Tu žlutou zimnici je nejlépe dobré očkovat minimálně 10 dní před tím odletem, protože ten certifikát je v podstatě platný, až když vy máte protilátky v té krvi. A pokud nemáte ty protilátky, tak ten certifikát zatím není platný. Takže tam je potřeba mít ten časový odstup vlastně od toho odletu.
1: Ta nemoc jako taková, co dokáže, jaké může být podoby?
2: Ta nemoc jako taková může mít až 50% smrtnost. Je to tedy žlutá a zimnice. To znamená, že ten člověk má nějaké chřipkové příznaky a v tom konečném stádiu zežloutne. V podstatě mu odejdou játra. Patří tu mezi typy hemoragických horeček, takže to doprovází i krvácení do různých orgánů.
1: Známější kolega je ebola?
2: Ebola, určitě.
1: Je to krvácivá horečka.
2: Je to také krvácivá horečka. Na ebolu existuje také očkování, není ale určeno širší veřejnosti. Je to z toho důvodu, že je čistě specifické jenom na ten podtyp, který se aktuálně vyskytuje v Kongu a pro ty cestovatele tady to očkování není určeno, je to určeno jenom pro zdravotníky, kteří vyloženě pracují v této dané lokalitě. Ebola naštěstí tím, jak má vysokou smrtnost, tak ten potenciál toho rozšíření do dalších destinací je malý. Protože ty pacienti se naštěstí nikam nedostanou. Co se týče ještě těch povinných a nepovinných očkování, tak k tomu bych chtěla dodat, že je důležité uvědomit si, proč některá očkování jsou povinná a některá nepovinná. Ty povinná jsou většinou z toho důvodu, pokud vy to onemocnění můžete někam dál přenést, nebo pokud byste mohli ohrozit nějaké další osoby. Ty nepovinná očkování jsou v té chvíli, kdy můžete ohrozit jenom sami sebe. Z toho důvodu mezi povinná očkování patří třeba i meningokoky typu ACVY, ty se vyskytují hlavně tedy v subsaharské Africe. A povinnost je spíše, kdy vás nepustí vlastně do té dané destinace, je třeba u poutníků do Meky, což u nás aktuálně tolik pacientů není.
1: Ale tam je docela rozdíl. U nás se asi bude vyskytovat, bohužel, teda když se vyskytne meningoková infekce Bčko,
2: ano.
1: Ale zrovna v těch exotičnějších zemích jiný typ.
2: Je jiný typ. V té subsaharské Africe je podtyp Y s tím, že pokud se díváme na očkovací kalendář v dnešní době, tak ty mladší ročníky už jsou očkované proti oběma subtypům. Jsou tam dva typy vakcíny, ale aktuálně očkujeme obě dvě ty vakcíny, takže ty děti jsou chráněny proti všem subtypům. Ale ty starší ročníky by toto očkování před cestami do subsaharské Afriky určitě měly zvážit.
1: No, tak zvážíme, jestli bychom mohli cestovat zase někdy příště a pojmout to takhle pěkně propojit praktické všeobecné lékařství a cestovní medicínu. Třeba s paní doktorkou Veronikou Hvězdovou, praktikem z Bludova. Zase někdy ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Chystáte se na cesty v dohlednu?
2: Zatím teďka jsme řešili spíše takové organizační věci v ordinaci.
1: Takže budete ordinovat. Tak pozdravujte pacienty a šťastné cesty a šťastné zdravé návraty. Budeme se těšit třeba někdy příště. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Průměrná mzda v Olomouckém kraji vzrostla o bezmála 6,5%. Ve Šternberské nemocnici můžete nově darovat krevní plazmu. V Olomouci začíná tradiční varhaní festival. Oblačno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun, informoval Český statistický úřad. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 6,4% na bezmála 52 tisíc korun. Oproti celostátnímu průměru je mzda v Olomouckém kraji nižší o zhruba 6 100 korun a ve srovnání s ostatními kraji je čtvrtá nejnižší. Olomoucký kraj poskytne dotaci 200 tisíc korun na opravu budovy potravinové banky v Prostějově, rozhodli krajští radní. Podle náměstka hejtmana Martina Škurka z hnutí ANO rekonstrukce pomůže budově k lepší logistice a skladování potravin.
3: Reagujeme tím na fakt, že potřeba potravinové a další pomoci celorepublikově a potom samozřejmě v rámci Olomouckého kraje neustále stoupá. Také se daří v současné době zachraňovat více a více potravin a také roste počet spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb.
1: Krevní plazmu můžou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Od úterý tam pro ní jezdí mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se můžou objednat na předem dané termíny. Podrobnosti najdou na webu Šumperské transfuzní služby. Pokračuje tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
4: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly.
1: V Olomouckém chrámu svatého Mořice zazní dnes úvodní koncert nejstaršího varhaního festivalu v Česku. Posluchači uslyší zvuk tamního nástroje, který patří k největším v Evropě. Podle regenschoryho Jiřího Stodulky Henglerovým varhanům škodily letní tropické teploty. Nyní je už ale v pořádku.
5: Na začátku července, kdy vlastně ten výkyv byl největší, tak tady na kůru bylo asi 28 stupňů, vlhkost asi 63%, takže tady to byly trošku tropy. Na tom stavu varhan se to docela projevilo. Ten nástroj během dne začal dělat něco, co nikdo nechtěl. Každopádně potom se to dostalo do normálu, ale věřím, že to už tady nezažijeme letos. Sport.
1: V 17. kole Moravskoslezské fotbalové ligy ve středu Blansko remizovalo s Polankou nad Odrou 1-1. Zlín B s Uherským Brodem taky 1-1. Hodonín porazil Olomouc B 2-0. Karviná B prohrála s Frýdkem Místkem 0-3, Hranice s Unií Hlubina 1-4. Slovácko B přehrálo Vrchovinu 3-1, stejně tak Vítkovice Uničov 3-1. Zbrojovka Brno B Vsetín 5-0, Artis Brno B Havířov 2-0. Tabulku vede Artis Brno B před Frýdkem Místkem a třetím Bčkem brněnské Zbrojovky. Olomouc B 5., Uničov 6., Hranice aktuálně 13.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně polojasno, ojedinělé přehánky, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a slabý během dne mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Povrchovou kanalizaci opravují dělníci ve Vikýřovicích, pracují v Rapotínské ulici, věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je Pár minut po 11. hodině čtvrtek 3. září a vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vám krásný den přeje Vilém Pospíšil. Co vás čeká v příští hodině? Vydáme se na tenisové US Open, no a pokud byste letos chtěli navštívit nějaký zápas Olomoučanky Karolíny Muchové později, nestíhali byste přímo začátek, no tak moc tenisu neuvidíte. Wimbledonská finalistka zatím v New Yorku své soupeřky demoluje a její utkání netrvají ani hodinu. Podrobnosti přineseme za chvíli. Pozmeme vás také na sklářský den do muzea Rapotínské sklárny spolu s Michailou Jirouškovou z Rapotínského turistického informačního centra. To bude okolo 11:30. No a máme tady dobrou zprávu pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v pečení štrůdlu. Babské rady vám přinesou tipy a rady, jak na to. Tak krásný poslech. Do toho bude zpívat Palo Habera nebo třeba Valdemar Matuška.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Valdemar Matuška připomněl svou písní Slavíci z Madridu. Takové to letní posezení u táboráku s kytarou. Věřím, že jste to v posledních týdnech a měsících zažili alespoň několikrát. Já se na to každé léto moc a moc těším. No, pokud jste to nezažili, tak ještě máte čas. Myslím si, že nějaké příjemné teploty nás čekají i v těch následujících týdnech. Sice začalo září, ale jakoby léto pro mě ještě neskončilo, co se týče těch teplot. My se ale teď nevydáme do španělské metropole, ale až za Atlantik do New Yorku, kde olomoucká tenistka Karolína Muchová na US Open postoupila do třetího kola. Na kurtu se opět nezdržela ani hodinu a Katie Bolterovou vyprovodila po setech 6-1, 6-0.
1: Karolína Muchová ukončila tohle trápení zase ještě před úderem jedné hodiny.
2: No jo, určitě je fajn hrát takhle rychle, trošku ušetřit nějakou energii, čas a tak dál. V těch prvních kolech je na Grand Slamech důležitý, takže jsem ráda, že ty první dvě kola byly takhle rychlé.
3: Pochvalovala si Karolína Muchová, která v singlu hraje první turnaj od wimbledonského finále. Po něm podstoupila drobný operační zákrok.
2: No tak určitě jsem tam nestihla úplně to tělo připravit na 100% fyzicky a malý bolístky nebo takovou nedotrénovanost cítím, ale to, že hraju tady takhle rychlý zápasy, tak docela pomáhá.
4: Statistika jedna, co na mě vykoukla, u vás v letošní sezóně na tvrdém povrchu 24, to je, byť samozřejmě na statistiky se nehraje, ale to číslo je docela pěkné, ne, ten poměr.
2: 24?
4: 24
2: teď. Jo, tak na to, že jsem vynechala nějaký ty tisícovky, tak je to docela hezký číslo. Jsem ráda, že se mi daří na těch betonech.
3: Vyprávila v New Yorku dobře naladěná Karolína Muchová. Nerozhodili ani fakt, že pořadatelé s ohledem na všude přítomný déšť přesunuli její zápas na zastřešený kurt Louisa Armstronga a moc času hráčkám nedali.
2: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň, ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože

0: s tím deštěm, ať už včera nebo dnes, je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný, takže i to, že jsem tam neměla tolik času, tak jsem říkala, jo, chci určitě jít hrát na ten LA, aby jsme hráli ten zápas.
1: Karolínu Muchovou čeká ve třetím kole US Open souboj s domácí Emou Navarovou. Z New Yorku David Prouza, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

ABBA a Take a Chance on Me. Píseň, která, věřím vám, vykouzila úsměv na tváři. Je to taková pozitivní věc, jako většina písní od ABBY. Mě to třeba vždycky zvedne náladu, když ji slyším. Jako další bude hrát a zpívat kapela Jelen. No a takovým oslým můstkem mě přes Jelena napadlo, že vás můžu pozvat také k poslechu Českého rozhlasu Olomouc po 13. hodině, kde bude hostem Alexandry Minářové herec Tadeáš Moravec. Ten totiž v posledních dnech a týdnech je v kurzu kvůli filmu Osamělý vlk, který sleduje život a osudy stíhače RAF Josefa Františka. To byl pilot 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii a ten film přibližuje život Josefa Františka nejen jako leteckého esa z 18 sestřely, ale také jako člověka s různými vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak to je pozvánka k poslechu po 13. hodině. Už za pár minut vás ale pozveme jinam na Sklářský den do muzea Rapotínské sklárny, který bude už tuto sobotu. Pozveme vás už za 10 minut.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

To byla Madonna ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Už za malou chvíli se vydáme na Šumpersko do Rapotína, do obce, která byla známá svou sklářskou produkcí v druhé polovině minulého století. Se tam vyrábělo hlavně osvětlovací sklo. No a na sobotu tam chystají sklářský den v muzeu Rapotínské sklárny. Pozveme na něj po písničce, kterou zaspívá Pavel Bobek.

0: jak žil bych rád.
1: V muzeu Rapotinské sklárny můžete už tuto sobotu zažít sklářský den plný zajímavostí a ukázek tohoto krásného řemesla. Podrobnosti a pozvánku pro vás má Michaela Jiroušková z Rapotinského turistického informačního centra. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Sklářský den vás nečeká v Rapotině poprvé. Pojďme možná na začátek připomenout, jaká je vlastně tradice sklářství u vás v obci.
2: Sklářský den vlastně navazuje na dlouhou tradici sklářství v Rapotině. Historie místní sklárny sahá až do roku 1829 a právě díky sklářům získal Rapotin ve své době světový věhlas. Zdejší sklo putovalo nejen po celé Evropě, ale také do Ameriky a Austrálie. Dnes tuto zajímavou téměř 200letou historii připomíná právě Muzeum Rapotinské sklárny.
1: A když se teď podíváme právě na ten sobotní sklářský den, tak jaký program čeká návštěvníky?
2: Čeká nás odpoledne plné skla a tradičního řemesla. Návštěvníci uvidí ukázky foukání skla a sami si budou moci vyzkoušet třeba broušení, rytí, pískování nebo malbu na sklo. Ve 2 hodiny vlastně slavnostně otevřeme novou řemeslnou dílnu a představíme také 4. vydání knihy Františka Kašíka Rapotinská sklárna. A protože chceme, aby to bylo opravdu příjemné odpoledne, tak od 2 do 4 hodin nám bude hrát cymbálovka Primáš z Přerova.
1: Pojďme ještě tedy jednou říci, v kolik hodin v sobotu začne celý program a kde vlastně přesně najdeme Muzeum Rapotinské sklárny.
2: Tak jak už bylo řečeno, začínáme v sobotu 5. září ve 2 hodiny a celý program potrvá až do 6 hodin. Muzeum Rapotinské sklárny se nachází v Rapotině, v areálu bývalých skláren a je to přibližně 8 kilometrů od Čumperka při hlavní cestě směrem na Jeseník.
1: Pojďme ještě možná posluchače pozvat, pokud by se někteří z nich rozhodli do Rapotína vyrazit a chtěli by tam strávit třeba celý den, vyrazili by už dopoledne. Na co byste je ještě pozvala?
2: Tak doporučit mohu třeba pěší výlet na rozhlednu Bukovku, ke které vede okružní naučná stezka. Tam měří asi 7,5 kilometru a začíná i končí u Rapotinského obecního úřadu. Dále třeba hned vedle muzea Rapotinské sklárny mohou navštívit také nově otevřené klamárium.
1: Díky moc, ať se vše povede, říká Michaela Jiroušková z Rapotinského turistického informačního centra. Díky moc, mějte se krásně.
2: Taky děkuju, nashledanou a pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a věřím, že stejně jako pánové ze skupiny Nightwork máte dnes slunce v duši. Pomalu, ale jistě se blíží 12. hodina, to znamená, že se určitě někteří z vás chystáte k obědu. No a po obědě by to chtělo vždycky něco dobrého, něco sladkého, nějakou sladkou tečku. Babské rady vám dnes prozradí, jak se zdokonalit v pečení štrůdlu. Jarka Vykoupilová vám řekne, co zachrání těsto před tekoucí náplní a proč v něm nesmí chybět špetka soli.
1: Babské rady.
2: Patříte mezi milovníky štrůdlu? U ovocné náplně, která by mohla téct, je dobré rozválené těsto před plněním podsypat například strouhankou, instantní kaší nebo nastrouhanými sušenkami. Na zdravější verzi po cukrování vychladlého závinu můžete použít sušené obilné mléko, sušený slad nebo kokosovou mouku. Náplní štrůdlu existuje celá řada. Klasická jablečná nebo hrušková obsahuje 1 kilo na hrubo nastrouhaných jablek nebo hrušek, 2 hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu, 1 lžíci mleté skořice a nezapomeňte vždy na špetku soli. Vyzkoušet můžete i slanou špenátovou náplň, 300 gramů špenátu, 3 stroužky česneku, 1 cibuli, olej, 3 lžíce zakysané smetany, sůl a 150 gramů rozdrobeného uzeného tofu. Plnit můžete i klasicky, mákem, švestkami nebo zelím s uzeným.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Iveta Bartošová připomněla, že útočit byste měli láskou. Tak pokud vás dnes někdo zlobí, tak na něj zaútočte jedině láskou. Za malou chvíli je tady poledne, pokud se chystáte k obědu, přejeme vám dobrou chuť. To znamená také, ve 12 hodin jsou připraveny aktuální zprávy, no a potom písničky na přání, tak si připravte své mobilní telefony a vytáčejte číslo 221 555 444 nebo pište SMSky na číslo 723 70 33 51. Vilém Pospíšil vám přeje krásný den a krásný čtvrtek.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji je více než 45 800 korun. V Zátoru na Bruntálsku budou obyvatelé hlasovat o větrném parku. Olomoucká tenistka Karolína Muchová je na US Open ve třetím kole. Odpoledne bude oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun. Informoval o tom Český statistický úřad. Také průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
2: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
0: Obyvatelé Zátoru na Bruntálsku budou v říjnu hlasovat, jestli má obec odmítnout stavbu větrného parku na svém území. Místní referendum bude společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Projekt energetické společnosti ČES počítá se 7 velkými větrnými elektrárnami. Jejich výška má být zhruba 200 metrů. Dnes to řekla starostka obce Salome Sýkorová za SNK. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče hostí dnes odpoledne rekreační areál Laguna v Přerově. Zástupci střediska volného času na akci představí zájemcům nabídku volnočasových kroužků. Akce začíná v 16 hodin. Více ředitelka střediska Blanka Mašková.
3: Chceme vlastně rodičům poskytnout i dětem ještě nějaké takové hravé odpoledne. Zároveň seznámení s našimi pedagogy, můžou si v jednotlivých stanovištích vyzkoušet své dovednosti nebo vědomosti a zároveň se zeptat na kroužky, které je zajímají a do kterých by k nám chtěli třeba přijít. Sport.
0: Tenistka z Olomouce Karolína Muchová postoupila na US Open do třetího kola. Britku Bolterovou porazila 6-1, 6-0. Utkání pořadatelé na poslední chvíli přesunuli do arény Louise Armstronga. Obě hráčky tak neměly na přípravu moc času. Více Karolína Muchová.
4: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň, ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm je to takový nevyzpytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný.
0: Třetí kolo si zahrají i Jiří Lehečka s Lindou Noskovou. Nikola Bartuňková zvládla dohrávku a je ve druhém kole. Naopak Karolína Plíšková na Grand Slamu v New Yorku končí.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě oblačno, přechodně i polojasno, později a večer se ojediněle můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Zítra čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost, můžou se objevit slabé přehánky. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na silnici 35, když pojedete z Černotína na hranice. Stojí tam porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Počasí opět jako na houpačce nás čeká v těch následujících dnech. Dnes se bude trošičku ještě oteplovat, zítra skoro až 29 stupňů Celsia, někde i kolem 30 stupňů Celsia, no a přes víkend nás zase přejde nějaká ta studená fronta a pak by se to zase mělo vylepšit. My se na vše dnes budeme podrobně ptát, protože je čtvrtek, tak i na ten víkendový výhled meteorologů, a to nás poslouchejte po 17. hodině ve Dni v kraji. Ale do té doby ještě spousta času pro mnoho příjemného, třeba pro hezké písničky. Máte komu poslat hudební pozdrav? Znáte nějakou Broňu, Bronislavu anebo Bronislava? Jsou to jména slovanského původu. Znamenají ten, který bojuje za slávu a chrání slávu. No a pokud Broničku nebo Bronislava ve svém okolí máte, tak jim určitě popřejte, protože dnes slaví svůj svátek. Blahopřejeme i všem narozeninovým oslavencům a hlavně to zdraví, ať vás provází na každém kroku. To je moc a moc důležité. A taky trošku té radosti, třeba i s hezkou písničkou na telefonu Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444. Těší se na vás Zora Jižková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A ještě jedno telefonní číslo dlužím, 723 70 33 51. To je telefon pro vaše SMS-kové vzkazy. A pokud byste chtěli vyplnit formulář na našich webovkách olomouc-rozhlas.cz, tak i tento formulář nám do písniček na přání dorazí. Ale samozřejmě přednost ve výběru písní mají ti, kteří přímo zavolají a na telefonu 221 555 444 je teď s námi paní Hela z Bělkovic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vás ještě jednou zdravím, paní Zorinko, i Český rozhlas Olomouc.
1: Děkujeme.
2: A posluchače. Písnička Poletí do Olomouce je pro pana doktora Ladislava Pudila k jeho dnešním narozeninám, krásnému jubileu. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky. A nejen to, ale mnohem víc přejí kamarádi z Bělkovic. Pozdravujeme jeho dceru Zdeničku. Tak ještě jednou všechno nejlepší, užij si to. Vám, paní Zorinko, moc děkuji a přeji krásný a příjemný den. Děkuji.
1: Blahopřejeme panu Pudilovi z Českého rozhlasu Olomouc. A vy jste vybrala písničku, velký hit, slovensko-chorvatský Srdce do Koráne a posíláme rádi. Naschledanou.
2: Děkuji pěkně, nashledanou.
1: A pěkný pozdrav letí také k narozeninám, které slaví právě dnes. Milé tetě, je to Růža Čendrlová z Pňovic. Milá Růženko, všechno jen to nejlepší přeje Bátka a babička. Blahopřejeme do Pňovic Růžence Čendrlové a už nám přicházejí také první SMS-kové vzkazy, ale na ně se podíváme zase za chvilku a těšíme se na další z vás na telefonu písniček na přání 221 555 444.

0: Pojďme k dalším hitům v těch dnešních čtvrtečních a třetích zářijových písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Do Lomnice u Rýmařova, tak zdravíme, paní Staňka je s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku bych chtěla nechat zahrát. Jindřiše do Kroměříše, zítřejším jménám a Ladičkovi Stovačova s kanárkama. V Lidušce.
0: Do Jeseníku. Z Olomouce nebo do Jeseníku.
1: A Zdeničce a Jiřímu, Janě a Jiřímu Doroštění, Zdeničce z Holubic a všem domovům a nemocným přeji všem hodně zdraví a štěstí. A tahle písnička a to přání platí pro vás, pro Český rozhlas Olomouc. Děkuji vám.
0: Děkujeme také. Vy jste vybrala Děti slunce, tak trošku toho sluníčka do duše si pustíme. Zpívat bude Eva Dvořáčková a Václav Ševčík a Surf. A paní Staňko, písnička i pro vás. Nashledanou.
1: Nashledanou. Příjemný den.
0: Děkujeme všichni tady přítomní a zúčastnění a krásný den a také vám. No je
1: krásný. My tady máme podmračeno.
0: Aha, tak my tak na střídačku. Chvíli mráčky, chvíli sluníčko, ale zase máme jakési horko. Tak to si člověk asi nevybere.
1: Ale to je dusno venku.
0: Tak, musíme zvládnout to, co je.
1: Ano.
0: Spoustu pozdravů. Nashledanou. A přidáváme další vzkazy, teď už SMS-kové. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro našeho kolegu Slavka Matusinského, který nostalgicky vzpomíná, že Český rozhlas Olomouc poslouchal s námi v bývalém zaměstnání. Slavkovi Matusinskému zahrajte pokud možno nějakou písničku od Vysacího zámku. Posílají kolegové z Hartie. Tak, milí kolegové, pokud byste chtěli konkrétní kapelu, konkrétní písničku, třeba zrovna od Vysacího zámku, tak nejjistější je, když nám rovnou zavoláte. Telefon jednoduchý 221 555 444 a jistota je to proto, že právě ti, kteří nám zavolají, tak mají přednost ve výběru písniček, tak jako před chvílí paní Staňka z Lomnice. Takže pana Slávka Matusinského v každém případě zdravíme. Písnička letí také pro paní Inge Bouškovou na Bukovici. Dnes slaví narozeniny. Drahá Inge, přejeme hlavně hodně zdraví. To ti přejí vnoučata a pravnoučata. A krásná písnička k dnešním narozeninám letí také paní Růžence Čunderlové z Pňovic. Růženko, všechno jen to nejlepší. Pevné zdraví, hodně štěstí, žádné problémy. To vám přeje Alena.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
2: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Teď zdraví naši cestovatelku, je to paní Marta z Havířova. Dobrý den, vítejte.
3: Krásné, nádherné, čtvrteční odpoledne. Zorinko, já vás zdravím, zdravím tam. A i pana Jirku Matěju.
1: Děkujeme,
3: moderátory.
1: Vyřídíme.
3: A jestli Renek poslouchá, Jančík, tak Renečku, Martička taky vás zdraví, protože už nejste moderátor, máte svůj osobní život, to vám ze srdíčka přeji. Zdravím všechny do Olomouce i okolí Olomouce, protože volávají tam aj odešat. Jo, takže všem vám přeju, aj všem oslavencům, přeji vám a dětem taky přeji krásný nový rok školní, aby poslouchali ve škole, aby prostě se naučili moudrosti, aby nekoukali jenom do těch tabletů, notebooků a počítačů, protože mládí a dětství strašně rychle letí. No a lidičky, já vás nechci nikoho poučovat. Já jsem rodačka z Krnova, ale jak cestuji všude, tak mě se nelíbí, a to řeknu otevřeně, jak jsem jeval aj předevčírem, jsem denně na výletě, nejvíc na horách, jak lidi cestují všude možně do zahraničí. Já jsem jim říkala aj předevčírem, já vám to nezavidím, jenom cestujte. Ale proč, když se vrací, nadávají na Českou republiku? Já říkám, lidičky, žijte, žijte si, kde chcete, hlavně nesmíte nadávat. A když se vám tu nelíbí, když se odstěhujte, když máte svobodnou vůli.
1: Vy jste, paní Markyčko, při té příležitosti a v tomto duchu vybrala i písničku Pavliny Filipovské Proč se lidi nemají rádi, tak my ji posíláme. Mějte se hezky a pěkné cesty
3: hezky
1: přejeme.
3: Zorinko,
1: nashledanou. Pěkný pozdrav posíláme také paní Pavle Trojanové z Vrbna pod Praděrem. Pavli, přejeme k narozeninám hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku. To přeje Františka s celou rodinou. Blahopřejeme Pavlínce Trojanové z Vrbna. A pan Břeťa Píska ze Štítu zdraví všechny na 106,8 FM. Červená voda hlásí, rostou bedle a já mám 30 klousků, lovu zdar. Blahopřejeme, pane Břeťo. A ještě jeden pozdrav a bude veršovaný od paní Zdeničky z Holubic. Chtěla bych nechat zahrát vám stanice Dolomnice, Heli do Uhelné, Františkovi od Brna, fotbalistům a hokejistům Olomouce. Já vám přeji pevné zdraví, každá výhra, ať se slaví, štěstí, ať vás provází stále a vyhráváte neustále. Od námahy, ať se vám červenají líčka a všichni máte stejná trička. Prohra, ať vás všude mine, tričko máte každý jiné. Puk vám stačí jenom jeden, hlavně, když je správně do branky veden. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Děkujeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Mariana Vojtka si za chvilinku pustíme jeden krásný hlas. Vybírala paní Jaroslava Skrnova v Českém rozhlase Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Krásného rozhlasu Olomouc. Paní Zorinko, vám moc krát děkuju, že jste mi tu písničku našla, i když jsem nevěděla správný název.
1: Jo, chytrá inteligence, ta ví všechno, paní Jaroslavo, já ne, tak, to stroje.
2: Jenom moc krát děkuji. Písničku bych chtěla zahrát mojí sestřičce paní Evice Pastorkové z Olomouce, která má velké zdravotní problémy. Tak ji přeji hodně, hodně zdravíčka. Potom paní Zdeničce z Unčova, momentálně v Olomouci na LDNC. Potom paní Lidusce Siglové z Dobravice a paní Evičce ze Strukova s manželem a panu Ládičkovi s Kanárkama. Děkuji vám moc, ještě jednou písnička je i pro vás.
1: Ano, ano.
2: A ještě jednou moc děkuji za vybrání té písničky.
1: A rádo se stalo.
2: Hlavně, že jste ji našla. Děkuji vám
1: tak
2: moc.
1: Když máme takové dobré internetové poradce tady, tak pak je toho hodně možného. Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Paní Jaroslava Skrnová tak vybrala píseň Malá z Koselaví. Marian Vojtko bude zpívat. Tuhle písničku posíláme také milované prababičce Růžence Čunderlové Dopňovic, která právě dnes slaví krásné narozeniny. Milá babičko Růženko, my ti přejeme hlavně to zdravíčko, štěstí a ať tě děda poslouchá, to ti přeje Růženka Vendulka a Jiříček ze Strukova. Blahopřejeme. Pěkné sluníčkové odpoledne ke kávičce. Přejeme pro radost a pro potěšení, hrajeme rodině Navrátilové, Pytlíčkové, Gotwaldové, Rostové, Lidušce Siglové, Henrice, Alence do Jeřmaně, Karlovi a Alence do Turecka. Všem posíláme slunce v duši, Joži a Františka, nebo František. Pěkná písnička a děletí také pro Danušku Drábkovou z Růžového údolí. Danuško, pro radost a pro potěšení srdíčka písničku posílá Franta. Zdravíme.

0: Marian Vojtko tomu dal pořádnou tečku téhle krásné písni Má lásko selaví. A zdravíme paní Zdeničku a pana Václava do Lipníku nad Bečvou. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, my bychom chtěli nechat zahrát první Petrovi do Přerova a potom manželům Kudovým s dcerou, oni tu holčičku majou Bystřici pod Hostinem. A malému pejskovi.
0: Dobře, dobře, dobře. Vy jste říkala, že je to štěňátko?
1: Ano, je to štěňátko, no.
0: Takže hodně radosti přejeme manželům Kudovým určitě.
1: Ano.
0: Písnička je také pro vás a vy jste říkala, že máte v sobotu tu velkou akci, to velké setkání seniorské.
1: A máme velkou akci, ano. Máme to v těch Hradčanech.
0: Takže v Hradčanech velká, a co to bude za akci? Paní Zdeničko,
1: no,
0: pozvěte další.
1: To my míváme každým rokem. To se setkáváme ty invalidi, to jsou vozičkáři a co nevidí, jo. No tak čistě ty invalidi, no.
0: Ano, ano.
1: A tož tam máme tombolu vždycky a bude nám hrát kornet, tady z Lipníka, pan Mikeš.
0: Ano.
1: Ten nám vždycky tam hraje a tančíme. Kdo může tancovat, kdo nemusí tancovat, třeba se projdou dokola, tombola se tam dává. No.
0: Takže spousta.
1: Je tam veselo.
0: Je tam veselo. A
1: jídla Zorinko dost.
0: Ano.
1: Jo, grilování.
0: Jo.
1: No a paní tam vždycky upeče nějaké trubičky nebo koláčky, tak tam donese. No.
0: Tak to je krásné.
1: Ti staří invalidi se aspoň dočkají něčeho.
0: Určitě. Je to moc fajn, že se takto setkáváte. Takže v sobotu v Hradčanech takové krásné setkání seniorů, invalidů.
1: Od
0: 10 do 17 hodin asi v nějakém tam kulturním centru.
1: No to je takový výletiště. To je výletiště. Taková nová udělaná zahrada a to dělali hasiči Hradčan.
0: Tak to už budou určitě.
1: Tam,
0: ano.
1: Určitě to budete vědět. Když tak na ten počítaču si to tam zjistíte.
0: Takže kdo bude chtít těch seniorů klidně, tělesně postižených, přijeďte
1: v
0: Hradčanech od 10. do 17. hodiny v sobotu a třeba tam potkáte spoustu prima nových kamarádů. Paní Zdeničko, děkujeme a zdravíme i vás. Nashledanou i pana Václava. Krásný
1: ano.
0: den. No, já myslím, že taková pozvánka se docela hodí málo na plad. Už máme čtvrtek odpoledne a možná, že mnozí z vás už chystáte, co budete dělat o víkendu. Ostatně k tomu spoustu tipů nabídne v průběhu i dneška, i zítra také Český rozhlas Olomouc a všechny v souhrnu pak můžete vidět na našem webu olomouc-rozhlas.cz. A máme tady další vzkazy. Písnička je také pro Anu Smržovou z Brodku u Konice. Aničko, písnička je od vaší dcery. Moc pozdravujeme. Hrajeme pro paní Evičku Brožovou. Paní Evičko, přejeme zdárné uzdravování s poděkováním za pěkné písničky přátelům do Uničova. Díky, Evičko, a drž se. Děkuje paní Svobodová. Tak zdravíme tedy především paní Evu Brožovou. Moc a moc na vás myslíme. Pěkný pozdrav letí také pro Jarmilku Kyselovou do Vidnavy. Jarmilko, k dobrému obědu a odpolední siestě. Jirko, pozdravuji všechny v charitě Vidnava. V pátek se uvidíme. Děkuji a pozdravuje všechny Evy z Domašova. Tak zdravíme Jirku, zdravíme charitu Vidnava a zdravíme Jarmilku Kyselovou.

0: Objevte s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
2: Největší národopisné oblasti na Moravě.
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
1: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: A s vámi jsou písničky na přání typu lední. V Českém rozhlase Olomouc jsou třetí zářijové a my už teď zdravíme paní Liduš a pana Mirka z Rapotína. Vítejte oba. Dobrý den.
4: Dobrý den. My také zdravíme vás, paní Zorko, a všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A všem přejeme příjemný a pěkný takový ten už pomalu podzimní den. Dnes jsem trošku na měko a posílám hudební gratulaci. Posíláme naší neteří Klárce Kašikové ze Šumperka, která dnes ukončila šestileté studium na lékařské fakultě v Hradci Králové. Ukončila ho velmi úspěšně. A k tomuto titulu, milá Klárko, ti srdečně přejeme hlavně zdraví, štěstí a úspěchu v osobním i lékařském životě. To vše ti opravdu ze srdce přejí tvoje teta Liduš a strýc Mirek Křenkovi z Rapotína. Moc vám, paní Zorko, děkuji a ještě jednou zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc.
3: Blahopřejeme tedy k tomu krásnému úspěchu, úspěšně ukončenému studiu. No a vy jste vybrala Karla Gotta, Ave Maria.
4: Ano.
3: Krásná to skladba, ta se bude hodit. No a hlavně ano. Přejeme hezký a spokojený život. I vám, paní Liduško, do Rapotína a panu Mirkovi nashledanou.
4: Nashledanou a srdečně děkujeme.
3: Hezký den přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Zahrajte prosím písničku pro pana Jiřího z Litovle. Už delší dobu se nám neozval, tak doufám, pane Jiří z Litovle, že jste v pořádku. Moc vás pozdravuji a přeji hodně zdraví, které vám také moc přeji paní Marie z Prostějova. Pěkná písnička letí k dnešnímu svátku také milé švagrové, paní Broničce Urbánkové ze Zábřehu. Milá Broničko, pěkný sváteční den ti přeji, hodně zdraví, štěstí, radost, lásku, to ti Broničko Urbánková přeje švagrová z Postřelmova. Písnička letí také pro Marušku Faltínkovou a Naďu Kornerovou, obě jsou z Hrabišína. Přejeme vám, děvčata, obě zdraví, obě má hodně zdraví, štěstí, pohodu, moc na vás myslíme. Na Marušku Faltingovou i Naďu Komerovou, Milada a Monika z Dlouhomilova. A babi Helena moc děkuje paní Zdeničce z Holubic za písničku. Krásné básnění, vždy ty básně potěší a ptám se pokaždé, kam na ty básničky Zdenička chodí. Píše paní Helenka z Uhelné. Ještě jeden pozdrav a ten letí s poděkováním za přání manželům Sedláčkovým a o zahrání písničky také pro celou rodinu. Prosí a děkuje Henrika a vzkazuje, už jsem zase doma.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: No a my si za chvilinku dáme Marcelu Leiferovou. Vy jste ji včera mohli slyšet také v našem vysílání, povídání s ní mezi 13. a 14. hodinou. Je to také žena, se kterou se osud příliš nemazlil a život, ale je to velká bojovnice. A my si teď od ní dáme Hrdou lásku a píseň vybíral pan Laďa Stovačova. Dobrý den, pane Ladíku.
2: Dobrý den, paní rektorko, zdravím vás ještě jednou, děkuji vám, že jste mě vzala, děkuji vám za vybrání písničky. A tu písničku bych chtěl poslat Broníkovi Masičkovi do Roščení, jeho babice. Jinsi se a Romanovi do České Vsi, milence Domromova a
1: ano.
2: Jiříčkovi do Litovle a všetkém Jiříčkovi, co mají od svátek.
1: Tak, ale tak určitě je to velký důvod, hlavně k radosti, víte.
2: Děkuju vám moc krát.
1: Tak, pane Ladíku.
2: A je to pro všechny, a i pro vás do rádia.
1: Dobře.
2: A pro všechny posluchače.
1: Dobře, dobře, my samozřejmě písničku rádi pošleme, jo. A posíláme ji také vám a zdravíme,
2: děkuju.
1: I všechny Kanárky a ať se vám všem,
2: jo,
1: krásně daří. Držte se, opatrujte.
2: Děkuju moc krát, nashledanou.
1: Nashledanou, pan Laďa Stovačova. Tu písničku, která je připravena, tak ji posíláme také do Mohelnice. Je to Sokolce, milé milence Sedláčkové. Drahá naše milenko, starosti hoď za hlavu, dnes měj dobrou náladu, kávičku si dobrou dej a celý den se usmívej. Milenko Sedláčková, milá Sokolko, pohodové narozeniny přeje Anna. Blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc. Tak a zároveň k Marcele Leiferové přidáváme ještě pozvánku k dalším písničkám na přání. Dechovky a lidovky tady budou po 18. hodině, ale za chvilku ve 13 hodin nové zprávy a pak už Alex Minářová a host, bude to herec Tadeáš.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Šumperský soud zamítl žádost sériového vraha Hejny o propuštění. Krnovská nemocnice bude zaměstnávat Filipínce. V Jeseníku dnes začíná tradiční festival jesnění. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Šumperský soud dnes zamítl žádost sériového vraha Jaroslava Hejny z Písecka o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za trojnásobnou vraždu tak zůstane za mřížemi. Doteď si odpykal 22 let a 8 měsíců. Podle soudce Miloše Kubíčka zde trvá hrozba pro společnost. Doživotní trest muži uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Nedostatek personálu pomůžou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Například v Krnově jich nastoupí 10 na dlouhodobě neobsazené nelékařské pozice, jako jsou fyzioterapeuti nebo radiologičtí laboranti.
3: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
4: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
5: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
4: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Jeseník ode dneška hostí tradiční multižánrový festival Jesnění. Navštívit ho můžete ve Smetanových sadech, divadle a muzeu. Součástí přehlídky jsou výstavy, autorská čtení nebo koncerty, říká mluvčí festivalu Natálie Durčáková.
6: Hlavní myšlenkou festivalu je propojit formát sousedské slavnosti komunitní pro místní z Jeseníku a okolí a zároveň představit současné interprety na mainstreamové scéně z Česka, potažmo z Polska, takže to vytváří docela unikátní mix a je to vlastně zajímavé pro lidi jak z místa, tak i celorepublikově.
2: Festival začíná v 17 hodin a potrvá do neděle. Sport. Pětinásobný vítěz Tour de France cyklista Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. V pondělí tam podstoupil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vuelte, kterou do té doby jasně vedl. Fotografii, jak slovinský cyklista odchází z nemocnice, zveřejnila jeho přítelkyně na Instagramu. Pogačar utrpěl i zlomeninu krčního obratle a otřes mozku. V rekonvalescenci bude pokračovat doma v Monaku.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku s většinou oblačnost, na severu s možností slabých přehánek. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 18 až 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na D35 na 263. až 264. kilometru za Křelovem ve směru na Olomouc i na Hradec. V levém pruhu tam pracují cestáři.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alma Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spoužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo. Že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím, nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já si to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně coby teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad. Hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl hrát, než já, že? Určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo, jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil, ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě

0: že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být zahraničí.
1: A když jste se tady zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
0: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel a že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný a že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
1: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty, povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodli jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím,

0: byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
1: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
0: Myslíte jako po tom studiu, anebo
1: ne,
0: ještě během?
1: Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
0: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, jestli to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
1: Tak a když byste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
0: Ne, vůbec.
1: Ne.
0: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě o tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
1: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
0: No, to jsem měl štěstí, protože...
1: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
0: No, já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
1: Ještě stále ji splácíte?
0: No to budu ještě 30 let třeba.
1: Aha.
0: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho, no.
1: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
0: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaký nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
1: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takovej jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přilov odnikud, nic jsem za sebou neměl. A ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy. A tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo. To
0: bude to ono. Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc od Díl B, který režíroval Honza Pošnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Brolíka, který nastoupí do vězení a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v Oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolem?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení, říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Weberka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pociťoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojelo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kačce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou
0: jsme museli. Máte ve filmu po celý natáčení toho filmu jste měl paruku.
1: Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě to práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní, že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Weberka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Weberka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
1: Já
0: byl?
1: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v hraném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám se srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaší maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celé život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví, takže.
0: Byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuji to dělat, proto abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: A bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar a to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout do
1: toho. Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá a určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další, jako...
0: Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těchto dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával. Takže i když v osamělém blokově to je tak někde napůl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako, tam se nabízí to využít to herectví, že, pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takový lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afganistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět, půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčel samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí radní chtějí upravit okolí tržnice. Motorová paliva v kraji opět zdražila. V Olomouci začíná nejstarší varhaní festival v Česku. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkný čtvrtek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení Olomouce plánuje širší využití areálu tržnice nedaleko centra města. Cílem radních je, aby plocha nebyla většinu dne prázdná. Úředníci magistrátu teď zpracovávají podněty, které vzešly z veřejné debaty a z jednání se zástupci nového vlastníka historické budovy tržnice. Více mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Prostor umožňuje zachovat současné uspořádání stolu pro trhovce a zároveň jej využívat pro další aktivity během celého roku. Variabilita umožňuje navýšit počet prodejních stolů oproti současnému stavu nebo jejich rozmístění operativně měnit například v době konání větších akcí, jako jsou adventní trhy. Bude na správci tržnice, tedy výstavišti Flora, který společně s uživateli rozhodne o uspořádání stolu pro jednotlivé akce.
0: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál zdražují. Litr benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 42,30. Před týdnem byl o 25 haléřů levnější. O 10 haléřů na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 45,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. V Olomouckém chrámu svatého Mořice začíná tradiční mezinárodní varhaní festival. Během 6 koncertů představí nejlepší evropské interprety. Dnešní úvodní koncert bude patřit české premiéře mše pro Notre Dame, britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixe.
3: Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhan i pěvecký sbor, říká dramaturg přehlídky Karel Martínek.
4: Konkrétně akademický sbor Šerotín pod vedením Pavla Koňárka. Na tomto koncertu představí mši Davida Brixe, britského skladatele varhaníka, který mimochodem taky vystoupí na posledním koncertu. A kromě této mše zazní ještě Pašiová symfonie Marsa Dupreho, stěžejní dílo skladatele, který letos vlastně jubiluje na festivalu.
3: Úvodní koncert mezinárodního varhaního festivalu natáčí Český rozhlas Vltava. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: A na den otevřených dveří se dnes odpoledne můžou vypravit zájemci do domu dětí a mládeže Magnet v Mohelnici. Jeho pracovníci návštěvníkům představí volnočasové kroužky na nový školní rok. Akce začíná už za hodinu.
1: Sport.
0: Do třetího kola tenisového US Open postoupily obě wimbledonské finalistky. Přerovská hráčka Linda Nosková i olomoučanka Karolína Muchová. Mezi muži uspěl hráč prostějovského klubu Jiří Lehečka, který porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Na začátku utkání přitom český reprezentant při jednom z úderů uklouzl a narazil si loket.
5: Nebylo to nic příjemného, bylo to docela bolestivý, ale prostě pro mě jako nebyla varianta si to dát do hlavy a hrál jsem jak dál, jako by se nic nestalo.
1: Počasí.
0: Pátek bude v Olomouckém kraji zpočátku zvětšená oblačnost, na severu s možností slabých přeháněk. Během odpoledne má od jeho západu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na D46 na 29. kilometru za Držovicemi ve směru na Olomouc. V levém pruhu leží pneumatika.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jak jste slyšeli, v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc vybírat svým dětem kroužky můžete už v těchto chvílích v Mohelnici, ale můžete tak dnes učinit třeba i v Přerovské laguně ve středisku volného času Atlas a Bios. Tam akce pro děti, zábavné odpoledne i pro rodiče a právě s těmi ukázkami a nabídkou kroužků začíná v 16 hodin, tak tedy Přerovská laguna. Tady v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli už startují hřebíky, náš vědomostní kvíz. Máme tady pro vás knihu Hledání veřejné služby. Je od Ireny Ryšánkové a Radioservisu. Je o roli médií a proměnách médií veřejné služby v dějinách. Máme tady pánské triko černé s naším logem, plechový hrnek nebo vedle CDček nejrůznějších také audioknihu Černé jazyky. Je to audiokniha, kde děj se odehrává na Tajvanu a sleduje úspěšného muže jménem Baho, který dělá všechno pro to, aby si udržel dokonalou společenskou tvář. Co mu to přinese do života, jestli se mu to podaří, dozvíte se v audioknize, kterou můžete vyhrát už za chvíli, také na telefonu 221 555 444.

0: Vraťte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a také těšení se velké z naší strany na vás na telefonu 221 555 444. Tak pojďte s námi vstoupit do hry. Myslím si, že už máme prvního na telefonu, ale ještě předtím připomínám ten 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi. Také to, že zodpovědět musíte 3 soutěžní otázky, abyste získali cenu. Trička, knihy, audioknihy, herničky, CDčka, všechno tady pro vás máme připraveno. Tak pojďme vstoupit do hry. Kdo je jako první na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin z Prostějova.
2: Dobrý den, vítejte, pane Martine. 10 otázek, kterou chcete začít?
3: No, jedničku.
2: Číslo 1. Tak podíváme se trochu na letní oblohu. Tam je stále k vidění takzvaný letní trojúhelník. Ten tvoří 3 velmi jasné hvězdy, 3 souhvězdí. Jedno z těch souhvězdí se jmenuje za A Lyra, za B Perseus nebo za C Herkules. Co myslíte? Lyra, Perseus, Herkules. Tak pojďme.
3: Lyra.
2: Ano, je to Lyra. Správně, pozor, ať vám ten 10-vteřinový limit neuteče. Tak další souhvězdí jsou pak Labuť a Orel. První bod je váš, pojďme dál.
3: Dvojka.
2: Která z těchto 3 zemí je k nám vzdušnou čarou nejblíž? K České republice je nejblíž vzdušnou čarou. Za A Dánsko, za B Norsko, za C Švédsko.
3: Dánsko.
2: I tady jsme správně. A do třetice.
3: Trojku.
2: Číslo 3. Možná si pamatujete na písničku Karla Gotta s názvem Úterý 3. září. Je to docela stará písnička. Jmenuje se opravdu Úterý 3. září. A já se vás ptám, jak moc je stará. Více než 60 let? Nebo za B přesně 40? A nebo je to písnička z 90. let?
3: No, myslím, že je stará 60 let.
2: A víte, že jo? Ano. Je to přesně
3: tak. No.
2: Ano, ta skladba poprvé zazněla na podzim roku 1963. V soutěži hledáme písničku pro všední den. No skvělé, hned první soutěžící a hned výherce. Blahopřejeme, krásná hra. Předáme vás do režie, zdravíme Prostějov. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Tak a pokračujeme. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Kdo je teď s námi v soutěži?
4: Dobrý den, tady Julie od Moravičan.
2: Vítejte, paní Julie, krásný den přejeme a pojďme vstoupit do hry, kterou otázkou od 4 nahoru. Tak, kolik milionů kilometrů čtverečních, ještě jednou milionů kilometrů čtverečních, činí rozloha Severního ledového oceánu? Tak, jsou to buď 3 miliony kilometrů čtverečních, nebo 7 milionů kilometrů čtverečních, a nebo 14 milionů kilometrů čtverečních činí rozloha Severního ledového oceánu. Tak je to voda, té je hodně, co vy na to?
4: To je dosti těžký, dělám B.
2: Dáváte těch 7, říkáte, že zkusíte zlatou střední cestu. Ačkoliv Severní ledový oceán je ze všech světových oceánů nejmenší, jeho plocha je obrovská 14.

0: 15 milionů kilometrů čtverečních. Škoda. Děkujeme za hru, těšíme se příště. Naschledanou. Český rozhlas Olomouc a Hřebíky teď míří za kým a kam. Dobrý den, kdo pak je s námi?
1: Dobrý den, to je Robert Orlové.
0: Dobrý den, pane Roberte, vítejte u nás. Tak, zkusíme. Co? Kterou otázku?
1: Já bych si dal třeba pětku.
0: Číslo 5. Celosvětově populární komiks Asterix a Obelix se dočkal také filmového zpracování. Jak se jmenoval druhý díl této filmové trilogie? Za A. Mise Kleopatra. Za B. Veselá cesta kolem světa. Za C. Příběhy hrdinů. A vy se vyznáte. Ano, viděl jste?
1: Myslím, že jsem jistý, my jsme na některých byli s dětskama tady z práce, ale
0: Ale odpověď byla správná, první bod je váš. Pojďme prosím dál. 4, 6, 7, 8, 9.
1: Ano, tak prosím vás teda o sedmičku.
0: Číslo 7 se ptá, jakou veličinu měříme jednotkou, měříme v ampérech. V ampérech měříme za A elektrickou vodivost, za B elektrický proud, za C elektrickou kapacitu.
1: Elektrický proud.
0: Jasně. No. A do třetice?
1: Musím osmičku.
0: Jakou barvu má vejce labutě černé? Tak, labuť černá. Vejce má barvu za A tmavě bílou, za B černou, nebo za C modrou?
1: Já si myslím, že tmavě bílou.
0: A někdy trošku může být i do zelena, ale odpověď je správná. A my tady máme velmi rychle dalšího výherce. Blahopřejeme tam k vám, předáme vás do režie. Naschledanou. A pokračujeme ještě s jedním hráčem na telefonu Hřebíků Českého rozhlasu Olomouc. Je teď kdo? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana.
0: Dobrý den, paní Jano, odkud voláte?
2: Od Litomyšle.
0: Od Litomyšle, aha, tak vás zdravíme tam k vám na Litomyšlsko. Dobře, otázky 4, 6 a 9, čím chcete začít?
2: Tak čtyřku.
0: Otázka číslo 4, dobře tedy. A tahle otázka se ptá, co to je potěr? Potěr je něco jako základní malířská barva za A, nebo za B nepromokavá vrstva v bundě, a nebo je to za C, jsou to čerstvě vylíhnuté rybky. Potěr.
2: Za C.
0: Ano, je to přesně tak. Pojďme dál, prosím. 6, 9. Který strom je naším národním? Je to dub, bříza nebo lípa?
2: No lípa.
0: A to je také naprosto správně. Posíláme velký ples. No a poslední otázka. Naše rozhlasová. Právě ve čtvrtek vždy po 19. hodině nově můžete slýchat ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc pořad Roky, desky, hity Karla Gotta. Kdo pro vás nově tento pořad připravuje? Je to za A Jan Žurek, nebo za B Mirek Kobza, nebo za C Jiří Matějů?
2: Jan, jdete Ačko.
0: A Jan Žurek to. Není. Ten připravuje pořád pravidelně cymbal a husle. A ve čtvrtek Roky, desky, hity Karla Gotta, tak ty připravuje a provází Jirka Matějů. Tak zdravíme na Litomyšlsko. Mějte se hezky. Naschledanou. Takové dnes byly Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Blahopřejeme hned dvěma výhercům a budeme se na vás v této soutěži těšit opět zítra. Zůstaňte s námi i dál, protože za chvilinku už míříme na Jesenicko. Divadlo, koncerty, výstavy, netradiční procházky Jeseníkem. To vše nabízí šestý ročník čtyřdenního festivalu Jesnění. Začíná už dnes odpoledne a my vás pozveme.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Pěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lidé na severu Olomouckého kraje se snaží také posilovat kulturní a komunitní život. A tak třeba i to je jeden z důvodů, proč právě dnes odpoledne začíná v Jeseníku šestý ročník sousedsko kulturního festivalu Jesnění. Do Jeseníku přiváží současné umělce z oblasti výtvarného umění, literatury i hudby, říká alespoň dramaturg festivalu Lukáš Bobčík.
1: Letos máme velice pestý třeba hudební program. Ty žánry jsou rozkročené od zvukové terapie přes experimentální scénu, kde třeba bude hrát Ladislav Buchta alias Labduch, který vydal album letos, kde zachytává pocity z bývalé sudetské obce Rana nedaleko Karlovy Studánky. Pak tom významné těleso je Hyálky, jako rapové trio Holčičí z Damu, které se letos inspirovaly knihou Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice. Může jak navštívit ty Petrovy kameny, které jsou jako v té knize, tak zároveň i ten koncert. A třeba můžu zmínit ještě duo Toša, což je vlastně jazzová scéna. Je to projekt Michala Vroblevského a Kláry Pudlákové, kteří koncertovali už po celé Evropě a ti vlastně se snaží nějak propojit kontrabas se saxofonem a s různými lidovými tradicemi, takže to bude na závěr festivalu v Lázních nedaleko Bylinkové zahrady.
2: Když jsme u těch míst, tak kde všude se bude festival Jesnění po Jeseníku kona?
1: Opravdu jako je to docela rozšířené po celém městě téměř. Festival máme jak v různých institucích, ať už je to vlastně divadlo Petra Bezruče, Vlastivědné muzeum je náš velký partner, takže vlastně máme i program tam. A zároveň v sobotu oživíme bývalou továrnu Moravolen, v současnosti Vux, kde bude velká sousedská slavnost a plánujeme tam i výstavu studentů z Akademie výtvarných umění a bude tam sobotní koncert večer. V rámci sousedské slavnosti budeme mít i workshopy, kde bude luxfobotanická dílna a nebo výroba hudebních nástrojů z materiálu, které se běžně vyhodí. Na závěr vlastně si můžeme na ty nástroje zahrát.
2: Tak a kromě toho festival přinese také novinky ze světa literatury a bude se po Jeseníku i přilehlých oblastech chodit v rámci komentovaných procházek. Z té literární oblasti, kdo do Jeseníku zamíří?
1: Já mám radost, že k nám do Jeseníku zamíří Nela Bártová, což je nositelka ceny Jiřího Ortena. Vyhrála letos za svoji sbírku Házeliště granátu. A potom můžu zmínit ještě Dorotu Ambrožovou, tady olomouckou spisovatelku, která byla nominovaná na cenu Magnesia Litera za poslední léto a v Jeseníku bude číst z její aktuální tvorby Na háčci. A co se týče těch procházek, tak využíváme ten prostor jako toho Jeseníku k různým jako toulkám po té přírodě. Tam můžu zmínit představení divadla Setkání, kdy se jedná o poslechovou procházku, která ohledává návrat vlků do české krajiny. Třeba tento konkrétní projekt vznikal s odborníky z Nutí Duha Šelmy, s pastevci a zemědělci přímo v té lokalitě Králického sněžníku Jeseníku. Vedle tady té poslechové procházky máme ještě v programu procházku s kolektivem Witches on the Run ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a historičkou a archivářkou Michalou Neubauerovou. Půjde se do Smetanových sadů, kde se bude cestou odhalovat historie jesenických čarodějnických procesů v 16. století. A vlastně, které jsou spojeny s konkrétními místy. A na závěr téhleté procházky se účastníci znovu sejdou ve vodní tvrzi, kde budou diskutovat nad zážitky, které měli tou cestou.
2: Zve na festival Jesnění, který se v Jeseníku koná od 3. do 6. září, dramaturg festivalu Lukáš Bobčík z Jeseníku Petra Ševců, Český rozhlas.
0: No a když už vás zveme na festival Jesnění na dnešní už odpoledne podvečer, tak ještě jedna akce z Jeseníku. A ta je taneční v Pryznicových Lázních. V zimní zahradě totiž můžete zažít taneční párty. Právě dnes hrát budou bratři Weisserovi. Zimní zahrada, 19. hodina.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Máme čtvrtek a to znamená, že dnes odpoledne opět můžeme putovat krajem od pradědu na Hanou. S Mirkem Kobzou, s kým jiným. Tentokrát vás pozve do Zdětína. Je to totiž nejen rekreační oblast, ale také velice zajímavá historická lokalita. Co všechno tam v pravěku stávalo a co ve středověku, taky o tom si za chvilku budeme povídat právě s Mirkem Kobzou.

0: přímo z místa.
1: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dojdete. Vesnice z Dětín na Prostějovsku je místem, které rozhodně stojí za návštěvu. Netýká se to jen rekreačních lokalit, ale samotné obce, kde i podle vykopávek sídlili lidé už v době kamenné. My si o tom ale teď povíme víc v Českém rozhlase Olomouc, v další pohlednici a s Mirkem Kobzou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Z Dětin na Prostějovsku patří k vyhledávaným rekreačním oblastem. Do katastru vesnice patří například Bělecký mlýn, tak se tady turisté zastavují často. Z Dětin však ale nejsou jenom ty atrakce kolem mlýna nebo chatové osady, které mají své počátky už ve 20. letech 20. století, ale také zajímavé dějiny. O dávné minulosti zdejšího kraje asi nejvíc vypovídají vykopávky na takzvaném Bílovickém hradu. Ten se tyčí přímo nad Běleckým mlýnem. Toto pravěké hradiště nad opuštěným lomem bylo osídleno už v mladší době kamenné. Později tady sídlili i lidé platěnické kultury, kteří již znali tajemství výroby železa. Zajímavé je, že hradiště, mimochodem velmi rozsáhlé a opevněné vysokým valem, bylo využíváno i ve středověku jako sídlo tehdejší šlechty. A právě z těch dob možná pochází legenda o hradu, který se zde propadl do země kvůli prostopášnostem svého majitele. Jeho dcera prý dodnes, jako bílý přízrak s karabáčem, chodí po hradišti a hlídá, aby někdo z duchů, kteří se propadli do pekla, z tohoto očistce neutekl. V historických pramenech se nám pak z Dětin objevuje k roku 1368, kdy jakýsi Jakub Bělík prodal svůj zdejší lán Marovcovi ze Zdětina. To jen dokazuje, že tehdy byly majetky v obci rozděleny mezi více držitelů. Nejstarší zprávy mluví také o zemanském dvoře v obci. Dle něhož se prý jmenoval také rytířský rod Zoubků ze Zdětina. Měl stát na místě domů číslo 30 a 32, v jejich byly ještě v 19. století patrné zbytky starších staveb. Podle legendy byl prapředek tohoto rodu jménem Zub vojákem a sloužil v křesťanském vojsku při bojích proti pohanům v dnešním Polsku. Při jedné z bitev prý zachránil svého hejtmana tím, že pohanovi, který jej stahoval z koně, utnul celou ruku. Hejtman mu prý za to u krále vymohl erb s dvojicí držících se rukou, jednu v červeném a druhou ve zlatém poli. Rod Zoubků ze Zdětina se rozrostl po Polsku i po velké části Moravy a moravská větev vymřela po meči 25. srpna 1625 Vilémem Bohuslavem Zoubkem ze Zdětina, po přeslici pak Kateřinou Alžbětou, která zemřela v Brně 15. července roku 1636. Panský dvůr byl také zrušen, konkrétně v roce 1785 a jeho pozemky byly přiděleny novým osadníkům. Součástí dnešního Zdětina je také někdejší vesnice Nechutín. Ta tvořila západní část současné obce a od roku 1843 byla nejprve dobrovolnou, od roku 1919 pak už úředně potvrzenou součástí dnešní aglomerace. V roce 1843 byla také na návsi postavena kaple svaté Anny. Malebná bílá stavba je dodnes ozdobou Zdětina. Jinak vesnice byla ovšem vždy přifařena do nedalekého Ptení. Zajímavé je, že letopočet na desce nad vchodem kaple udává jako rok zbudování až 1847. Pomník padlých v první světové válce postavený před kaplí byl později doplněn o pomník padlých legionářů z obce a následně i zemřelých účastníků odboje za druhé světové války. Další významnou budovou vesnice pak byla škola postavená v roce 1876 prý za jediný rok. Dnes v této budově sídlí obecní úřad a také knihovna. Jak už bylo řečeno, součástí obce je i Bělecký mlýn, stojící na samotě u řeky Romže, nejsevernější části katastru. Jsou o něm zmínky už v 16. století a sloužil jako mlýn až do roku 1928, kdy vyhořel a na jeho místě bylo postaveno výletní centrum. Před druhou světovou válkou zde prostějovský továrník Pirolt zřídil hřebčín. Rekreaci tak slouží toto místo už 90 let. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát ze Zdětína, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, my se blížíme k 15. hodině, před námi další zprávy, budeme si povídat i o penězích, anebo o počasí, tak za chvilku v 15 hodin.

0: máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji je více než 45 800 korun. Olomoucký soud potvrdil tresty v kauze fiktivních receptů. V rekreačním areálu Laguna v Přerově vypukne už za hodinu zábavné odpoledne. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun, informoval o tom Český statistický úřad. Tak průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
3: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
1: Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil tresty v kauze údajných rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí. Tříletou podmínku dostali praktický lékař Vladimír Líčeník a lékárník Luděk Konvička. Oba také musí zaplatit 100 000 korun a soud jim potvrdil pětiletý zákaz činnosti. Škoda dosáhla téměř 7 milionů korun, řekl dnes mluvčí soudu Stanislav Cik. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče hostí dnes odpoledne rekreační areál Laguna v Přerově. Zástupci střediska volného času na akci představí zájemcům nabídku volnočasových kroužků. Akce začíná v 16 hodin. Více ředitelka střediska Blanka Mašková.
4: Chceme vlastně rodičům poskytnout i dětem ještě nějaké takové hravé odpoledne. Zároveň seznámení s našimi pedagogy, můžou si v jednotlivých stanovištích vyzkoušet své dovednosti nebo vědomosti a zároveň se zeptat na kroužky, které je zajímají a do kterých by k nám chtěli třeba přijít.
1: Sport. Pět českých tenistů dnes na US Open zabojuje o postup do třetího kola. V New Yorku se představí prostějovský rodák Jakub Menčík, Dalibor Svrčina, Kateřina Siniaková, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Ve třetím kole už je také přerovská hráčka Linda Nosková, olomoucká rodačka Karolína Muchová a člen prostějovského tenisového klubu Jiří Lehečka.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku s většinou oblačnost, na severu s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 18 až 22. Foukat má mírný západní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D46 na 35. kilometru před Olšany u Prostějova ve směru na Brno. Kvůli opravě svodidel je tam uzavřený levý pruh a zpomalte na silnici 449 u Rozvadovic u Litovle. Bouralo tam osobní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Takové byly další zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Pozvali jsme vás také do Přerovské laguny, kde od 16. hodiny začne, jak jste slyšeli, odpoledne pro děti a můžete vybírat kroužky. A to samé se už v těchto chvílích odehrává také v Mohelnickém domě dětí a mládeže Magnet. No a my jsme tam vyslali našeho regionálního stopaře Aleše Spurného. No a ten nám určitě rád poví, co všechno se v Mohelnici v těch aktuálních chvílích děje. Dnes ale také opět otevíráme rubriku O čem se mluví. Ano, máme po prázdninách. No a protože prázdniny skončily, žáci a studenti se vrátili opět do lavic, tak my se v prvním poprázdninovém O čem se mluví vrátíme k jejich prvnímu školnímu dni. Tak se na to počkejte už za chvíli s naším reportérem a pozor, už teď mohu předznamenat, pokud máte doma děti, které třeba ještě nejsou školou povinné, anebo jsou a mají problém s řečí, tak pozor, dnes bude naším hostem také klinická logopedka, ale o tom více za chvíli. Dobrý poslech i dál přeje Zora Ješková.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Je čtvrtek, je 3. září, je po prázdninách a to znamená, že se nám do vysílání Českého rozhlasu Olomouc už také po prázdninově vrací celá řada premiérově připravovaných pořadů do našeho vysílání. No a stejně s tím se samozřejmě vrátili také do tříd základních a středních škol žáci, studenti. A proto jim budeme věnovat také první poprázdninovou rubriku O čem se mluví. Jaký byl jejich první den, kde museli školáci místo lavic zamířit třeba do muzea? Tak právě to zjišťoval a v tuhle chvíli je také s námi tady ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc redaktor Josef Čermák. Vítej, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Pojďme se vrátit k prvnímu školnímu dni. Letos do Olomouckého kraje přijel za prvňáky prezident. Kterou školu navštívil a proč?
1: Prezident Petr Pavel školní rok zahájil v Brodku u Konice na Prostějovsku. Základní a mateřská škola tam totiž letos slaví sté výročí založení. A právě na 1. září tam měli naplánované slavnostní shromáždění, které mělo připomenout, co se před 100 lety dělo. V Brodku totiž tehdy žila německá většina obyvatelstva. Takže když se tam otevřela česká škola, přišli Češi z celého okolí. Letos o 100 let později tady tedy prezident Petr Pavel nejprve promluvil ke zhruba 300 lidem, kteří před školu přišli. A poté se přesunul do třídy za letošními prvňáky, jak k tomu prezidenta pozvání vlastně došlo, popsala ředitelka školy Kateřina Dostálová.
2: Je to ručně psaný dopis, domlouvali se, co tam napíšou, každý napsal kousek, něco tam i namalovali. Bylo to vlastně už před Vánocemi, takže tam to obsahovalo i vánoční přání. A poslali to vlastně, napsali obálku a poslali jsme to běžnou poštou. Já jsem to teda ještě předtím naskenovala a oficiálně posílala datovou schránkou i s nějakým mým ještě osobním pozváním, aby to tam vlastně vůbec došlo na Hrad.
1: Prezidentská kancelář odpověděla už v zimě a za přání poděkovala, že prezident školu navštíví, se žáci dozvěděli až v polovině letních prázdnin.
0: Jak to vypadalo první školní den jinde, na jiných školách?
1: Někde to vypadalo úplně stejně jako každý rok, jinde ale žáky čekaly změny. Třeba v Jindřichově na Šumpersku se letos poprvé otevřelo 2. stupeň, takže tam zamířili i šestáci, kteří jinak museli dojíždět do okolních obcí. Ve Slatinicích na Olomoucku se zase děti z 1. stupně vrátili po 2 letech do zrekonstruované budovy školy. Během těch uplynulých let se museli učit v náhradní prostorách, jako je obecní knihovna nebo zasedací místnost zastupitelstva. No a zatímco děti ve Slatinicích u školu mají, tak v Rokytnici na Přerovsku naopak letos o třídy kvůli opravám dočasně přišli. Školní rok tak zahájili v hasičském muzeu, mateřské škole a částečně v postavených obytných kontejnerech ve sportovním areálu. Do budovy školy by se měly děti vrátit po pololetí.
0: Jak zahajovali školní rok žáci na Jesenicku, které předloni postihly záplavy?
1: Tak mnozí jej zahajovali poměrně netradičně. Školy na Jesenicku totiž po povodních stále nejsou opravené. Například v Písečné proto místní žáci zahájili školní rok v kulturním domě. Ve škole se nebudou učit ještě zhruba 14 dní. Místo toho je čekají výlety, adaptační kurz a podívají se také na Den bezpečnosti, který připravuje policie v Jeseníku. Na základní škole Nábřežní v Jeseníku se část žáků znovu vrátila do modulárních učeben. Na opravě školy se stále pracuje, hotové jsou už některé učebny v horním patře. Opravit ale zbývá ještě celé spodní patro, a to za více než 160 milionů korun. V České Vsi zahájili školní rok otevřením nového venkovního areálu, kde je například hřiště nebo modulární knihovna. Ani tady ale oprava školy ještě není u konce, část žáků se proto bude i nadále učit v modulárních učebnách. Jejich pronájem a státní financování ale skončilo na konci srpna. Pokračuje ředitel školy Filip Worm, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
3: Vlastně od září to financování na obci, takže vlastně ten měsíční náklad je poměrně vysoký, protože máme kolem 70 kontejnerů, které vlastně tvoří celou tu školu, jsou tam nějaké energetické náklady a tak dál, takže v podstatě bavíme se o 100 tisících měsíčně.
1: Vedení školy společně s obcí proto aktivně jednají o obnově financování a podobná je situace i v Jeseníku. Tam mají

0: smlouvy do konce roku. O jejich prodloužení také aktivně jednají.
1: Začátek školy, vstup do nového školního roku na různých místech Olomouckého kraje jsme probrali s naším kolegou Josefem Čermákem. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V rubrice O čem se mluví budeme pokračovat po 17. hodině ve Dni v kraji. A pozor, budeme si povídat také o vadách řeči u dětí a o tom, od kdy a jak s nimi pracovat. Naším hostem v rubrice O čem se mluví bude klinická logopedka doktorka Eva Striková z Přerova. Poslouchejte po 17. hodině.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
2: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Plán má kapela Kryštof, no a my máme také plán už za malou chvíli vyrazit do Mohelnice. Hledáte zábavu a poučení pro děti a jste z Mohelnice a také byste chtěli ještě honem nějaké ty prima dětské kroužky pro své ratolesky. No tak pojďte s námi a s naším regionálním stopařem za chvíli do tamního domu dětí a mládeže. My vám povíme, co všechno zajímavého se tam děje a co všechno zajímavého vy ještě můžete vidět a zažít. Teď ale zažijte Ivetu Bartošovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Mohelnický dům dětí a mládeže Magnet má právě otevřené dveře pro ty, kteří by se rádi seznámili s kroužky, které tu mohou děti navštěvovat. Na místě je také náš reportér Aleš Spurný. Aleši, hezké odpoledne. Co se teď kolem tebe aktuálně děje?
2: Krásné odpoledne, já teď stojím u těch otevřených dveří a dívám se na stánek, kde jsou různé sladkosti, pochutiny, jídlo, pití, jako na pouti, a kolem nás právě proudí do útrop toho domu dětí a mládeže Magnet v Mohelnici děti a my vstupujeme také s panem ředitelem Liborem Kubesem. Jdeme tady kolem místnosti, která je hezky vyzdobená a kromě toho v ní toho spousta žije. Vidíme mořské akvárium, vidíme tu hmyz, strašilky, pohyblivé listy. Co dalšího? Šneka, myslím, tam máte obrovského.
3: Ano, dobrý den. Máme tam šneka, máme tam činčilu, máme tam gekoníky, máme tam želvy. Je to bývalá recepce, za které my jsme udělali takový zoo. Tak máme ty motýly, dokonce se nám vylíhal jeden motýl.
2: Ano, byl vidět, máme ho vyfoceného, podívejte se na náš web nebo Facebook. Teď míjíme odbočku, kde vlastně jsme viděli nejedno velké kolejiště vašich modelářů.
3: Ano, máme dva týmy modelářů pro dospělé a pro mládež a máme jedno asi z největších kolejových modelů v České republice.
2: A co tam vlastně můžeme vidět za krajinu? Víte to, co je tam znázorněno?
3: No, oni vím, že spolupracují s Hlubočkami, že tam dělali něco, co se týká v Hlubočkách, nějaký diorama. Ale to, co tam máme my dole zobrazeno, tak to opravdu nevím.
2: Tak teď vcházíme do výtvarného kroužku. Tady jsou stoly přikryté obrovskými papíry a paní vedoucí, paní lektorka to tady vede. Vidíme pestrobarevné možnosti, kaktus, kytku, zmrzlinu, žárovku. Co všechno tady dnes děti budou dělat?
4: No, my tu máme spoustu obrázků, jenom tak načrtlých v obrysech. A my tu tvoříme po vzoru japonské slavné japonské umělkyně. To je Yayoi Kusama. A to byla puntíková královna, která měla všechno z puntíků, tvořila, malovala, nosila šaty z puntíků a děti si vypuntíkovávají obrázek, který si tady najdou.
2: A k tomu ty šicí stroje v pozadí, ty znamenají co?
4: No, naše výtvarná dílna je spojená i se šicí dílnou, takže tady vedoucí dělá voněvý polštářek s dětma na šicích strojích.
2: Tak a my pokračujeme dál tou pestrou nabídkou dnešního dne otevřených dveří domu Magnet tady v Mohelnici. Pokračujeme do keramické dílny, ale tu míjíme a jdeme ven do plenéru se podívat, kde už tady vidíme skákací hrad a také chovatelský kroužek tu máte. Králík se na nás dívá z protější strany.
3: Ano, ano, samozřejmě v rámci zookoutku jsme i pořídili i venkovní, kde máme králíka a teďka dvě nové morčátka, na které se teďka můžeme podívat.
2: Vzduchovky a dokonce nejen ty klasické, ale i ve tvaru třeba samopalu si tu děti mohou vyzkoušet. Tady za chvilku budou vystupovat mažoretky.
3: Ano, bude tady vystoupení twirlingu, máme tady velmi úspěšné twirlingové mládežnice, které budou za chvilku vystupovat a máme tady i koutek, tak kterému se teďka blížíme a to je disc golf.
2: No a to jsou jenom několik kroužků, které já jsem viděl, ale co jsme ještě nezmínili, kolik těch kroužků tu máte celkem?
3: Celkem je to přes 140 kroužků, zatím je to někde kolem 900 účastníků, což jsou jako děti.
2: Které byste třeba ještě dál zdůraznil, mě zaujalo Lego, to asi děti baví.
3: Ano, Lego robotika, ale my se snažíme trošku inovovat ty kroužky, samozřejmě se držíme těch standardních jako gymnastika, Lego robotika, ale tím, že se nám tady postavil zimní stadion, tak máme i kroužek bruslení, chystáme různé módní návrháři, jak jsme viděli před chvilkou, máme tady fotoateliér, kam se můžeme za chvilku jít podívat, máme tady drony, budeme tady mít mladého kutila a vědecká dobrodružství cvičení, máme tady různé cvičení i pro rodiče s dětmi do 3 let. Máme tady pro seniory cvičení, takže my jsme otevření celé komunitě, nejenom jako dětem, ale snažíme se zaujmout širší veřejnost.
2: A v pátky vás mohou navštěvovat, že, maminky s dětmi?
3: Ano, co-work place, takže v pátky od 8 do 14 hodin se mohou přijít rodiče s notebookem a s dítětem a dítě si bude hrát v koutku a rodiče můžou pracovat.
2: vedle nás tady zkoušejí ten disc golf a já tady chci odchytit jednu holčičku. Ahoj, ty jsi odkud, z Mohelnice?
5: Ano.
2: A ty sem chodíš do toho dětského domu?
5: Ne.
2: A chtěla bys?
5: Ne.
2: Nechtěla. Tady máme maminku někde? Ne. Maminku tady máme. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, vaší dcery jsem se ptal, že jestli chce chodit do kroužku, ona nechce, jak to?
6: Chce, ona už je přihlášená. Ona...
2: A do jakého, to ještě neví, že chce?
6: Víme, Twirling.
2: Jo, Twirling, a to je co?
6: Twirling, to je přímo ty holčičky, co tam tančí s těma hůlkama, takže to je ten Twirling, no.
2: To jsou takové majoretky, takže jestli chcete, můžete se ještě dnes přijít podívat na den otevřených dveří do Mohelnického domu dětí a mládeže Magnet. Dokdy jste tu otevřeni?
3: Budeme tu do 18 hodin.
2: A jinak, kdyby to někdo nestihl a chtěl se přihlásit?
3: Kdykoliv může online na www.magnetmohelnice.cz. A tam samozřejmě si najde nabídku kroužků a může se online přihlásit do jakéhokoliv kroužku, který bude k dispozici.
2: Z Mohelnice Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, už jsme vás zvali dnes do Mohelnice na akci Domu dětí a mládeže, také se můžete seznámit s kroužky v Přerově. No a zveme třeba také do Šumperka. Alzheimer Café Centrum pro vás připravilo besedu, přednášku magistry Alexandry Šťastné na téma jak se nestratit v lécích, což někdy může být opravdu velmi těžké, ale také nebezpečné. Pokud byste tuhle přednášku chtěli zažít a poslechnout si, pak vás zve denní stacionář Volba na Bohdíkovské ulici v Šumperku. A pozor, tahle přednáška začne už docela brzy v Šumperku od 16. hodiny a 30. minuty. Tady v Olomouci, v Českém rozhlase Olomouc, už za chvilku začíná povídání Martina Písaříka v rubrice Co v učebnicích nebylo. A Martin se zeptá, co všechno víte o zubrech, doplní řadu zajímavostí. Za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super.
4: Zdravím všechny fandy Mori Olomouc a hráčům přeji hodně zdaru na dokončení ligové sezóny.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Před námi jsou aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc za 3 minuty v 16 hodin. Podíváme se i na cesty, i na počasí a pak už humoriáda s Antonínem Procházkou. Nezapomeňte také na den v kraji dnes s podrobnou předpovědí meteorologů na víkend po 17. hodině.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Šumperský soud zamítl žádost sériového vraha Hejny o propuštění. V Olomouci dnes začíná tradiční varhaní festival. Olomoucká tenistka Karolína Muchová je na US Open ve třetím kole. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Sériový vrah Jaroslav Hejna zůstane po rozhodnutí okresního soudu v Šumperku za mřížemi věznice na Mírově. Hejna je doživotně odsouzený za tři loupežné vraždy a žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval tím, že chce své činy aspoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který byl k doživotí odsouzen v Česku. Vícemluvčí šumperského soudu René Brauna.
2: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl. Stejně tak nepřijal záruku za odsouzeného, kterou dával spolek v tomto řízení, a tedy ta žádost jako celek byla zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí si odsouzený podal stížnost hnedka na místě a státní zástupce se stížnosti vzdal.
1: Společnost ČEZ Prodej dnes v Olomouci otevřela své první poradenské centrum v Česku. V Jeremenkově ulici nabízí konzultace týkající se například fotovoltaiky, tepelných čerpadel, bateriových úložišť, elektromobility nebo úspor energií. A to i lidem, kteří nejsou klienty ČEZ, sdělil mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol. V olomouckém chrámu svatého Mořice dnes zazní úvodní koncert nejstaršího varhaního festivalu v Česku. Posluchači uslyší od 19 hodin zvuk tamního nástroje, který patří k největším v Evropě. Podle hlavního varhaníka Jiřího Stodůlky Englerovým varhanům škodily letní tropické teploty. Teď už je ale vše v pořádku.
3: Na začátku července, kdy vlastně ten výkyv byl největší, tak tady na kůru bylo asi 28 stupňů, vlhkost asi 63%, takže tady to byly trošku tropy. Na tom stavu varhan se to docela projevilo. Ten nástroj během dne začal dělat něco, co nikdo nechtěl. Každopádně potom se to dostalo do normálu, ale věřím, že to už tady nezažijeme letos. Sport.
1: Tenistka z Olomouce Karolína Muchová postoupila na US Open do třetího kola. Britku Bolterovou porazila 6-1, 6-0. Utkání pořadatelé na poslední chvíli přesunuli do arény Louise Armstronga. Obě hráčky tak neměly na přípravu moc času, pokračuje Karolína Muchová.
4: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň, ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm je to takový nevyzpytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme v Olomouckém kraji zpočátku zvětšenou oblačnost, na severu s možností slabých přehánek. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat má mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na D1 na 34. kilometru u Milenova ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářijovou náladu s Antonínem
6: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
5: Ano, jsme si na tebe posvítili.
6: No, tak ano. Si přijdu jak na jevišti.
5: Jo. Kdy jsi naposledy hrál?
6: Prosím, že není to tak dávno. No. Nevím, 14 dní, 3 týdny.
5: A co to bylo?
6: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
5: A počasí bylo?
6: Počasí bylo nádherný.
5: A lidi?
6: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
5: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru energie, kterou dávají potleskama smíšen?
6: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku smívalo, protože jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takové siluety. Ano. A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
5: Jo, neokřikoval jsi.
6: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám, neděle je pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní, já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl...
2: No, tak to je, možná ne, říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo, to říkal, že je hrozný, že každý den neděle, no...
1: Že to neodlišuje už.
2: No, tak když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozdruh.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v nedělu? Dáš si budíka na to, nebo
2: ne, já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne, tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. a ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: A když se zase umejou jíst. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi. Který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně, a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Ne, jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To nebylo long play, ale taková ta...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám to EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9., že jo, nebo Svícení jara prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych, já

0: To řekl, to, ne, to si nevzpomenu. Teď jsem tam, rodina setlelých, to jsou takový tam, je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
0: No,
1: nebo
0: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
0: A ne, ale když člověk jde tím s Bytovem a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi,
1: ano,
0: jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na Bytově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitovy, člověče. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
0: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vercha ve hře Jéma Ačko, teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vercha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou.

0: Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
2: Dobrá, podna pánové. To je vás Petr Zeloty.
1: Ano.
2: A všel bych si anekdoty.
1: Píše Mainbot, děkuju za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Sokali. Zdravím vás, chlapi, oba. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
1: Dobře, zapisujeme.
3: Když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
4: No, co pak?
3: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, jste dorazil do svého cíle.
1: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
4: No, asi dojel do svého cíle. Někdo.
1: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
5: Já se ozvu rád, Zdeněk.
1: To jsme rádi.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
4: Děkuji,
5: vás
4: dobrý den.
5: Trošku Patriku.
1: Děkuji.
5: Že to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
1: To já vím,
5: nemohl,
1: proč nemohl.
5: Proto měl každou neděli. No, dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
1: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdraví vás posluchača Jana a hlasuji pro Ačko.
1: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
7: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh. Léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídáme Kintoš. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
1: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
4: no
1: věci.
4: Jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
1: Tvoje smíšené pocity.
4: Moje smíšené...
1: U čeho bývají?
4: Prosím?
1: U čeho bývají?
4: Smíšené pocity. No tak já třeba mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší, víš? Tak to jsou pro mě smíšené
1: Takže
4: pocity.
1: Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
4: To jako nebudu, jo, no, samozřejmě. Ale
1: tak, pozorovat,
4: to jsou,
1: jak se to
4: vyvíjí. To jsou takzvané smíšené.
1: A co hraje za divadlo?
4: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i učinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
1: Ano.
4: No, od 17. září, kdy
1: je premiéra.
4: Tak pak se to bude švihat.
1: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
4: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že to má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
1: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím svoje produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
4: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
1: Jako, je tvárná, nechá se sebou dělat.
4: Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněnej. Jo,
1: tak vás seřve, kdo to tady...
4: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit a zase budou náklady nějaký. Jo.
1: A zapomene, co má dělat v roli.
4: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to je tam.
1: A čím zase nečistil?
4: Já jsem mu neznačistil.
1: Ne,
4: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
1: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
4: Režisérové jsou v hledišti, no.
1: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
4: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
1: Mm-hmm.
4: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
1: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
4: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
1: Jo.
4: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo jsi se na něj obracil, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
1: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: To, no, budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům, tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volantem. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje.
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, duf. Jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco a najednou úplně oba dva stuhnou, protože tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídá a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čiže to je blázni, tam musí být dole na kaši. Tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozhlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj zmezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře. Jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Ty, nebo oni si vybrali tebe jako režiséra herci?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Že, no tak takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který jo, rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: a
2: ten.
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu Petr domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Randy na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prosím tě, já jsem celý operu. Život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako, proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník. No, tak
1: prostě no jo, to, přiznejme to, řekněme to v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, přeští skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo?
1: No tak
2: číslo? Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš, zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirko, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepojuji na další telefonát. Kdo pak tam je? Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je, dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to, víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
7: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
8: Panáčku?
9: Ano, paní?
8: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
9: Cože?
8: No, znásilnil, no.
9: Prosím vás, a kdy to bylo?
8: No, zítra to budou 4 roky.
9: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
8: Já si nestěžuju, já se chlubím.
7: Přijde chlapík do baru a objedná si.
10: Barmane, 7 tequil a 1 pivo na spláchnutí.
9: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
7: Za pár sekund je zpátky.
9: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
10: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
9: Ano, a co máte?
10: Asi tak 6 korun.
7: Na pláži leží urostlý, osmahlý, nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Z povzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
8: Je, ale no Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
11: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
7: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr. A noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
8: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
11: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelky, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
7: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: To strefil, Oline!
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
8: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
3: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
9: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
13: Ano, Mourku.
9: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
13: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
9: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
13: Ano, lásko.
9: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
13: Ne, ty můj hlupáčku.
9: Tak to je tvůj přítel.
13: Ale kde pak, broučínku?
9: No tak, kdo to zase sakra je?
13: To jsem přece já před operací.
14: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
15: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
9: No, co je?
16: Haló, je tam policie?
9: No jo, no, co chcete?
16: Právě jsem ho zabila.
9: Cože?
16: No, právě jsem ho zabila.
9: A fajn. A koho?
16: Králíka.
9: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
16: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
17: Já se snu těm nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberou. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
17: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
17: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jenom mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každej na jiný straně řady. Takže seděli odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl se tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul
17: se. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
17: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
17: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to, jo. No, paní. To,
1: podle skutečné události.
17: Podle skutečné události, ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho příběh něco, na hodinu a půl divadla.
17: No, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
17: Ano, chodit s otevřenýma očima. A
1: dá se o tom potom
17: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozor, když tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály. Vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem F.U. Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády. SMSkař taky bereme do hry. Musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731, 800, 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. Je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Krampolem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali. Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední.
7: Cože?
6: Jestli jste poslední.
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte.
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkovým přístrojem. Pora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: No je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma.
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
10: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak Tak se rozhod, že jsi.
5: Tak nashledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

0: Četby a drama. Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoučtí radní chtějí upravit okolí tržnice. V Plumlovské přehradě je stále voda nevhodná ke koupání. V Jeseníku začíná tradiční festival Jesnění. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vedení Olomouce plánuje širší využití areálu tržnice nedaleko centra města. Cílem radních je, aby plocha nebyla většinu dne prázdná. Úředníci magistrátu teď zpracovávají podněty, které vzešly z veřejné debaty a z jednání se zástupci nového vlastníka historické budovy tržnice. Vícemluvčí radnice Jan Horejš.
3: Prostor umožňuje zachovat současné uspořádání stolu pro trhovce a zároveň jej využívat pro další aktivity během celého roku. Variabilita umožňuje navýšit počet prodejních stolů oproti současnému stavu nebo jejich rozmístění operativně měnit například v době konání větších akcí, jako jsou adventní trhy. Bude na správci tržnice, tedy výstavišti Flora, který společně s uživateli rozhodne o uspořádání stolu pro jednotlivé akce.
1: Nevhodná ke koupání je nadále voda v Plumlovské nádrži na Prostějovsku. Na základě výsledků měření z tohoto týdne ji hygienici ohodnotili 4. stupněm z 5. O stupeň lepší známkou než po předchozím měření, kdy v nádrži vyhlásili zákaz koupání. V koupací oblasti Poděbrady na Olomoucku je kvalita vody stále dobrá. Další podrobnosti jsou na webu krajské hygienické stanice. Jeseník právě od těchto chvil až do neděle hostí tradiční multižánrový festival Jesnění. Navštívit ho můžete ve Smetanových sadech, divadle a muzeu. Součástí přehlídky jsou výstavy, autorská čtení nebo koncerty, říká mluvčí festivalu Natálie Durčáková.
4: Hlavní myšlenkou festivalu je propojit formát sousedské slavnosti komunitní pro místní z Jeseníku a okolí a zároveň představit současné interprety na mainstreamové scéně z Česka, potažmo z Polska, takže to vytváří docela unikátní mix a je to vlastně zajímavé pro lidi jak z místa, tak i celorepublikově. Sport.
1: Tenistku Kateřinu Siniakovou čeká na US Open zápas o postup do třetího kola dvouhry. Na centrálním kurtu rozehraje dnes utkání s Naomi Osakovou. Tu česká tenistka na Grand Slamu už dokázala porazit. Povedlo se jí to na Roland Garros v roce 2019, když byla Japonka světovou jedničkou, říká Kateřina Siniaková.
5: To bylo asi moje největší vítězství a vlastně moje nejlepší cesta Grand Slamem, takže určitě si to moc dobře pamatuju a hodně emocionální, takže třeba si na něco vzpomenu na kurtu a dopadne to stejně dobře.
1: Kromě Siniakové bude o postup do třetího kola bojovat taky prostějovský rodák Jakub Menčík, Dalibor Svrčina, Marie Bousková a Nikola Bartůňková. Počasí. Na střední Moravě zítra čekejte zpočátku zvětšenou oblačnost, na severu s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 18 až 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na D35 se na 284. kilometru za Přáslavicemi ve směru na Ostravu. Kvůli opravě svodidel je tam uzavřený pravý pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Hezké odpoledne přeje Tomáš Kedzior. Tento týden začal dětem, studentům i pedagogům nový školní rok. Komu ale práce s dětmi nekončila ani o prázdninách, to byly například kliničtí logopedi. Zabývají se prevencí, diagnostikou, léčbou a rehabilitací poruch a vad řeči, jazyka, hlasu a sluchu. A třeba taky poruch polikání u dětí i dospělých. V dnešním O čem se mluví, právě zaměříme naši pozornost na činnost takového klinického pedagoga a psychologa i logopeda. V závěru pořadu se vydáme také za tenistkou Karolínou Muchovou, budeme mluvit přímo s ní a podíváme se také na letošní US Open. Tomáš Kedzior přeje dobrý poslech.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí, je ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. Šumperský soud dnes zamítl žádost sériového vraha Jaroslava Hejny z Písecka o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za trojnásobnou vraždu tak zůstane za mřížemi. Doteď si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest muži uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzením na doživotí v Česku. Vícemluvčí šumperského soudu René Brauna.
3: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl.
2: Olomoucký vrchní soud zase dnes potvrdil tresty v kauze údajných rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí. Tříletou podmínku dostali praktický lékař Vladimír Líčeník a lékárník Luděk Konvička. Oba také musí zaplatit 100 000 korun a soud jim potvrdil pětiletý zákaz činnosti. Škoda dosáhla téměř 7 milionů korun, řekl dnes mluvčí soudu Stanislav Cik. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál zdražují. Litr benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 42,30. Před týdnem byl o 25 haléřů levnější. O 10 haléřů na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 45,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Krevní plazmu můžou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Začal tam pro ní jezdit mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se můžou objednat na předem dané termíny. Podrobnosti najdou na webu šumperské transfuzní služby.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne.
1: Tak jak bylo dnes v Olomouckém kraji?
0: Tak bylo spíše více oblačnosti, když přechodně se mohla oblačnost zmenšit na polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupily na 23 až 25 stupňů, na horách byla maxima kolem 15-16 stupňů a val severozápadní západní vítr mírné rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Jak bude teď večer a v noci?
0: Stále čekáme o počasí se zvětšenou oblačností, ale úplně zataženo také nebude. A během noci od západu také mohou přijít spíše ojedinělé přehánky, slabší, větší pravděpodobnost je na severu kraje. Teploty v noci budou klesat na 17 až 13 stupňů a vítr opět zeslábne. Zítra z rána ještě může být více oblačnosti a zejména na severu Jeseníky, Jeseníčko, Šumpersko může být z rána zvětšená oblačnost s možností slabého deště nebo slabých přehánek, ale postupně během dne od jeho západu bude docházet k ubývání oblačnosti a zítra bude patrně nejteplejší den tohoto týdne. Maxima se zastaví někde mezi 27 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Také trochu zesílí vítr, mírný západní až jihozápadní na 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak těšíme se na ten zítřejší teplý den. Meteorolog Tomáš Ostrožlík, den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a za chvilku naše hlavní téma, začátek školního roku.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: Vosilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
2: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: koma.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Do tříd základních a středních škol se tento týden vrátili žáci a studenti, samozřejmě také pedagogové. Jaký byl jejich první den v Olomouckém kraji, kde museli školáci místo do lavic zamířit třeba do muzea, anebo kde děti přivítal prezident? To už je téma pro Josefa Čermáka.
2: Prezident Petr Pavel školní rok zahájil v Brodku u Konice na Prostějovsku. Základní a mateřská škola tam totiž letos slaví sté výročí založení. A právě na 1. září tam měli naplánované slavnostní shromáždění, které mělo připomenout, co se před 100 lety dělo. V Brodku totiž tehdy žila německá většina obyvatelstva, takže když se tam otevřela česká škola, přišli Češi z celého okolí. Letos o 100 let později tedy prezident Petr Pavel nejprve promluvil ke zhruba 300 lidem, kteří před školu přišli. A poté se přesunul do třídy za letošními prvňáky. Jak k tomu pozvání vlastně došlo, popsala ředitelka školy Kateřina Dostálová.
3: Je to ručně psaný dopis, domlouvali se, co tam napíšou, každý napsal kousek, něco tam i namalovali. Bylo to vlastně už před Vánocemi, takže tam to obsahovalo i vánoční přání. A poslali to vlastně, napsali obálku a poslali jsme to běžnou poštou. Já jsem to teda ještě předtím naskenovala a oficiálně posílala datovou schránkou i s nějakým mým ještě osobním pozváním, aby to tam vlastně vůbec došlo na Hrad.
2: Prezidentská kancelář odpověděla už v zimě a za přání poděkovala, že prezident školu navštíví, se žáci dozvěděli až v polovině letních prázdnin.
4: Jak to vypadalo první školní den jinde, na jiných školách?
2: Někde to vypadalo úplně stejně jako každý rok, jinde ale žáky čekaly změny. Třeba v Jindřichově na Šumpersku se letos poprvé otevřelo 2. stupeň, takže tam zamířili i šestáci, kteří jinak museli dojíždět do okolních obcí. Ve Slatinicích na Olomoucku se zase děti z 1. stupně vrátili po 2 letech do zrekonstruované budovy školy. Během těch uplynulých let se museli učit v náhradní prostorách, jako je obecní knihovna nebo zasedací místnost zastupitelstva. No a zatímco děti ve Slatinicích u školu mají, tak v Rokytnici na Přerovsku naopak letos o třídy kvůli opravám dočasně přišli. Školní rok tak zahájili v hasičském muzeu, mateřské škole a částečně v postavených obytných kontejnerech ve sportovním areálu. Do budovy školy by se měly děti vrátit po pololetí.
4: Jak zahajovali školní rok žáci na Jesenicku, které předloni postihly záplavy?
2: Tak mnozí jej zahajovali poměrně netradičně. Školy na Jesenicku totiž po povodních stále nejsou opravené. Například v Písečné proto místní žáci zahájili školní rok v kulturním domě. Ve škole se nebudou učit ještě zhruba 14 dní. Místo toho je čekají výlety, adaptační kurz a podívají se také na Den bezpečnosti, který připravuje policie v Jeseníku. Na základní škole Nábřežní v Jeseníku se část žáků znovu vrátila do modulárních učeben. Na opravě školy se stále pracuje, hotové jsou už některé učebny v horním patře. Opravit ale zbývá ještě celé spodní patro, a to za více než 160 milionů korun. V České Vsi zahájili školní rok otevřením nového venkovního areálu, kde je například hřiště nebo modulární knihovna. Ani tady ale oprava školy ještě není u konce, část žáků se proto bude i nadále učit v modulárních učebnách. Jejich pronájem a státní financování ale skončilo na konci srpna. Pokračuje ředitel školy Filip Worm, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
5: Vlastně od září to financování na obci, takže vlastně ten měsíční náklad je poměrně vysoký, protože máme kolem 70 kontejnerů, které vlastně tvoří celou tu školu, jsou tam nějaké energetické náklady a tak dál, takže v podstatě bavíme se o 100 tisících měsíčně.
2: Vedení školy společně s obcí proto aktivně jednají o obnově financování a podobná je situace i v Jeseníku. Tam mají smlouvy do konce roku. O jejich prodloužení také aktivně jednají.
1: Reportér Josef Čermák se ohledl za začátkem školního roku v regionu a my se žákům a studentům budeme věnovat za chvíli v dnešním O čem se mluví. Naším hostem bude přerovská klinická logopedka Eva Striková a rubriku moderuje Zora Ješková.
0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Tento týden začal dětem, studentům i pedagogům nový školní rok. Práce ve studiu i výuce. Komu ale práce s dětmi nekončí ani o prázdninách, tak to jsou například kliničtí logopedi, kteří se zabývají prevencí, diagnostikou, léčbou a rehabilitací poruch a vad řeči, jazyka, hlasu, sluchu a také poruch polikání u dětí i dospělých. My si dnes v O čem se mluví budeme povídat s klinickou logopedkou, doktorkou Evou Strikovou z Přerova. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Paní doktorko, jaké vady řeči u dětí nejčastěji řešíte ve své ordinaci a které jsou ty nejtěžší?
2: Tak do ambulance klinické logopedie přichází rodiče s tím, že já to řeknu tak, jak nám to říkají ti rodiče, ještě nemluví a to už má 2 roky, nebo zadrhává se, neříká nějaká písmenka, tedy z našeho pohledu hlásky nevyslovuje, nebo chtěl by mluvit, ale nejde mu to, šlape si na jazyk, šišlá, ale také dostal rovnátka, náhle přestal mluvit, nebo nejde mu čtení, také třeba máme po kochlární implantaci, nebo mám dítě s rozštěpovou vadou, nebo máme po operaci mozku, anebo mluví jenom tak s někým a někde.
1: A co je úplně nejnáročnější ze všech těch vad, které jste jmenovala? Na řešení, na práci s tím.
2: Jsou vady, které, když se vyskytují souběžně, nebo se překrývají, prolínají, tak tam je velmi náročná diferenciální diagnostika, která nám ukáže, odkud začít, co je to nejdůležitější, ale z mého pohledu je nejtěžší to, pokud klient nebo jeho pečovatelé, zástupci nechtějí spolupracovat. Pokud si řeší přes dítě nějaké své osobní problémy, nebo jsou třeba drogově závislí, tak to jsou pro ně ty nejtěžší případy, protože to dítě toho klienta, který má poruchu komunikace, vždycky dokáže ten odborník, logoped nějak získat.
1: V jakém věku dítěte si mají rodiče vlastně všímat, že u toho jejich dítěte něco není v pořádku s řečí a mělo by se to řešit?
2: Většinou rodiče znervózní kolem toho 2., 3. roku věku, nebo to nejbližší okolí kolem dítěte, a to je vlastně takové to nejpřirozenější, kdy to tak má být, pokud je dítě jinak normálně se vyvíjející, tak mezi tím 2. a 3. rokem najednou se přijde na to, že sousedovic Pepiček nebo Anička něco říkají lépe, anebo starší sourozenec, že v té době už byl někde jinde. No, ale samozřejmě úplně ideální by bylo, kdybychom měli všichni vycvičené ta čidla na už mnohem časnější věk, na časnější záchytné body, markery, které nám ukazují, že z řečí by mohlo být něco v nepořádku, že jsou tam nějaká rizika, ale samozřejmě pohlcení mnoha jinými problémy to nemůžeme chtít po rodičích, nicméně odborníci by měli být připraveni reagovat na nějaké stížnosti rodičovské, ať už je to třeba nejdříve ten dětský lékař, ke kterému rodiče chodí, nebo učitelka mateřské školy.
0: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví?
1: Dnes si v rubrice O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc povídáme s klinickou logopedkou paní doktorkou Evou Strikovou z Přerova. Paní doktorko, vy jste už naznačila, že rodiče by si měli všímat, mít vycvičený sluch takových určitých markerů, záchytných bodů. Čeho tedy konkrétně si u svého dítěte všímat? Co jsou to ty záchytné body?
2: Pokud chceme vzít to úplně od podlahy, tak samozřejmě je to možná už období gravidity, kdy by měli rodiče se také určitým způsobem chovat k tomu vyvíjejícímu se děťátku, nevystavovat tu maminku velkému stresu, maminka by měla být v pohodě. A to jsou všechno takové ty první věci, které můžeme udělat pro to, aby se to děťátko, ten vyvíjející plod vyvíjel v pořádku i třeba po té budoucí řečové stránce. No a potom, když se narodí, tak určitě se sleduje, nebo my se vyptáváme, dostáváme v anamnéze, pokud se k nám dítě potom dostává, jak se děťátko zvukově projevovalo, jak reagovalo samo na různé zvuky, ale také jak spalo, jestli to byl klidný spánek, jestli si přitom cucalo paleček, jak přijímalo stravu, jak bylo krmeno, zda to bylo všechno v pořádku, zda tam byla nějaká prodloužená salivace, tedy slinění, jak se dále pohybově vyvíjelo, jaké mělo také nemoci. Takže to jsou zase všechno takové ukazatele pro nás, na které se doptáváme v tom časném vývoji. No a potom rodič by měl třeba před tím druhým rokem nejpozději určitě vnímat, jak dítě reaguje na zvuky, jaké zvuky vydává, jestli už to jsou slova, což už by v této době určitě mělo být, slova a dvouslovné věty, a jestli má zájem vůbec o komunikaci, alespoň o tu komunikaci pomocí gest, také jestli nemá problémy s příjmem potravy, s vyměšováním, protože víme, že ten dobrý mikrobiom také správně ovlivňuje činnost mozku, mozkových funkcí a tím i řeči, také jak spinká a přitom dýchá, jak dýchá i během různých aktivit, jestli to není takové to dýchání s otevřenými ústy, nebo potom později, alarmující už je stav po tom čtvrtém roce, tedy zase alarmující, nechci nikoho strašit, protože ani to není dobré, abychom ohrožovali takovou tu rodičovskou intuici, na kterou já vždycky dám, tak po tom čtvrtém roce by mělo dítě přece jenom už mít tu řeč takovou téměř v určitém směru dozrálou, mělo by správně tvořit věty, které už jsou mírně rozvinuté, má umět vykládat pohádky, má mít přiměřenou slovní zásobu. No a s tou výslovností třeba v těch 4 letech to ještě není tak alarmující, protože vše ještě samozřejmě dozrává, ono, my dozráváme a dospíváme nakonec celý život, ale po tom 4. roce to LRŽ, CSZ, ČŠŽ jsou ještě takové běžné odchylky ve vývoji artikulace.
3: Když si pozorný rodič všimne, že opravdu něco není v tom časném věku v pořádku kolem toho 2. 3. roku, doporučovala byste, že si třeba pomocí chytré inteligence najde nějaké v uvozovkách dobré rady a začne zkoušet nápravu sám? A nebo byste doporučovala rovnou pracovat až se radami odborníků?
2: Ano, já si myslím, že už posluchač tuší, co asi řeknu. Samozřejmě ta práce s umělou inteligencí, to si myslím, že je hlavně záležitost nás dospělých, jak umíme inteligentně s touto umělou inteligencí pracovat. Mohou tam být někdy dobré rady, pokud dáme správné prompty, ale samozřejmě určitě je nezastupitelný ten živý odborník v osobním kontaktu, který sejme všechny ty detaily poté, co ho navštíví v jeho ambulanci rodiče s dítětem.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: O čem se mluví, si dnes povídáme s klinickou logopedkou paní doktorkou Evou Strikovou z Přerova. Paní doktorko, jak složitá je cesta k nápravě výslovnosti a platí třeba, že čím dříve s nápravou u dítěte začneme, tím větší je šance na úspěch?
2: Tady bych mohla odpovědět ano i ne. Samozřejmě, pokud začneme časně, tak se uplatní větší plasticita mozku a všechny ty funkce toho raného vývoje, které hbitě reagují na různé změny. Pokud jde o dospělého, tam už jsou věci zažité, automatizované. Někdy není ani takový problém technicky, tedy motoricky, uchopit třeba některé hlásky nesprávně vyslovované, když se bavíme o vadách výslovnosti, ale problémem je zabudovat ten nový uchopený jev do té plynulé řeči a přijmout ho i ve svém myšlení. Je to záležitost poněkud širší, nejenom motorická. Netýká se pouze motoriky, mluvidel, artikulace čistě.
3: Když jste zmínila také dospělé, i u nich se setkáváme nejednou s neřešenými vadami výslovnosti. Jaká je u dospěláka šance na zlepšení či úplné vyléčení té vady?
2: Bývá velká šance, záleží samozřejmě na příčinách. Pokud tam jsou nějaké destrukce těch artikulačních orgánů, tak to je někdy problematické, ale naše zdravotnictví se stále zkvalitňuje. Potom se to týká také sluchu, protože pokud chceme něco zkvalitnit na řeči, tak musíme mít také dobré sluchové zpracování. Je to i otázka nakonec kognitivních funkcí, tedy těch vyšších nervových funkcí, které nám pomáhají kontrolovat naši řeč, pomáhají nám zpracovat všechny ty nové věci. Ale já mám velmi dobrou zkušenost, pokud se někdo obrátí z dospělých, tak je většinou motivovaný. Ta motivace bývá už hodně silná, když už se rozhodne ten dospělý člověk, a lze na tu motivaci sázet. Akorát máme vždycky takový rozhovor, kde ho upozorňují, že ze začátku bude možná rychlý náběh, nástup těch úspěšných prvních krůčků, ale potom následuje taková platofáze, kdy se jakoby neděje nic, ale ono se hodně děje. Ale děje se právě v tom řízení, uchopování těch nových funkcí a to tělo, ten organismus si dává právě tady v tomhle na čas, jestli opravdu ta změna je nutná, chtěná, a tím nás trošku napíná. No a potom může dojít dokonce ještě před tím kvalitativním krůčkem výše k uchopení té funkce, může dojít i k takovému degradujícímu krůčku dolů, ale ten se může rychle změnit. No a toto je taková obtížná fáze, kterou ne každý udrží, a proto o ní informuju už dopředu.
0: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví, se Zorou Ješkovou a jejím hostem.
3: A úplně na závěr, když získáme u našeho dítěte nějakou tu vadu, anebo se i sami rozhodneme se sebou něco dělat a něco u sebe vyřešit, nějaký problém, jak začít? Jít nejprve za praktickým lékařem, případně dětským lékařem, nebo můžeme jít rovnou k logopedovi? Jak to funguje?
2: Tak pokud se rozhodnete, je dobré třeba tomu logopedovi se snažit zavolat, ozvat se, popsat problém, a klinický logoped nasměruje, protože klinický logoped je pozice ve zdravotnictví a klinický logoped dá instrukce, většinou to bývá do těch ambulancí na indikaci lékaře, ať praktického, dětského či pro dospělé.
3: Dnešním hostem v rubrice O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc byla klinická logopedka paní doktorka Eva Striková z Přerova. Děkujeme za váš čas, paní doktorko. Naschledanou.
2: Naschledanou. A já bych ještě možná chtěla říct na závěr, že bych si moc přála, kdyby jazyk, řeč, komunikace byly používány opravdu ku prospěchu člověka, ať už tam jsou nějaké ty chybičky nebo ne.
3: A k tomuto přání se připojuje i Zora Ješková.
0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co jsi?
1: 17.50, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a je tu závěrečný příspěvek. Bude tenisový. Karolína Muchová je na US Open ve třetím kole. Na kurtu se opět nezdržela ani hodinu a Katie Baltrovou vyprovodila po setech 6-1 a 6-0.
2: Karolína Muchová ukončila tohle trápení zase ještě před úderem jedné hodiny.
3: No jo, určitě je fajn hrát takhle rychle, trošku ušetřit nějakou energii, čas a tak dál. V těch prvních kolech je na Grand Slamech důležitý, takže jsem ráda, že ty první dvě kola byly takhle rychlý.
4: Pochvalovala si Karolína Muchová, která v singlu hraje první turnaj od wimbledonského finále. Po něm podstoupila drobný operační zákrok.
3: No, tak určitě jsem tam nestihla úplně to tělo připravit na 100% fyzicky a malý bolístky nebo takovou nedotrénovanost cítím, ale to, že hraju tady takhle rychlý zápasy, tak docela pomáhá.
5: Statistika jedna, co na mě vykoukla u vás v letošní sezóně na tvrdém povrchu 24, to je... Byť samozřejmě na statistiky se nehraje, ale to číslo je docela pěkné, ne, ten poměr.
3: 24?
5: 24 tedy.
3: Jo, tak na to, že jsem vynechala nějaký ty tisícovky, tak je to docela hezký číslo. Jsem ráda, že se mi daří na těch betonech.
4: Vyprávěla v New Yorku dobře naladěná Karolína Muchová. Nerozhodili ani fakt, že pořadatelé s ohledem na všude přítomný déšť přesunuli její zápas na zastřešený kurt Louisa Armstronga a moc času hráčkám nedali.
3: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň, ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm, ať už včera nebo dnes, je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný, takže i to, že jsem tam neměla tolik času, tak jsem říkala, jo, chci určitě jít hrát na ten LA, aby jsme hráli ten zápas.
4: Karolínu Muchovou čeká ve třetím kole US Open souboj s domácí Emou Navarovou. Z New Yorku David Prouza, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Také zítra pro vás nachystáme Den v kraji opět po 17. hodině. Zajímat se budeme o letní koupaliště, o to, jaká byla ta uplynulá nebo někdy ještě pomaličku končící sezóna. Provozovatelé koupališť si na tržbě rozhodně nestěžují. Tak tedy zítra Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Ale dnešní vysílání pokračuje dál. Po zprávách budeme hrát dechovou a lidovou muziku pro vaši radost.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovaryová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Ve Šternberské nemocnici můžou dobrovolníci nově darovat i krevní plazmu. V Zátoru na Bruntálsku budou obyvatelé hlasovat o větrném parku. Olomoucké hejtmanství přispěje na rekonstrukci potravinové banky v Prostějově. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zájemci můžou v nemocnici ve Šternberku nově darovat i krevní plazmu. Začal tam pro ní jezdit mobilní odběrový tým šumperské transfuzní služby. Zatím od šternberských dárců odebíral pouze krev.
5: Už jste někdy byl na plazmě?
6: Ne.
5: Nebyl?
6: Aha. Tak je to novinka tady, tak...
7: Když novinka, tak novinka.
8: Martin Langmajer krevní plazmu daroval poprvé v životě.
9: Teďka je možnost poprvé plazmu, tak jsem se nahlásil na plazmu.
8: Pro plazmu do nemocnice přijeli zdravotníci šumperské transfuzní služby, mezi nimi i Blanka Podzimková.
5: Musíme zabalit všechen materiál, jako je ten jednorázový set, jehly, zkumavky, obvazový materiál. Přijeli jsme jedním autem, kde nás bylo 5 zdravotních sester a ještě plus pan doktor, který přijel autem sám, takže nás tady 6 zdravotníků.
8: K odběrům se zájemci můžou registrovat na internetu. Ze Šternberku Josef Čermák, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Zátoru na Bruntálsku budou v říjnu hlasovat, jestli má obec odmítnout stavbu větrného parku na svém území. Místní referendum bude společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Projekt energetické společnosti ČES počítá se 7 velkými větrnými elektrárnami. Jejich výška má být zhruba 200 metrů. Dnes to řekla starostka obce Salome Sýkorová za SNK. Samospráva Olomouckého kraje poskytne dotaci 200 000 korun na rekonstrukci budovy potravinové banky v Prostějově. Rozhodli o tom krajští radní. Podle náměstka hejtmana Martina Škůrka z Hnutí ANO rekonstrukce pomůže budově k lepší logistice a skladování potravin.
10: Reagujeme tím na fakt, že potřeba potravinové a další pomoci celorepublikově a potom samozřejmě v rámci Olomouckého kraje neustále stoupá. Také se daří v současné době zachraňovat více a více potravin a také roste počet spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb.
3: Sport. Matias Vacek po triumfu v úvodní časovce vyhrál i druhou etapu cyklistického závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Po 10. triumfu v profesionální kariéře zvýšil jezdec elitní stáje Lidl Trek náskok v čele průběžné klasifikace podniku na 45 sekund.
4: Počasí.
3: Zítra čekejte v Olomouckém kraji zpočátku zvětšenou oblačnost, na severu s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23. Foukat má mírný západní až jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nohu z plynu na dálnici D35 na 292. kilometru za dolním újezdem ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané osobní auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Tak dneska občas mráček, občas nádherné slunce, občas 20 i 25, 26 stupňů Celsia. A teď třeba v Olomouci, panečku, na Horním náměstí zase rozestavěná pořádná scéna, pořádné pódium a u toho aktuální teplota 23,5 stupně Celsia. A bylo 18 hodin, dneska je 3. září podvečer a my hrajeme pro radost. A třeba i pro vás, a třeba i pro Broňky. Bronislav a Bronislava jsou dneska v kalendáři, tak od půlky 60. do půlky let 70. to bylo oblíbené, či nejoblíbenější jméno, tam je ten vrchol. No a slavit mohou taky třeba Mansfeld, Branimír, Branimíra, ale i Phoebe. A představte si ještě i křestní jméno Anděl, zastoupené dokonce kdesi v Pardubickém kraji jedním oslavencem. Takže Anděle, ale hlavně Broňky a Broňkové mají dneska možnost slavit a vy se jim můžete také samozřejmě přidat ke gratulacím třeba přes telefon 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A nejen pro oslavence 3. září, narozeninové nebo ty broňky, které jsou v kalendáři, bychom tady měli hned na úvod květinku, krásnou, nejkrásnější luční kopretinku, ale především písničku vybranou od paní Zdeničky, Stříbrňanka, kopretinka. Pro koho dobrý den?
2: Dobrý den, pane Božku, srdečně vás zdravím. Prosím, se mi nechá zahrát. Dnes má svátek Bronička Sejskalová z Olomouc. Milá paní Broničko, svátku vám přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. To vám přeje Zdenka a Jarmilka. A zdravíme vaši maminku Boženku. Děkuji vám, pane Božku, vám krásný večer a nashledanou.
1: Děkujeme za přání a ta další budou k mání v zápěti. Už jsou to další zájemci, uchazeči. Hned budeme u vás postupně nadál. Dál už jsme také u těch, kdo napsali a zatím došlo přání už několikera na číslo 723 70 33 51. Třeba i dneska pro Vratika do Štemberka. Písnička pro radost, pořadu hrajeme pro radost. Českého rozhlasu Olomouc a taky pro hezký zbytek toho dnešního 3. zářijového vyvedeného dne. Za zahrání děkuji a pěkné pozdravení posílá Vratíkovi do Štemberka Maruška. No a Břetík ze Štítu, ten zdraví úplně všechny a hlásí, že rostou klousci, to rádi slyšíme, a v červené vodě bedle. Tak děkujeme za hlášení, pozdraví též houbařům, hříbkařům a i téměř klidně hanácky hřebkařům. A pěkně zdravíme taky ještě další Broňu a ještě strejdu Broňika, který má svátek a Broňa bude mít brzy narozeninky, naše sestřenka a náš strejda. Moc je pozdravujte, pěkně jim zahrajte pro radost k svátku a sestřence i k brzkým narozeninám. Posílá písničku Peťa, Míša a celá rodinka. Moc se těšíme na setkání. Pozdravení je to taky ještě od tety pro Vladěnku. Ona bude vědět, tak snad ví.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Takže na šťastnou na cestičku, kopretinku, kytinečku, krásně slavíček, dal tu pěsničku, kopretinka, stříbrňanka, koníčka a dambořanku si dáme teď, koníčky krásné, tahle veselé i smutné, no nostalgická, tahle ta melodie bude naposledy koněvrané dambořanka, protože jí má rád. Kdo pak prozradí Štěpánka, dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou, pane redaktore, vám i všem posluchačům. Zítra oslaví svátek Jindřišky a my bychom chtěli jedné z nich zahrát. Je to paní Jindřiška Slavíková, rodačka z Čelčic. Jindři, tvému zítřejšímu svátku hlavně zdraví, zdraví, štěstí, rodinnou pohodu. To všechno a ještě mnohem víc i ze srdce přeji Kubesovi. Mějte se všichni hezky, vám, pane redaktore, mnohokrát děkujeme a zase někdy naslyšenou.
0: Děkujeme pěkně a ještě pěkná pozdravení taky od nás s dovolením. A ta písnička samozřejmě pro radost. Písničku tu uděláme, tou uděláme radost také Marušce, kterou moc zdraví Standa a přejí všechno nejlepší k brzkým narozeninkám. Těšíme se také na setkání, děkujeme za pozvání, pozdravuje taky manželka. No a velká pozdravení, a myslím, že zrovna koníčkovská písnička by se mohla hodit, líbit. Ta pozdravení míří konkrétně a úplně nejvíc od Evy z Modřic pro Laďu Stovačová. Tak hodně zdravíčka, především veselější dny i třeba s tou koníčkovskou nostalgickou melodií, která teď zazní od Evičky pro Ladíka dneska speciálně. Pozdravení Tovačov a ta další pozdravení 221-555-444 anebo možnost se také ozvat zavčasu touto formou.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51 Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: To je Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pokažte.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Telefonicky jsme ve spojení s roštěním a sympatickými rošťáky, jak se sami oslovují, prezentují. Tak je pěkně zdravíme. Já mám tu čest pozdravit vždycky jako prvního tajemníka sekretáře Jirku a pak mluvčí pro nás, pro všechny do vysílání. Oficiálně zdravíme paní Janu z roštění. Dobrý den.
3: Pěkný dobrý den. Zdravím vás, pane Bořečku, a všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A dnes posílám tuto pěknou písničku k zítřejšímu svátku Jindřišce Naďové v Chropině, ale teď je v Kroměříži. Milá paní Jindřiško, k svátku vám přejeme hlavně hodně zdraví a brzké uzdravení, štěstí, život plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostýnská, ať vás ochraňuje. A toto milé přání posíláme i milé paní Jindřišce Slavíkové do Prostějova. Také má zítra svátek. Tak všecko nejlepší a též hodně zdraví. A pane Bořečko, vám moc krát děkuji a přeju příjemný podvečer, a to vám z celého srdce a z lásky posílá Jana a Jiří z roštění. A posílám to i všem posluchačům. Děkuju a nashledanou.
2: Od nás taky velké poděkování a pěkná pozdravení. A ta už míří taky pro maminku Broničku Stejskalovou, která má dneska ten sváteček. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, máme jí moc rádi. Děkuje dcera Hanka s rodinou. Zdravíme paní Broničku dnes speciálně, tuplovaně i za nás mockrát. No a ještě písničku pošleme z dalšího SMS přání pro potěšení. Pro Františka Janku do Brna pozdravuje a děkuje moc jeho Danuška, tak písnička Po práci, pro potěšení, pro radost v tomto pořadu stejného názvu. Do Brna pro pana Františka od Danušky.

0: Juhu, takže by už snad krásně. Teď už můžeme přivítat další uchazeče na lince 221 555 444 1830. Čas pro pana Oldu a jeho babouky. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc za všechny jeho posluchače. A vám, pane Božku, děkuju, že jste mě vybral písničku. Zdravím Jendu a Lidušku Dobravice, Gotwaldovou a Lidušku Sidlovou, tak teď z Dobravice a do Zábřa Emilku Horákovou a do Velké Hroci Boženku Petrželovou. A tady mám na návštěvě Frantu, veselá je jediná, tak mu musíme zahrát. Tak děkuji a nashledanou.
0: Dobře, ale babouky vybral tentokrát opět Olda. Ta písnička, ta udělá, doufám, radost. Milušce, moc si pozdravujte přes Český rozhlas Olomouc a to od Vojty a celé rodinky. Milušku, rádi pozdravujeme, rodinku taky. No a zahrajeme rádi Broničce Stejskalové ke krásnému svátku. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí, lásky, radosti i boží ochrany. Ti Broničko Stejskalová přeje přes Český rozhlas Olomouc maminka. A my taky děkujeme. Pošleme písničku taky ještě do práce, anebo případně na cestu z práce Pavlíkovi, že ho zdraví jeho děvčata L a M. A ještě krásně máme zahrát taky nadcházejícímu oslavenci, a to ke kulatému jubileu našemu velkému kamarádovi a taky velkému skvělému parťákovi, který vždycky pomůže. Máme tě moc rádi. Jardo, užij si nadcházející krásné životní jubileum, hezké oslavy s rodinkou a nezapomeň na přátele, moc tě zdraví, máme tě rádi.
2: Zavolejte nám 221 555 444 Český rozhlas Olomouc.

0: Zařechtel Vraný koníček, zahráli Babouci, poděkujem teď písničce v té další skladbě. V tom dalším titulu vybírá paní Milatka. Pro koho dobrý den?
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc, přeji všem pěkný podvečer a prosíme o písničku paní Růžence Čundrlové k dnešnímu narozeninovému dni. Milá Růži, přejeme ti zdravíčko, spokojený život s tvým manželem Pavlíčkem, hodně lásky od celé tvé rodinky, přátel, co tě máme rádi. To z celého srdce ti přejí tvé kámošky Milada Spiňovic a paní Jarmilka Kupcová. Pane Bořečku, do redakce vám moc děkuji za vstřícnost a písničku, která nás vždy potěší. Já vám moc krát děkuji a naschledanou.
0: My taky vás děkujeme a těšíme se příště. To byla Milada Spiňovic a dál. Dál tu máme pozdravení taky Milškovi od jeho děvčat v AV, když jsme tady měli, my tuším, před chvilinkou děvčata LOAM. Pozdravíme krásně a rádi též do Štětovic i ze Štětovic. Zdravíme ze Štětovic, zahrajeme do Moštárny Smržice, Mošty luxusní. Zahrajte jinde ve Štětovic a Zdeničce do Holubic i Janě Škodové. Anička ze Štětovic píše formou SMS. A ještě tu zjišťujeme v SMS chránce, že pozdravit máme babičku Marianu, která bude slavit taky krásné životní jubileum a snad se na nás dostane také o víkendu s pěknou písničkou. Určitě zkuste to, rádi vás přivítáme, uděláme, co můžeme. A už teď také stejně jako vy, babičce, přejeme všechno nej.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Pokračujeme dál a hrajeme pro radost, doufám, teď taky pro paní Julinku a ještě určitě pro někoho. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme.
1: Paní Dášence Suchomilové z Rimi bych chtěla zahrát písničku krásnou Moravo, anebo
0: to, jak jsme se domluvili před chvilinkou, když je čas se domluvit. Tak, děkujeme pěkně, ty změny. Písničkou prosím potěšte taky Miloška, kterého taky od nás zdravíme. Jeho druhá věrná parta, děvčat ho zdraví. Rádi vyřizujeme, jak píšete. No a dál písnička zamíří pro kamaráda Mirka, Milánka, Jardu, Pavla ze Široké Nivy. Moc hezký večer a děkuju moc za pomoc. To píše někdo z čísla 739 a tak dále. Kamarádi snad budou vidět Mirek, Milánek, Jarda, Pavel ze Široké. Další přáníčko to míří pro mé zlatičko k večernímu odpočinku. Posílám sladkou pusu a krásnou písničku. To podepsala milující Anička a my moc děkujeme a čížku pozvedáme.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme, rádi teď zahrajeme krásně a snad potěšíme paní Zdeničce a ona určitě, ona se ráda podělí, že je to tak? Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát písničku pro naši babičku a prababičku, která nám před půl rokem zemřela. Tišku Králíkovou a kdo ji měl rád, ať si na ní vzpomene a přeju tým a i všetkým Jindřiškám ke svátku a bude to pro ně, pro všechny.
3: Děkujeme pěkně těm, kdo tady poslouchají, jsou naladěni, tak rádi uděláme v pořadu, hrajeme pro radost, tady těm, kdo mohou slyšet, tak těm rádi hrajeme pro radost a tady Jindřiškám, to je to hlavní, rádi posíláme písničku a písnička udělá velkou radost, doufám taky Milušce, Ladíkovi a Jiříkovi, které zdraví celá jejich rodinka z Čech, která prý byla teď na návštěvě, na dovolené a na zastávkách, na návštěvách u všech členů moravské části rodiny. Tak hezkou dovolenou, pokud se ještě někomu vydaří a krásná poděkování na celou Moravu, tedy i do Olomouce. Moc děkujeme, těšilo nás, rádi vás zase přivítáme a hezkou dovolenou taky všem ještě v ideálním počasí, ne ve 40, 45. No a v 18:47 ještě pošle písničku do Ničova. Lidušce Mišákové posílají přátelé z Pískova. Lidušce do Oničova písničku zahrajeme a ještě je to tu znova z novinka z Denice do Pískova, tedy krásné odpoledne u kávy od přátel, druhá verze. Písničku potěšte prosím všechny, kdo musí makat a docela teplo je, tak to je jasná věc, když člověk je zapřažen, tak 22 i 25 stupňů stačí a z Denda si přeje zahrát tedy moc krásně, aby mu práce ještě šla od ruky, aby nezatměl, ano, a aby mu to krásně všechno vyšlo podle pracovního plánu. Zdendo, děkujeme, že jste se i ozval v krátké přestávce, ať vám to utíká.
0: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Krásně, krásně, se studánečkou a širým políčkem. Klasická, krásná, tříminutová verze od Hanky Ulrichové. A ještě jedna od Šohajky, protože i v závěru je s písničkou Moc krásně. A i teď moc rádi vítáme v 18.51 paní Lidušku konkrétně. Dobrý podvečer i vám.
1: Dobrý podvečer, já zdravím Český rozhlas Olomouc a my bychom chtěli poslat přání do Prostějova paní Jiřičce Slavikové k jejím svátku jen to nejlepší, co život může dát. Chceme ze srdce přát všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Jindřiško, přeji Kouřilovi. Děkuji.
0: Kouřilovým děkujeme, Lidušce obzvlášť a Jindřišce všechno nej. A ještě přáníčko, přáníčka mnohá a ještě opakovaná. Tedy mamince Broničce k dnešnímu svátku všechno nejlepší a ten nejkrásnější sváteční den jednak od Katky s poděkováním a srdečným přáním a Božence Horničkové a drahé Zdeničce Šínové i kamarádce Jarmilce, co by zlatičkům, kterým děkuje za krásné písničky. Jste moc hodně učké, tak to je pozdravení od Broni, takže speciálně jak od zlatiček určitě, tak také od nás dneska přání Broničce, odesilatelce a takto i adresátce, jubilance dnešní svátkové. No a ještě od Mirka pozdravení, písnička pro radost asi Slávince Mularčíkové z Karlovic. Pozdravení ještě vyřídíme dalším pracantům, ale především našim velkým pomocníkům, sousedovi Kájovi, potěšil radou i pomocí, tak mu taky moc krásně zahrajte a my mu ještě jednou moc děkujeme. Sousedé, manželé, kamarádi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud v Šumperku zamítl propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha. Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji je více než 45 800 korun. Na vojenské škole v Moravské Třebové pokračují stavební práce. Zítra bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka zůstane po dnešním rozhodnutí okresního soudu v Šumperku ve věznici. Hejna, který je doživotně odsouzený za tři loupežné vraždy, žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval, že chce své činy alespoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který byl k doživotí odsouzen v Česku.
2: Sériový vrah Jaroslav Hejna u soudu nebyl, vypovídal přes video. Soud po několikahodinovém jednání jeho žádost o propuštění zamítl, pokračuje mluvčí soudu René Braun.
3: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl.
2: S tím nesouhlasí obhájce odsouzeného muže Josef Sedláček.
4: Tak jak soud rozhodl, tak my se s těmi důvody nestotožňujeme, proto jsme podali stížnost, když máme za to, že všechny ty zákonné podmínky splněny byly.
2: Rozhodnutí soudu kvůli stížnosti nenabylo právní moci. Pokud bude stížnost odůvodněná, bude se případu věnovat Olomoucký krajský soud. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2 750 korun, informoval Český statistický úřad. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně na bezmála 52 000 korun. Stavební práce na vojenské střední škole v Moravské Třebové pokračují i po zahájení nového školního roku. Zatímco modernizace sportoviště je hotová, dělníci s obnovou učeben ještě neskončili, vysvětluje velitel školy Milan Kalina.
5: Tento rok je specifický tím, že probíhá rekonstrukce některých prostor na našem hlavním učebním bloku a to se samozřejmě dotýká i žáků a učitelů. Rekonstrukce potrvá do konce tohoto školního roku, ale to neznamená, že na ní nenavazují další akce.
0: Sport. Mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru ve vodním slalomu na olympijské trati nedaleko Paříže v kvalifikaci kajakářů. Dostal 4,50 sekundové penalizace za neprojetí branky a obsadil poslední 78. místo. Ve finále byl z českých reprezentantů jen Vít Přindiš a skončil sedmý. Zvítězil Ital De Gennaro. Jediná česká finalistka mezi kajakářkami Kateřina Beková skončila desátá při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě. Zpočátku zvětšenou oblačnost, na severu s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržení čekejte v hranicích na silnici 47 v Bělotínské ulici. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na dva pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Hudba není zlá je titulní skladba třetího Karlova alba z roku 1973, které si z pochopitelných důvodů na rozdíl od těch dvou předchozích musíme přehrát celé. Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Ve 27. díle pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta si budeme hrát z první vinylové strany zmíněného alba a na závěr přihodím ještě jednu raritu. Původní skladby s coververzemi se na LP dostaly do ideální rovnováhy a po více než 50 letech zvláště dnešní půltucet úspěšně odolává zubu času. Začali jsme titulní skladbou, kterou zjevně inspirovala verze Roye Clarka. A pokračovat budeme klasikou z největších. Amazing Grace zpívali mnozí, včetně Elvise Presleyho, nicméně pro Gotta bylo rozhodující podání zpěvačky Judy Collins. Už zhorzní zvon s krásným textem Zdeňka Borovce vyprovodila Karla i na jeho poslední cestě.

Přijela pouť. Velký hit bratrů Štajdlových, natočený pouhé 4 měsíce před Jiřího tragickým úmrtím. 3 z 5 jeho textů pro desku Hudba není zlá se řadí k evergreenům. Ty další jsou ale na druhé straně vinylu, takže se k ním dostaneme až za týden. Velkou textařskou oporu Karel Gott tehdy získával čím dál tím víc ve Zdeňku Borovcovi, což potvrzuje i česká verze hitu Roberty Fleck The First Time Ever I Saw Your Face.

Už víckrát viděl jsem já tu tvář, je prostě pořád nádhera, i díky slovům Zdeňka Borovce. Posloucháte 27. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta, ve kterém se věnujeme první straně LPčka Hudba není zlá z roku 1973 a před chvílí skončená píseň byla pro ní natočena jako poslední až v září. Hitovost půl tuctu skladeb lehce narušuje kousek od rockového klávesisty Jana Farmera Obermayera. Tiše maličký.

Za lásku pálím svíci, tedy klasika především dua Riders Brothers, You've Lost That Lovin' Feelin', důvěrně známá i díky filmu Top Gun. V české verzi možná zbytečně zrychlená, což způsobilo aranžmá Rudolfa Rokla. Byla poslední na první vinylové straně alba Hudba není zlá Karla Gotta z roku 1973. Tu druhou si pustíme zase příště, ale protože máme ještě chvíli čas, pojďme k jedné raritě. Ve stejném roce vydal Supraphon tehdy módní magnetofonovou kazetu s názvem Písně Jana Spáleného, pro kterou Karel natočil skladbu Půjdu k vám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Dobrý večer. Lačerate šukaršu neben. Socioložka Selma Mohidžidzdarević se dlouhodobě zabývá anticikanismem a jeho projevy v české společnosti. Je autorkou výzkumné zprávy Anticikanismus jako daň z existence v české společnosti, která přináší zkušenosti 75 Romů a Romek z různých částí Česka. Výzkum ukazuje, že s projevy protiromského rasismu se lidé setkávají už od dětství a že ovlivňují jejich život nejen ve škole nebo při hledání bydlení a práce, ale také v každodenních mezilidských vztazích. Jednou z oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, jsou také sociální sítě a nenávistné komentáře vůči Romům. Právě internet totiž může některé předsudky a stereotypy nejen odrážet, ale je také dál šířit. O tom, jak anticikanismus v české společnosti vypadá, proč přetrvává a jakou roli v jeho šíření hrají sociální sítě, to nám řekne Selma Mohidžidzdarević.
1: Vyhrožování násilím, posílání do plynu, právě ty respondenti mluvili o tom, že obzvlášť bolestivě je to, když se to týká třeba děti. A ještě navíc, co je velmi problematické vlastně u té nenávisti na sociálních sítích, je, že tomu není úniku. Jo? Jako pokud jste na sítích, takže můžete se jenom odpojit jako od všech sítí, ale to dneska možná ani nejde už. A jinak vlastně vás to pronásleduje všude, ať už jste doma, úplně jakoby v nějakém intimním prostředí, tak pořád tomu můžete být vystaveni.
0: Selma Mohidžidzdarević také vysvětluje, co je mezinárodní síť INACH a jak pomáhá neziskovým organizacím vzájemně spolupracovat při monitoringu a odstraňování nenávistných komentářů ze sociálních sítí.
1: Je International Network Against Cyber Hate a združuje přes 30 neziskových organizací v Evropě, ale i ve Spojených státech nebo v Latinské Americe. A vlastně cílem je, aby se prostě všechny ty neziskové organizace navzájem podporovaly v monitoringu a odstraňování hovoru z nenávisti, kdy hlavním jakoby cílem teď nejsou ty jednotliví lidé, kteří přispívají jako do oblasti nenávisti, na to jsou třeba různé další nástroje, ale jedná se vlastně o vyjednávání s platformami, s těmi jako provozovateli těch sociálních sítí, protože to je jejich business model a v rámci toho business modelu tam hraje roli právě ta nenávist, protože ta zvyšuje atraktivitu i příspěvku, i komentářů, i lidé prostě se víc jako do toho angažují a my chceme, aby oni za to převzali zodpovědnost. To znamená, aby měli jasný pravidla, co tam jako může být, co nemůže být, pokud je to ilegální, pokud je protizákonný, aby to odstraňovali a aby transparentně jednali i tak, jakože vlastně nějakým způsobem budou chránit ty oběti.
0: Ne každý nenávistný komentář je možné právně postihnout. I tak ale mohou mít takové komentáře negativní dopad na lidi, kteří jsou jejich terčem a přispívat k šíření nenávisti na sociálních sítích. Proto je podle Dizdarević důležité s jejich autory pracovat a vysvětlovat jim, jak jejich výroky působí.
1: No já si myslím samozřejmě, pokud je to překračování prostě nějakých zákonných norem, jako třeba jak byl ten případ, když ten nějaký člověk posílal romské děti a děti arabského původu tuším ve škole jako do plynu, jo, tak to je prostě vyhrožování, anebo potom jsou tam jako ty jednotlivé tresty, které jsou jakoby i v našem zákoně. Pak je spousta lidí, kteří jsou na nějaké hranici, u kterých vlastně si myslím, že by bylo potřeba vytvářet něco, čemu teďka říkáme counter speech. To znamená poučovat, dávat jim šanci, aby pochopili například, že to má reálné dopady. Protože jak víme, jako to specifikum těch sítí je, že člověk má pocit, že to říká do nějakého vzduchu a že se prostě nic neděje. Že to není jako když vás potká, může vás třeba zmlátit nebo vás, nevím, na veřejnosti nějak ponižovat, ale vlastně neuvědomují si často ty lidé, že to má stejný dopad bez ohledu na to, že se to jako fyzicky někde neodehrává.
0: Dizdarević je přesvědčená, že je potřeba společnost v tomto směru kultivovat a více mluvit o odpovědnosti, kterou na sociálních sítích každý z nás má, i o dopadech toho, co na internetu zveřejňujeme.
1: Zároveň sami víme, že lidé na velmi vysokých funkcích, který otevřeně prostě uráží různé skupiny lidí, nejenom Romy. A to je legitimní, protože jsou vlastně u moci. Jo, takže já bych spíš jako pracovala jako s lidmi, kteří mají vliv a těm ostatním, jak říkám, dávat nějaký šance.
0: V čem se liší nenávist vůči Romům v online prostoru od jiných forem nenávisti? A jaký je rozdíl mezi tím, jak se projevy nenávisti objevují na internetu a v běžném životě?
1: Já si právě nemyslím, že se to tak zásadně liší. Já si myslím, že to zase je takové jako kontinuum. Ta nenávist člověka ohrožuje. A teď si vemte, ten protiromský rasismus v České republice je známá věc, kterou nějakým způsobem akceptujeme, jako kdyby byla normální. A teď vlastně, když se podíváte na bydlení, na vzdělání, na přístup, na pracovní trh a spoustu těch dalších aspektů, což právě v tom nedávném výzkumu, který jsem dělala pro Romanonet, do detailu popsaný, tak ještě vlastně potom i máte ještě i tu takovou dimenzi vlastně, že pak není úniku, protože tam vás čeká ještě na těch sociálních sítích. Potom jakoby ta nenávist, která vyústí v to, jakože pak nemáte přístup k tým jednotlivým oblastem. A dokonce někteří z respondentů v rámci toho výzkumu mluvili o tom, že to je jeden možná z největších problémů, protože to vyvolává vlastně jako i stres, že jo, jako vy se podíváte na to a jste pod stresem. Takže to jako, že vám někdo řekne, jako, že vám nepronajme byt, protože jste Rom, a pak se hned podíváte třeba na nějakou sociální síť a ono se tam mluví jako o Romech, že nechtí pracovat a že vlastně proto jim nemůže člověk věřit a tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci jako by potom se nějakým způsobem propojují. Jo, takže pro mě je to jako nenávist je nenávist. Bez ohledu na to, jako v jakém je prostředí. Samozřejmě liší se to v některých aspektech, jak už jsem říkala, když vlastně mluvili ty participanti toho výzkumu, když vás chtějí zmlátit, jo, nebo za vámi utíká parta nějakých neonacistů. Je to jiný samozřejmě, když sedíte doma a stejně vám ten jakoby nacista vyhrožuje, že vás zabije. Ale není to nějak jako zásadně jiná situace, než když jste vystavena ty nenávisti jako takové.
0: Vysvětluje socioložka Selma Muhič-Dizdarevič.

0: Poslech Oroma Vakeren zpříjemnili Jan Bendík a Rytmus. Poslední den prázdnin pořádala organizace Klíče a Klíčky komunitní akci v Mladé Boleslavi v kulturním centru Pluhárna. Klíč Fest se nesl v duchu 80. a 90. let a děti si užili den plný zábavy, her, zpěvu a tance. Výtěžek z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupného byl věnován Danke, mladé mamince, která je na vozíku. Akce se zúčastnila také Iveta Durdoňová, která na místě oslovila Juraje Hrehu z organizace Klíče a Klíčky.
1: Tak a ještě jednou, kluci, pojďte na pódium, já vás vyzvu. Tak pojďte.
2: Jsem na akci Klíč Fest, který pořádáte vy, pane Hreho, a váš spolek Klíče a Klíčky ve stylu 80. a 90.
3: Tento festival jsme uspořádali jako ukončení letních prázdnin, začátek školního roku. Děcka budou mít strašně moc povinnosti, co se týče vlastně učení, dotahování školy a tak dále.
2: Kolik máte dětí ve vašem spolku?
3: Přesně vám to neřeknu, protože děti je od 300 do 350. Klíče a Klíčky i věnují se volnočasové aktivitám. Začínají fotbalové tréninky, hudební kroužek, divadelní kroužek, podcastový studio, kde vlastně se budou natáčet podcasty, taneční kroužek máme, ale všechno je to podmíněné tím, že děcka musí chodit na doučování. Bude to fungovat formou i tou, že děti přijdou ze školy, u nás se tam najedě, kde už budou mít připravené jídlo, udělají si úkoly, připraví se do školy, pak jdou na volnočasovou aktivitu, na kroužek, který si vyberou, nebo rodiče, který dají to dítě na ten kroužek. Pak mají takovou odměnu, kde se jezdí na různé akce ještě, což jsou většinou přespávačky víkendovy a to mají jako pak za odměnu.
2: To se týká dětí zde v Mladé Boleslavi a dětí i v Litomyšli.
3: V Litomyšli jsme teprve rok. Děti z Boleslavi a okolí, ty známe nějaké 4 roky. Je to připravené jak pro ně, tak i pro tyhle ty děti. Jenom s nějakýma rozdílama. Protože nemůžeme stejné akce dělat pro děti, kterým se věnujeme rok, protože nejsou tak daleko jako ty děti, kterým se věnujeme 4 roky. Tím, že máme úžasný tým a můžeme s čistým svědomím odejít do Litomyšle na prodloužený víkend, kdyby nebylo toho týmu, tak to nejde. Máme lidi jak aktivně, tak pasivně, máme spousta dobrovolníků, lidi, kteří jsou aktivní každý den, tak jich je 6.
2: Vy jste trenér fotbalového týmu Mongagua. Nedávno jste měli fotbalový turnaj, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamenalo? Věděl jste o tom, že navštíví turnaj, kde byly fotbalové týmy z Mongagui?
3: Ano, turnaj se odehrál na Strahově v Praze. Pro děcka to byl zážitek, pro mě to byl zážitek. Jsem strašně rád, že pan prezident tam byl.
2: Vy jste z týmu Mongagua z Mladé Boleslavy. Jaké to bylo pro vás?
4: Bylo to pro nás velký zážitek, takže jsme si moc užili.
5: Tak byl to zážitek. Mluvili jsme s panem prezidentem, jak se má. A on říkal, že se má dobře a že se podělá další takový turné.
6: Já mám s tím fotku a bylo to pro mě moc dobrý zážitek, že jsem mohl mluvit s prezidentem a užil jsem si to.
7: To samý, bylo to krásný zážitek, to jsme se někam posunuli, bylo to krásný hřiště, ale škoda, že jsme to neutáhli, ale jinak bylo všechno super a máme i fotku s prezidentem, s panem trenérem.
2: Tréninky vám začnou od září, ale začíná vám i škola. Josefe, do jaké třídy ty jdeš?
4: Do 7.
2: Sebastiáne, ty jdeš do jaké třídy?
8: Já už jsem vyšel dávno a měl jsem jít na střední, jakože byly nějaké komplikace, takže jsem nešel a teď chodím do práce, brigádně. Je mi 16 let.
2: Hráli jste dřív fotbal?
4: My když jsme začali hrát tady s bratrancem Samikem, Zakochanky a Předměřice, pak jsme se jakoby připojili k Jurovi, Klíče a Klíčky.
9: Já jsem chodil za Bezno a pak jsem potkal Janu, tak jsem šel k ním.
2: Co vás čeká do konce roku?
8: Tak to přesně ještě nevíme, ale budeme mít nějaký trénink a teď 19.9. nebo nějak tak máme další turnaj v Praze 3 a uvidíme, jestli to nějak dotáhneme a musíme to zabrat.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge budbacht, zorte zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
10: Český rozhlas zprávy. Průměrná hrubá mzda se v České republice meziročně zvýšila téměř o 7%. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu upouštět přehradu Slapy. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 28 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Průměrná mzda v České republice byla letos ve druhém čtvrtletí téměř 52 tisíc korun. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. Meziroční zvýšení přibližně o 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka už ale firmy naráží na meze svých možností.
11: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
10: Zajíček doplnil, že firmy budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud nadále rychle porostou platy státním zaměstnancům. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu zítra večer upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplnit vodou právě ze Slap. Tato situace přitom nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
12: Hydrologické sucho v Povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
10: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za jeden týden. Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z celkových 12. Francán dříve působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Následující 4 roky chce věnovat hlavně stabilizaci školy.
13: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
10: Návrh akademického senátu musí teď potvrdit prezident republiky Petr Pavel. Počasí. V noci na pátek čekáme v Česku většinou oblačno, přehánky už jen ojedinělé, ranní minima ale docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni. Zítra přes den zpočátku převážně oblačno, doznívající přehánky, postupně oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
14: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
10: Na hlavním tahu číslo 35 z Valašského Meziříčí směrem na hranice pozor v Miloticích. Po nehodě cyklisty je v místě omezený provoz, počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
14: Alex a host.
15: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe, Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spoužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo. Že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím, nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně co by teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad. Hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak no. Jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehradě.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl hrát, než já, že? Určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo. Jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal už předtím, spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já než jsem se jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký. Takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lex a hosty povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodli jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě

0: budu schopen nějak to jako zaplatit. Tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
1: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
0: Myslíte jako po tom studiu, anebo
1: ne, během? Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
0: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, jestli to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panické ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
1: Tak a když byste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka vrát se domů?
0: Ne, vůbec.
1: Ne?
0: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
1: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
0: No, to jsem měl štěstí, protože...
1: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
0: No, já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
1: Ještě stále ji splácíte?
0: No, to budu ještě 30 let třeba.
1: Aha.
0: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho, no.
1: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
0: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaký nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
1: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takovej jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přilev odnikud, nic jsem za sebou neměl. A ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy. A tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo. To
0: bude to ono. To bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc od Díl B, který režíroval Honza Pošnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení. A hned potom jsem hrál v Oddílu B člověka, který nastupuje do vězení a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolem?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pocitoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojelo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kačce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou
0: jsme museli. Máte ve filmu po celý natáčení toho filmu jste měl paruku.
1: Ano. Každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní, že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svoji postavu Josefa Františka? Jaký
1: Já
0: byl?
1: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v hraném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám se srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celé život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví. Takže
0: byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne, ne, ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co by a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malečka, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat pro to, abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu, nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: Bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch.
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebník nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další, jako.
0: Takže... Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těchto dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže a já spíš z nějakých důvodů teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako tam se nabízí to využít to herectví, že pro tu roli. Čeká, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afganistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Vládní motoristé chtějí snížit schodek státního rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Přestavba Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít v roce 2030. Tři české hokejové kluby dnes zahájily boje v Lize mistrů. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 29 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Motoristé dnes odpoledne hnutí ANO představili, jak navrhují snížit schodek státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle motoristů je příliš vysoký.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028. Kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dlouho očekávaná rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současné době připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ta by měla být hotová v příštím roce na jaře. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází také několik průzkumů. Upřesní mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
1: Krevní plazmu mohou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Začal tam totiž pro ní jezdit mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se mohou objednat na předem daný termín. Podrobnosti najdou na webu šumperské transfuzní služby. Upřesní tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
4: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic i Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polské Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Re 4-0. Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, pouze ojedinělé přehánky, ranní minima docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni, zítra přes den zpočátku ještě oblačno, ojedinělé přehánky, postupně ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra vysoká 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: U Hodonína teď opatrně na silnici číslo 432 za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice. Osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Kohinoor, nejznámější diamant světa, ale také český výrobce psacích a výtvarných potřeb. Kohinoor Hartmut, akciová společnost se sídlem v Českých Budějovicích.
1: Co vám říká značka Kohinoor?
2: Tušky, jsem vybavím jako první.
3: Tak Kohinoor si dost pamatuju z dětství, je to firma na výrobu tužek, jestli se nepletu.
1: Myslím, že vyrábí kancelářské potřeby nebo psací potřeby, tušky, pastelky a je to velmi známá česká firma.
4: Kohinoor, tak to jsou nějaké psací potřeby asi.
5: Tuhy, tušky a další náčiní na kresbu a psaní.
1: A jak dlouho si myslíte, že je tak na trhu, nebo jak dlouho funguje?
5: 180 let.
1: 70. let třeba?
3: Já bych řekl tak 30 let.
2: Kolem 60 let.
4: 120 let třeba.
6: Z jakého dřeva Kohinoor vyrábí?
1: Já nevím, tak třeba smrkový, asi ne, co tak borový dřevo třeba.
5: Bříza.
3: To netuším.
4: To bude jedle.
0: Pověst praví, že Kohinoor byl zhruba před 4, možná 5000 lety nalezen v Indii, v náplavách řeky Godavar. Údajně ho nosil jeden z hrdinů staroindického eposu Mahabharata. O nejstarších osudech tohoto diamantu toho moc nevíme. Není známa ani jeho původní váha v surovém stavu. Doložené historické zprávy najdeme až ve 14. století. Dobová svědectví ho zmiňují v souvislosti s pokladem krále Rajáha Malvara. Má se za to, že v držení tohoto vládnoucího rodu byl po několik generací. Po dobytí Indie v polovině 16. století se dostal do vlastnictví velkých Moghalů, vládnoucí dynastie, která svůj původ odvozovala od legendárního Čingischána. V pokladnici v Dillí strávil další téměř 200 let. Byl zasazen do oka slavného pavího trůnu a když v roce 1739 převzal vládu nad Indií perský dobyvatel Šach Nadir a poprvé tento diamant spatřil, úžasle prý pronesl slova Kohinoor. V překladu to znamená hora světla. A tak diamant ke svému jménu přišel. Později byl převezen do Perzie a po pohnutých dobrodružstvích spojených s vraždami, mučením a vězněním jeho přechodných vlastníků se stal kořistí vládce Pandžábu. V pandžábské pokladnici zůstal až do doby, kdy byla Indie připojena k britskému království. Úchvatný kámen pak dostala darem královna Viktorie. Nechala ho přebrousit a umístit do středu královské koruny jako hlavní klenot. Přebroušením se sice snížila hmotnost diamantu na 105 karátů, chcete-li 21,6 gramu, nebývale se tím ovšem zvýšila jeho hra barev. V Británii se rozšířila pověra, že pokud by diamant nosil mužský vládce, přišla by Velká Británie o Indii. Při předávání diamantu bylo prý totiž královně diplomaticky řečeno, že Indie by raději viděla Kohinoor v držení jejího veličenstva jako součást osobních šperků a ne jako součást anglických korunovačních klenotů. Indie si nakonec na Anglii stejně vydobila samostatnost. Kohinoor se do ní však nevrátil. Najdete ho v klenotnici anglických panovníků v londýnském Toweru. My ale dnes nemáme mluvit o diamantech, ale o tuškách. A tak se pojďme podívat, jak se vyrábějí.
7: Českobudějovický závod Kohinoor sídlí stále v budovách, kde se tušky začaly vyrábět už na konci 19. století. Továrnou mě provází vývojář Vladimír Líbl a prvním krokem je výroba takzvané surové tušky z tuškárenských prkýnek. A ta se vyrábí například z cedru z Kalifornie, Sibiře nebo z Lípy.
8: Na exkurzi vyrazila kolegyně Mária Fajfrová.
9: Dobrý den.
10: Takže surová tuška přichází na další operaci a to je lakovací stroj, kde tuška speciálním postupem je protlačována vlastně skrz kotlík s barvou. Tušky padají na sušící pás a procházejí sušícím tunelem, na jeho konci vlastně padají do zásobníku a vracejí se nazpět. Většinou tušky procházejí třikrát barvou a dvakrát až třikrát vrchním lakem. A vlastně po tom průchodu vlastně ta tuška už je úplně krásně suchá, jo?
9: Ano, ano. A jsou to tedy ty klasické tušky s barvou žluto-hnědou?
10: klasická Kohinorka.
9: Nashledanou.
10: Takže teď máme vlastně tušku hotovou, máme ji nalakovanou, namáčenou, vypadá krásně a potřebujeme ji ohrotit, ořezat, ano.
9: Že všude kolem nás jsou tisíce tužek. Desetitisíce. Statisíce?
10: Spíš statisíce.
9: Kolik vy máte tu denní produkci?
10: Denní produkce je přibližně kolem 500 000 tužek denně.
9: Pane, jo. Můžu dál?
10: Jo. Takže tušku máme nalakovanou a dochází k dalšímu vlastně zkrášlení vlastně té tušky a to je máčení. Dobrý. No a teď se nacházíme vlastně v hale ručního balení, kde se vlastně balí ty nejkrásnější, nejkvalitnější tušky do uměleckých souprav, do dřevěných kazet, kdy vlastně chceme, aby ty tušky byly perfektně uložené, krásně vytočený značkou nahoru. Můžeme se podívat. Vidíme příklad ručního balení do plechových obalů. Momentálně tady to je export do Spojených států.
9: Že tady už stroje nejsou, tady už jsou opravdu ty lidské ruce.
10: Tady se balí vlastně nejkvalitnější a nejdražší naše výrobky.
7: S Vladimírem Hlíblem stojíme nad takzvaným kabinetem. A to je přehled výrobků, který Kohinor
10: pro suchou malbu
7: vyrábí.
10: V prvním šuplíku je celkem 120 odstínů suchých kříd. K tomu jsou ještě doplňkové odstíny. V dalším šubleti jsou vlastně naše standardní výrobky, a to vlastně tušky Kohinor.
9: A já jenom musím říct, že opravdu ten design těch tužek je úplně stejný, jako ho znám od svého dětství.
10: Samozřejmě, protože tušky Kohinor v tomto provedení se vyrábějí od roku asi 1890 nebo 1889. Žlutá tuška Kohinor má název podle diamantu, který je v anglické koruně, pochází z Indie, Kohinur znamená hora světla a má na žlutou barvu, takže podle tohoto diamantu ty tušky jsou žlutý. Další jsou opět sady kreslířské, a to buď s grafitovými tuhami, anebo s tuhami pastelovými, zase akvarelové, anebo klasické.
7: Vladimír Líbl pracuje v Kohinoru 51 let a vidí, jak se vyvíjejí ty trendy, kdy se pastelky prodávaly více, kdy méně. V poslední době je trend malovat. Možná, že ho vyvolaly antistresové malovánky, možná, že ty důvody jsou jiné.
10: My to vnímáme tak vlastně, že dneska lidi jsou zahlcený elektronikou. Počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony a tak dále. A lidi postupně si uvědomují, že by se vlastně měli věnovat nějaké kreativní činnosti, aby vlastně po nich vzniklo nějaké dílo, které sami vytvoří. A ten trend od roku je čím dál tím silnější a je to vidět i na veletrzích, že jako spousta firm, které vyrábí kreslicí a psací prostředky, trvale vlastně zvyšují svůj obrat a rozšiřují sortiment, aby uspokojili zájmy vlastně zákazníků.
7: Co říkáte fenoménu antistresových omalovánek?
10: Dneska je to boom v této oblasti a samozřejmě se na tom podílíme.
7: Jak jsou na tom Češi v malování? Malujeme více než jiné národy?

0: nějaký módní trend, na módní zájmy a na přání zákazníků.
1: Rod Hartmutů, kteří stáli u zrození firmy Kohinoor Hartmut, má kořeny v Bavorsku. Jeho nejslavnější potomek Josef se narodil v únoru 1758. Hartmutové měli odedávna smysl pro umění. V Bavorsku i v Rakousku lze dodnes najít v kostelích oltáře i klekátka, kterým dali tvar. Josefovi rodiče měli hluboko do kapsy a tak na důkladné školní vzdělání nebylo. Odmala se ale u chlapce projevovaly umělecké sklony. Pomáhal otci v jeho truhlářské dílně, stále něco kreslil a navrhoval nábytek. Ve 13 se vyučil u svého strýce France Meissla zedníkem a kameníkem. V jeho službách už zůstal a když strýc dostal místo jako městský stavitel ve Vídni, Josef šel s ním. Byl pilný a učenlivý a tak brzy získal i bez učitelů teoretické znalosti i kreslířskou dovednost. Když kníže z Lichtensteinu pověřil Meissla provedením stavby paláce ve vídeňské Herrengasse, navrhl Josef Hartmut průčelí této budovy a vypracoval i náčrty vnější a vnitřní výzdoby. Po strýcově smrti byl Josef Hartmut jmenován lichtensteinským knížecím stavitelem. Toto povýšení se ovšem neobešlo bez odporu knížecích rádců. Ti poukazovali na to, že Hartmut má neúplné školní vzdělání a vadila jim i Josefova vznětlivost a nezrovna uhlazené vystupování.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Josef Hartmut pro knížata z Lichtenštejnu kreslil plány nových staveb na jejich panstvích a také sám řídil stavební práce. Valtice, Břeclav, Lednice, tam všude je můžeme dodnes obdivovat. Kdo by neznal například lednickou vyhlídkovou věž zvanou minaret, která byla podle Hartmutova projektu postavena v močálovité půdě zpevněné olšovými piloty a dubovým roštem. Mimochodem je jednou z nejvyšších staveb tohoto charakteru v Evropě. Tvarem připomíná čerstvě ořezanou tušku postavenou hrotem vzhůru. No a jsme zpět u psacích potřeb. Talentu Josefa Hartmuta totiž práce stavitele nestačila. Přestože byl samouk, začal překvapivě slavit úspěchy i jako vynálezce a také jako zakladatel světoznámé továrny.
1: S Martinou Horskou stojíme u tužek, kterých je tady v sortimentu prodejny Kohinor několik desítek. Tušky se rozdělují především podle tvrdosti.
2: Ano, tak ten střed takovej je to HB, to je ta známá dvojka běžná. Jakákoliv třeba tady z těch obrázkových a je učená především na psaní. A potom je právě ta řada B, takže čím vyšší číslo u Bčka, dělá se až do 8B, tak je ta tuška měkčí. Jo? A zrovna tak je to u té řady H, jako hard, jako tvrdý. A tam máte teda F, takovou zvláštní, ale začíná to háčkem až do 10H a to je opravdu nejtvrdší.
1: Vy jste řekla F?
2: Ano, to znamená jakoby firma, jako pevný.
1: Jak dosáhnete té tvrdosti?
2: Té tvrdosti se dosahuje poměrem jílu a grafitu. Podle toho, jak se namíchá potom ten poměr, tak je ta tuška buď měkčí nebo tvrdší.
1: Z jakých materiálů jsou tušky vyráběné?
2: Používá se hlavně cedrový dřevo, to zvlášť teda u toho uměleckého sortimentu. To poznáte, že je takový načervenalý, je to dovozový dřevo a je to asi fakt špička jako pro tušky nebo pastelky.
1: A tady to světlé dřevo, to je?
2: Tohle to světlé dřevo, to je borovice.
1: Ta nejklasičtější tuška, to je taková ta oranžová.
2: Zvláštní žlutá.
1: Žluto-oranžová.
2: A má s tím hnědým koncem, ano.
1: Hnědý konec. Mm. A jak je stará, jaká je její historie?
2: Vznikla v roce 1888.
1: Je dobré se takhle držet tradice a zachovávat věci stejné?
2: Já si myslím, že určitě, protože hodně zákazníků právě tohle oceňuje, že přijdou, já nevím, na obchod po 20 letech a teď zjistí, že tu je pořád. Ten, co měli doma oni, když byli malí. A je to taková ta nostalgie pro ně. Jo. Tady příkladně třeba verzatelky, když se vyrábí někdy, já nevím, 1946 vlastně. A jsou pořád oblíbený a hlavně třeba architekti je používají. Potěší to ty lidi hodně, opravdu. No.
1: Co ještě zůstalo stejné, kromě té žluto-oranžové tušky a verzatelky?
2: Myslím, že sloníci, to je guma se slonem přírodní. Tady máme ještě takovýhle tušky, třeba ty Orient.
1: A to je taky tradiční?
2: To je stará tuška, ano, co se vyráběla.
1: Vy jste mi tady ukázala verzatilky, které si pamatujeme všichni ze školy. Kdo je nejčastěji kupuje a používají ještě dnešní děti?
2: Děti málo, ale hlavně právě ty architekti třeba si chodí kupovat.
1: Já jsem si všimla, že vy tady máte i tesařskou tušku.
2: Tady to jsou tušky takový ty klasický asi, co znáte, tam jsou tři tvrdosti. Ta první je vlastně jakoby pro truhláře, zednická a tato je kamenická na kámen.
0: Nebyly to jen tušky. Vynálezy Josefa Hartmuta zasahují do různých odvětví. Roku 1789 se mu podařilo vytvořit směs nové minerální hmoty k výrobě jídelního nádobí. Nádobí formované z ohnivzdorné hlíny bylo levnější než porcelánové, které do té doby hospodyňky obvykle používaly, a tak brzy prorazilo na trhu. Říkalo se mu vídeňská kamenina a mělo jednu velkou přednost. Poleva na něm neobsahovala zdraví škodlivé příměsi. Hartmut si ve Vídni zřídil továrnu a vyráběl v ní čbány na víno i na vodu, hrnce na omastek, dokonce i potrubí a chemické nádoby, které se do té doby musely dovážet z ciziny. Na počátku 19. století se mu také podařilo zhotovit z písku a malé přísady vápna zaručeně nehořlavé cihly, z nichž pak byla vystavěna zeď kolem knížecí lichtenštejnské lesní obory ve Valticích. Následovaly další vynálezy a byla jich dlouhá řádka. Umělá tuška je z nich asi nejznámější. Dříve se při výrobě psacích a kreslicích tyčinek používal grafit, který se dobýval v dolech poblíž vesnice Borrowdale v Anglii. Grafit neboli tuha se rozřezával na tyčinky a pak vkládal do dřeva. Jenže Anglie zakázala vývoz grafitu ze země a na výrobu tužek si držela monopol. Navíc se doly vyčerpaly a bylo potřeba najít jiný zdroj. Pokusy byly různé, žádný z nich ale ani zdaleka nedosáhl kvality prvních tužek. Teprve Josefu Hartmutovi se to podařilo. Čistý grafit nahradil směsí rozemletého grafitu s jílem vypáleným v peci. Tomu umožnilo vyrábět tužky s různou tvrdostí. A tak si roku 1802 založil ve Vídni další továrnu. Továrnu na tužky. Vynález představoval pro rakouské země velký hospodářský zisk, protože se zbavili závislosti na Anglii. Roku 1810 se Josefu Hartmutovi podařilo dosáhnout soběstačnosti a nebýt závislý na cizích surovinách. V císařském majestátu ze 7. dubna 1812 oznamuje, že každoročně vyrábí přes 70 tisíc tuctů, tedy 840 tisíc tužek, a že tužky jim vyrobené dosahují tak vysoké úrovně, že se dají z velké části vyvážet do ciziny. Hartmut zemřel ve Vídni 23. května 1816. Továrnu vedla vdova a později ji převzali synové Ludvík a Karl. Rozhodnutím Karla Hartmuta byla výroba kameniny a tužek v roce 1848 přeložena z Vídně do Českých Budějovic. Vedla ho k tomu nejen blízkost zdrojů surovin a levné pracovní síly, ale také příznivé dopravní podmínky. Říční doprava po Vltavě a koněspřežná železnice. V roce 1889 uvedla firma na trh tušku tehdy nezvyklé žluté barvy v 17 stupních tvrdosti. Dostala cizokrajný název Kohinor. Byla považována za nejlepší kreslící a psací pomůcku a výrobek obdržel řadu vyznamenání. A po této tušce dostala později název celá firma. Kohinor L&C Hartmut.
1: Já jsem v podnikové prodejně Kohinoru s Martinou Horskou, vedoucí prodejny. Představte mi váš obchod, proveďte mě jim, co je tady to, u čeho se lidé nejčastěji zastavují.
2: Já bych vám chtěla hlavně představit náš umělecký sortiment, protože ten je úplně nejvíc prodávaný a to je tady.
1: Já mám to privilegium, že můžu jít za pult, kam se běžný návštěvník nedostane.
2: Tato sada mondelus, to jsou vlastně akvarelové pastelky, které jsou rozmývatelné vodou. Můžu vám i předvést, teda přímo. Dělají se do 72 odstínů, ale dají se dokoupit ještě speciální sady na portréty a nebo třeba na krajinu.
1: Takže teďkom bereme papír.
2: Něco si takhle namalujete a veme se štětec vodou a takhle se to vlastně rozmije.
1: A ty si kupují malíři anebo běžný člověk, který přijde z ulice?
2: Úplně všichni, včetně dětí, protože to je pro ně prostě strašně zajímavý, tato technika.
1: Já tady ale vidím těch pastelek mnohem víc. Tady přede mnou jsou takové ty duhové.
2: Tato novinka už není, to už se dělá léta. Jako pozdější se začaly dělat tyhle ty tónovací. Jsou v tříhraným provedení a vlastně jsou, máte třeba tři odstíny zelený v jednom. Že ta malba potom není, nebo to kreslení není jednolitý.
1: A kdybych se zeptala třeba na absolutní novinku?
2: Absolutní novinka jsou teď anilinky.
1: Co to znamená?
2: U nás se tomu říká. To jsou takový výrazný brilantní barvy. Můžu vám ukázat, jak to potom vypadá. Pohatření. Máte takovýhle vzoreček.
1: Dalo by se říct, že to jsou vodovky?
2: Jo. Jsou to vodové barvy, ano, ale jsou hodně výrazným pigmentem.
1: K sortimentu Kohinoru patří třeba i štětce.
2: Také patří tyhle ty školní, štětinový a potom jsou vlastně ty kulatý vodovkový. Buď jsou třeba s umělým vlasem, takzvaným nylonovým, a ty jsou vhodný hlavně na temperu a na akryl. A potom můžete použít i tu štětinou vlastně, to je takový ten jakoby nejlevnější štětec. A potom se dělají štětce třeba, řeknu, černýho vola. A ty jsou hodný třeba na olejový barvy, kde se používají ředidla, protože to ředidlo potom ten vlas hodně narušuje v tom umělým, takže určitě přírodní.
1: Tady dál jdeme okolo jednotlivých pastelek a jsme u tužek. A těch je tady spoustu.
2: Takže naše nejkrásnější tuška, nejznámější, je s označením 1500, která se dělá ve 20 gradacích dnešní, čili tvrdostech.
1: A ty různé barvy těch tužek, to znamená jenom jakoby jinou značku, nebo v čem jsou ty rozdíly?
2: Tušky, to jsou úplně ty první tušky, které vznikly někdy v roce 1888, ty 1500, a potom se vlastně časem přidaly ty 1900, to jsou taky docela známý, ty černobílý.
1: Kohinor vyrábí i tyto uhly, které jsou tady na poutě?
2: Tohle není uhel, to je grafitová tuška, taky to je vlastně grafit. Je to jako progreso grafitový a je to bez dřeva a obalený v laku.
0: Josefův syn Karl Hartmut vystudoval vídeňskou polytechniku a dotáhl to dost daleko. Nejenže řídil prosperující firmu zděděnou po otci víceméně sám, protože bratr Ludvík se věnoval spíš cestování a uměleckým zálibám, ale dokonce se stal poslancem Českého zemského sněmu. V Českých Budějovicích získal domovské právo a zařadil se mezi nejvýznamnější a nejvlivnější měšťany. Při vedení továrny prosazoval progresivní metody, například pro své zaměstnance založil podnikovou nemocenskou pokladnu. Při jednání o uzákonění maximální 12-hodinové pracovní doby se neúspěšně přimlouval na ministerstvu za snížení limitu na 11 hodin. Císař František Josef mu nejprve udělil několik řádů a pak ho vlastnoručně psaným listem povýšil na dědičného šlechtice. Karl Hartmut zemřel roku 1881 při honu, když se na něj zřítila skála. Továrna ale neosiřela. Řízení firmy převzal jeho syn Franz. Před první světovou válkou zaujímal Kohinor Hartmut na světovém trhu druhé místo v exportu. První bylo Německo. Firma měla obchodní zastoupení skoro v 70 zemích světa. Vlastní sklady v 7 městech, zaměstnávala až 1,5 tisíce pracovníků a vyráběla na 90 milionů tužek ročně.
3: Převedení Kohinorky do národní správy. Podzemní činností několika málo zaměstnanců bylo již v posledních měsících připraveno vše, aby v okamžiku, kdyby přišlo převzetí továrny českým zaměstnanectvem v úvahu, zachován byl klidný další chod podniku. Vybráni byli lidé spolehliví, aby zastávali jak v technickém vedení, tak i v administrativě všechna místa obsazená Němci. Revoluční závodní výbor zajistil pak osobu, která znala tajemství Kohinoru a která byla vzata do přísahy. Zůstal teda československému průmyslu zachován v nezměněné hodnotě výrobek, který našemu státu v minulosti byl nositelem deviz, vzhledem ke svému světovému rozšíření a který bude i v budoucnosti význačným pro náš vývoz. Všichni němečtí zaměstnanci, kteří mohli být ihned nahrazeni, byli propuštěni. Převedením továrny Hartmut v národní správu zbavili se České Budějovice nejsilnější bašty němectví a z valné části i buňky fašistické. Rudé právo, 12. června 1945.
0: Po druhé světové válce potkal Kohinorku podobný osud jako ostatní továrny u nás. Vyhláškou ministerstva průmyslu se od 1. ledna 1946 stal z Kohinoru národní podnik, který byl ze zákona také vlastníkem ochranných známek původní firmy. Následovalo několik soudních sporů s potomky původních majitelů, žijícími v Rakousku a ve Velké Británii. Vlekli se 10 let a skončili v roce 1960 s mírem. Dnes firma produkuje víc než 4,5 tisíce druhů zboží. Tušky, uhly, rutky, pastelky, pastely, křídy, olejové, temperové i vodové barvy, tuše, psací a rýsovací potřeby, pryže a řadu dalších.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Nové výjezdové centrum v Turnově nabízí moderní zázemí tamním záchranným složkám. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima vysoká kolem 29 stupňů a vítr bude často v průběhu dne zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní například výsledky laboratorních testů nebo také přehled o dárcovství krve a plazmy. Karty mohou mít lidé v mobilním telefonu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
2: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
2: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
4: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
2: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Turnově dnes otevřeli nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo více než 260 milionů korun. Komplex tří budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře také modernější zázemí.
5: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
0: Stavba začala v září 2024. Plánovaný start provozu je odhadovaný na přelom září a října. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukázal to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé. Upřesní sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
6: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále, co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím. Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na letošním US Open postoupila už do třetího kola. Naopak další česká tenistka Kateřina Siňaková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakaové ve třech setech.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, pouze ojediněle přehánky, postupně oblačno až polojasno a hlavně na jihu republiky často i skoro jasno. Maxima zítra vysoká mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě bude až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech může výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na kilometru 20. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích, jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce,

0: své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád. A denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaj štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdyby dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. Strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta jaksi moje touhy nezdílel a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Žalenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popijovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí, byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanes tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hrály se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil.

plný a zlatých vlasů jemné vlny. Rád jsem tolik měl. A teď, když skvetou naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou a vzpomínám si o zašlých létech.

její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře, a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl. A tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Drašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky, polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco. Dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem. A poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě.

0: A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nají.
0: To je hlavní popěch z Maršánovy veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavní a zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, jo, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je. Tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů jaksi podvědomně zařazeni do určitého. Jako oni jsou takový a takovým typem. Efa je takovej, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho máme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal. Stále o tom přemýšlím. Takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince. Role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál známý král Gumiků Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou. Ano. Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva. To byla pro někoho, kdo stále musí, a jako je puncovaný.
4: Se divili, říkali, já čet noviny, já žasnul, teď mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že jo, tak říkají normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce,
3: to máš pravdu, každý jsme jiný.
4: Ano. Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy.
4: Dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér, nebo asistent, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Ještě to, že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor. Tam.
5: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát, hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když další strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat, a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání.
4: Ano.
2: V Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí. Jak mě viděj v ulici, tak se necílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje. Zkrátka, jak se řekne Volovo, to je určitě moje.
4: No, to byla, že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Juba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano. Neboť jsem z jeviště střílel lupiče, kteří páděli po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků.
4: Jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, jindy zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou 3 druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka, a 3 píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu 3. druhu, čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák, lišák seš. No,
4: no ale velmi rád píšu, odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte, já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný.
2: Ano, rychlostí. Telefonu, ne dopisu.
4: Všechno se telefonu vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Že ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne 2 věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ved mě hvízda a já chci spát. Ach pro Pětran, kdo to tu hvízda, když já mám oči zavřené.

A ja mam okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal, za tuhle z brusu novou svízel, že jste při tom, jak jste mizel, moje spaní.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sobáka jsme v divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, já se vám úplně v sedmým nebím. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To. No,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct. Že jo? Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to mít nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrovtip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, já mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy jiná otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel, mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisem, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech do těch rozhovorů nepatří. A já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, si někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadilo. No a pak jezdím, až se ukáže tráva. Tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kuziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jaké máme dnes téma? Věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží. Jiné proto, že se k nim vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle a kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po prarodičích, rodičích, kamarádech, co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Máte doma předmět, který jste si koupili za svou první výplatu? Volejte z Línské studio 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou, napište na rozhlas.cz/linka, vaše zpráva se zobrazí pod textem, pod tématem dnešní noční linky, anebo využijte e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer, začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, přesně tak. To je to telefonní číslo, které můžete vytáčet, abyste se dostali k nám do vysílání Českého rozhlasu do pořadu Noční linka. Nicméně toto telefonní číslo slouží pouze pro telefonáty. SMS nepřijímá. Textové zprávy ve formě SMS tento náš telefonní přijímač nepřijímá. Takže nepište, pokud chcete napsat textovou zprávu, využijte rozhlas.cz/linka naši webovou stránku. Paní Nora teď využila náš telefon. Zdravíme vás do Frenštátu.
2: Dobrý večer, dobrou noc, já taky všechny zdravím.
1: Věci, které nestárnou, dnešní téma. Téma i pro vás.
2: Ano, ano. Dobře jste to řekla. Věci, které nestárnou. Bože, to je takový paradox, to je zajímavé. Ty věci nestárnou a my na něco jsme zvyklí, my totiž stárneme. No, já to vím přesně podle sebe, protože já žiju stále v domě, ve kterém jsem se narodila. Přímo tady v tomto domě, v sousední pokoji jsem se narodila. Mm-hmm. Takže pro mě je to všechno tak známe, protože celá léta od roku 1941, kdy žiju a bydlím tady v tomto domě, tak je pochopitelné, že ty věci mě obklopují, když se něco během těch desetiletí obměnilo, ale spousta věcí zůstává. Tady telefonuju z místnosti, která víceméně sloužila, dalo by se říct, jako obývací pokoj, ale u nás se vždycky nazývá jídelna, protože máme tady uprostřed velký jídelní stůl, který se dá ještě i rozložit. Ten, protože dům byl postavený v roce 1936, takže nábytek některý je ještě ze starší doby, protože ho měla stařenka ještě předtím v tom uplynulém období. Takže i ten jídelní stůl, i ty židle jsou tady stále stejné. I knihovna, která je ještě z období první republiky a zrovna tak příborník velký, kde dole jsou umístěné podnosy a servisy jídelní. Je tam taky krásný servis, který jsme používali vždycky jenom na Vánoce. Takže jsem na to takhle zvyklá. Něco se v průběhu let obměnilo. Ale jak pozoruju, některé věci potřebovaly třeba něco opravit, něco se muselo třeba zpřetřít, přelakovat a podobně, ale v podstatě to takhle zůstává. Dokonce i v kuchyni, tu jsme renovovali asi před 14 roky, tak tam jsem si také ale z nádobí, protože jsem musela probrat veškeré nádobí, které si tady nechám a které nebudeme eventuálně potřebovat, podle toho, jak se aktuálně potřebovalo. Ale nechala jsem si tam dva ploché talíře z takového hrubšího porcelánu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv si prostírám sama pro sebe, že si to jídlo naservíruju na ten talíř, který pamatuju od dob svého dětství. Když jsem tady společně s někým z rodiny, tak si to naservírujeme třeba na některý novější servis. Ale jinak používám ten starý a vždycky se mě vybaví to, jak jsme tady u toho jídelního stolu, moji prarodiče, rodiče a můj bratr, všech šest, jak nás tady sedělo. A tak to mám stále před očima, jak uprostřed stolu byla mísa na polévku, jak se potom servírovalo druhé jídlo a jak jsme takhle společně jedli. Často i společně večeřeli a často jsme tady vlastně i snídali. A pak jsou tu takové různé drobnosti, což si ani neuvědomuju, jak jsou staré, ale já tady s nimi žiju, takže mám pocit. Asi potom taky nestárnu, když ty věci nestárnou, protože já je pořád vidím tak, jak jsem na ně byla zvyklá kdysi, v dobách svého dětství, v dobách svého mládí, i potom, jak jsem tady dál mohla prožívat svůj život.
1: Pořizujete si někdy vůbec nové věci nebo se vždycky snažíte nejprve opravit a zachránit ty původní?
2: Jakdy. Měli jsme v kuchyni taky za jídelním stolem Ale tam jsme pravidelně nejedli, to se odbývalo naše pravidelné jídla v té jídelně, tak tam jsme měli lavici. A ta potřebovala jenom něco opravit a potřebovala nový nátěr a máme ji v domě stále, takže ta s náma žije taky.
1: A paní Noro, zajímají se o tyto rodinné poklady i vaše děti a vnoučata? Předáváte jim příběhy, které se k ním vážou, nebo nějakým jiným vašim blízkým, třeba z vaší rodiny, jestli jste měla sourozence, tak jejich děti?
2: Takový polštářek. A na té pravidelně sedím, když na Štědrý večer smažím kapří řízky. Tak si vždycky sednu ke sporáku, protože vždycky už to mám tak načasované, jak dlouho potřebuji, než obrátím ten řízek, aby se mě pěkně usmažil. A sedím na téhle té židličce a tak si můžu vzpomínat, jak jsme kdysi se stařenkou nebo s maminkou, když jsme byli ještě všichni pohromadě v 50. letech, jak jsme smažili ty kapry a jak jsme slavívali Vánoce. To jsou takové maličkosti. A pak tam mám i jednu, to je taková židle polokřesílko, když jsme s maminkou měli takové vyšší nožky a ty nožky jsme trochu uřízli, takže je to takové pohodlné křesílko. Na to máme taky, nechali jsme si udělat čalounictví polštář, aby se na tom pohodlně sedělo. A můžu vám říct, kdykoliv někdo přišel do té naší kuchyně, vždycky si rád sedl tady do toho křesílka, protože bylo takové pohodlné.
1: Paní Noro, a mají tyto věci stejnou hodnotu i pro ostatní členy vaší široké rodiny?
2: Prosím?
1: Jestli mají tady tyto poklady, co máte doma, hodnotu i pro jiné členy vaší rozvětvené rodiny?
2: Určitě, určitě.
1: A vyprávíte třeba mladším generacím příběhy těch věcí? Zajímají se?
2: Zajímají se taky, ale oni prakticky, moje dcery, byly zvyklé, když tady vyrůstali, takže pochopitelně jsme o tom běžně jako mluvili, takže já jsem jim to nepotřebovala ani nějak vysvětlovat, jenom jsem třeba řekla, tahle pohovka, tyhle ty křesílka, ty už tady byly od mého narození, ty měla vlastně stařenka už předtím, akorát se muselo vyměnit už dvakrát nebo třikrát čalounění a potahy, což je pochopitelné, ale tak si na to zvykli, že ty věci žijou tady s náma pohromadě. Já třeba tady, já telefonuju z pevné linky a ten telefonní přístroj mám položený na stolečku, který jsme sice kupovali moji rodiče, myslím v 50. letech, ale jsem na něj zvykla tak, jako kdyby byl koupený dneska, protože on na svém tvaru prakticky nic nezměnil, nedá se říct, že to je módní výstřelek, to by ani nebylo nutné, ale je takový standardní a zapadá tady do toho ostatního. Takže je to tak pěkně skloubené, ale možná, že to je všecko proto, že už jsem na to takhle zvykla, ale nebrání třeba z kuchyni. Když jsme nechali si renovovat kuchyň, my jsme z kuchyně měli dveře do spíšky a do komory. A to byly posuvné dveře a ty potřebovali opravit, protože už byly ty pojezdy zcela vyšoupané, odřené, takže to v té kuchyni se dělalo nově. Takže sedne to všechno ale dohromady i s tím ostatním nábytkem. Pochopitelně kuchyň jsme kdysi už taky vyměnili. Měli jsme ještě starý kredenc, který měla stařenka. Potom v 70. letech byly ty plechové kuchyně, což mnozí znají. Vyráběla to továrna Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí. A maminka potom pořád toužila, že by chtěla tuhletu kuchyň. A já jsem byla tak šťastná, když jsme teď dělali tu novou, že jsme se téhle plechové kuchyně zbavili.
1: Paní Noro, já vám musím moc poděkovat, je čas se rozloučit, ale jsem ráda, že jste otevřela dnešní téma právě vy, protože umíte krásně vyprávět a bylo o čem. Jde vidět, že máte doma spoustu nádherných věcí, nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat věci, jsou to takové opravdu poklady, které nesou kus historie vaší rodiny a vzpomínky na maminku, babičku, další členy vaší rodiny, tak vám přejeme, ať vám všechny tyto dárečky v uvozovkách připomínají ještě dlouho krásné společné chvíle. Já vám děkuju za tu naši společnou chvíli a loučím se.
2: Já děkuju za vyslechnutí a kéž by mě to sloužilo taky, ještě dlouho to bych si přála a tak to přeji i všem a dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Některé věci mají za sebou desítky let a přesto bychom je za nové nevyměnili. Právě o těchto věcech, které nestárnou, si dnes ve vysílání Českého rozhlasu povídáme. Teď to bude s kým? Zdravím vás. Kdo přichází na návštěvu?
1: Dobrý večer, to bylo na poslední chvíli, ale
0: pan
1: to...
0: Olin z Kopřivnice, ano. Oline, vítejte a povídejte.
1: No tak, já to mám takový trochu složitější. Já vzhledem k tomu, já půjdu vypnout rádio, protože se slyším dvakrát, počkejte chvílečku.
0: Dobře, rádi počkáme.
1: Tak je vypnuto, půjdu do svého křesílka si sednout. Já to mám složitější v tom, že, jak se říká, kotil všeho druhu, nebo všech věcí, vím, co za každou věcí, kterou vidím, stojí práce a podobně. Mám rád staré věci, opravdu rád, protože vím, že v těch věcech je skrytý um těch lidí, kteří to dělali. Má to nějakou hodnotu, vypadá to krásně a věřím, že dovede to udělat radost ještě dlouho a dlouho a dlouho. To je první. Které věci mám rád, nebo které věci mi zůstaly z dětství nebo podobně. Mně bylo kolik 16-17 roků, to znamená to, že vízek 50 pryč, tatínek měl narozeniny. Já jsem nevěděl, co mu koupit, byl jsem tenkrát do Režnovy pod Radoštěm a v jednom obchůdku jsem viděl malé takové nástěné hodiny s kyvadlem. Tak jsem je koupil. Tatínek je tak dlouho šteloval, jsem mu vysvětlil, jakým způsobem se to šteluje, že když na tom kyvadelku, které má takovéto závažičko, bude ho posouvat dolů, tak to bude ten krok bude delší, potom když ho bude posouvat nahoru, tak to bude kratší. Mm-hmm. Takže on si to vyšteloval tak přesně, že to bylo na vteřinu, mu to šly ty hodiny. Potom, když teda odešel někam tam nahoru a ty hodiny zůstaly na stěně, tak jsem si je vzal a mám je dodnes. Mám je v dílně na stěně a když si vzpomenu, nebo když se na ně podívám, tak je natáhnu, protože to má takové to kyvadlo, takové to závaží. Natáhnu je, ťuknu to do toho kyvadelka a ono to tiká. Vzpomenu si na tatínka, na maminku, prostě na všechny, kteří byli tam dole na tom Moravském Slovácku. Takže je taková drobnost, tenkrát to stalo 50 korun, 60, nevím přesně, ale prostě mám to pořád a dělá mi to radost.
0: No, věřím, že když je natáhnete a znovu se rozjedou, tak je pro vás ten zvuk něčím naprosto výjimečný. Mně se moc i líbilo, byla to krásná myšlenka, když jste řekl, že na těch starých věcech není cena jenom to jejich stáří, ale také práce, ten úm a ten kus člověka, který za nimi zůstal.
1: Přesně.
0: To už dnes není, vidíte, Oline.
1: Ne, v dnešní době, já nevím, tak to je takový nějaký uspěchané, modernizované všechno přes technologie, přes to, že to prostě někdo zadá na linku, jsou ty tiskárny, které dovedou vytisknout úplně všechno. Já to teda nechápu, jak je to možné, ale tak to je jejich věc, já se s tím vůbec nezabývám.
0: Ano, my se tady snažíme většinou nebýt negativní moderátoři, ale tady vám musím dát za pravdu, že toto kouzlo se už vytratilo, ale ne úplně, samozřejmě ještě jsou ti řemeslníci, kteří dělají tu práci postaru, poctivě, dobře a ještě teda mezi námi jsou takový zázrační umělci, ale ano, určitě ta doba už je na toto jiná. Tak to teda jsme zmínili hodiny, dobře.
1: Já bych to nazval, ty umělci bych nazval zlaté české ručičky.
0: Ano,
1: protože ty zlaté české ručičky opravdu jdou s tou minulostí a jsou schopné přenášet to, co bylo tenkrát.
0: A chcete mluvit ještě o nějakém dalším předmětu?
1: No, ještě tatínek mi věnoval, nebo když jsem byl v těch študáckých letech, tak jsem se učil hrát na kytaru, naučil jsem se teda to praktiku do dneska s kamarádama, protože to je hudba, to je moje, to prostě musím rozdávat radost tímto způsobem. S kamarádama teda jsem měli samostatně to jedno, ale věnoval mi takovou, je to vyřezávané z jednoho kusu dřeva, je to taková

0: jakoby koule s ručkou a to bylo používané jako rytmický nástroj. Dneska jsou takové ty různé tamburiny a podobně, ale to bylo takové, to bylo ze dřeva, do toho se klepalo takovým klacíkem. Má to krásný takový takový dutý zvuk, velice se to hodí do takových country písniček a podobně. To mám pořád mi to tady visí nad krbem na trámu. Takže to je další vzpomínka na tatínka. A já bych toho zavřel, protože určitě čekají další posluchači, kteří by se chtěli vyjádřit. A mě to udělalo radost, že jsem mohl sdělit tady to o těch, hlavně o těch hodinách, které mi občas čekají do rytmu mýho života.
1: Ano, tak to jsou ty věci, které nám demonstrují, proč některé věci nestárnou, protože v sobě nesou kus našich blízkých. Já vám děkuju, že jste nám vyprávěl tento osobní příběh. Zdravíme vás, Oline Dokop, Přivnice ze Zlína, a budeme se těšit.
0: Děkuji příště. Moc krát a zdravím všechny moje přátelé, kamarády, kteří určitě poslouchají. Mějte se hezky, dobro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady na lince paní Ševčíková. Paní Ševčíková, už jsme v éteru. Odkud voláte?
1: Volám z Uherského Hradiště.
0: Z Uherského Hradiště, dobře. Tak jsme rádi, že jste tady s námi. Téma určitě znáte, věci, které nestárnou. Povídáme si o tom, co máme doma za žádnou cenu, bychom se toho nezbavili právě proto, že to třeba nemusí mít hodnotu finanční, ale pro nás to má hodnotu nevyčíslitelnou. Tak jak to máte vy?
1: No, jedná se o to, že já mám velmi dlouho, protože už mám taky 77 let a jsem stará osoba, ale opatruju plechový cedník, který měla kdysi moje babička. A moje babička byla Slovenka a nikdy se nenaučila pořádně česky a místo toho, aby říkala knedlíky s nějakým ovocem, tak vždycky říkala parné buchty a ty vytahla. A tady tímto cedníkem přesývala cukr. A ten cedník je opravdu už tak dobitý, nemá žádnou hodnotu, ale pro mě to má tu hodnotu, když zavřu oči a vidím tu babičku, jak chystá na ten stůl a má ty krásné velké parené buchty, které já opravdu nikdy nesvedu. Kdybych 10krát chtěla, nesvedu. A babička je ocukruje a já se k tomu posadím a se mnou taky půlka rodiny. Moje babička byla úžasný člověk. Člověk, kterého bych tady chtěla mít pořád. Bohužel všichni odcházíme. A někteří nám připomínají jenom formou toho cedníku, že tady kdysi byli. A můj syn, který mě tady dělal ve špajce pořádek a dával mě tady novou pračku a vledničku a já nevím co všechno, mi říká, mami pro boha, co tady máš, tady to oťukané, obité, já to vyhodím. Já jsem říká, ani za nic na světě. To je tady přítomná babička.
0: Co by vám asi řekla, kdyby věděla, že její starý otloučený cedník pořád opatrujete? Měla by určitě radost, ale zeptám se, vaříte podle jejich receptů?
1: Některé recepty jsem si zapamatovala a jako když jsem byla hloupá holka, 17letá, 18letá, tak jsem si říkala, no tak babička tady ještě bude, já to určitě se od ní dovím, já se zeptám, už jsem se nestihla zeptat. Mnohé recepty, které ona vařila a dělala, protože byla dlouho třeba jako dítě v Maďarsku, tak uměla úžasné věci ze zeleniny. Tak já jenom tak, že třeba si říkám, to asi by mohlo být spolu, tak to zkouším, ale nikdy to není takové, jako když to dělala ona. Proto si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat, že ti naši staří a moudří lidé odchází mnohem dřív než my a měli bychom si spoustu jejich věcí zapsat a prostě nějakým způsobem zaznamenat.
0: Ano, pod to se samozřejmě podepisuju. Byla nějaká věc po babičce, kterou jste si chtěla schovat a neschovala? Teď vás to mrzí, nebo jste si schovala, ztratila se?
1: Já jsem měla od babičky pohlednice i dopisy. A přišla povodeň a bohužel mě to všechno sebrala i spolu s knížkami, i s jiším strojem a prostě se spoustou věcí. A ty dopisy a ty pohlednice do dneška mě velmi mrzí a bolí, protože to byly takové krásné věci, které ta babička mě napsala. Jak na mě myslela, jak mě přála to lidské štěstí, to krásné, to něco. Bohužel nic mě z toho nezůstalo a jenom ty vzpomínky. A možná to, že jsem si vždycky říkala, já bych chtěla být stejná babička. Úplně stejná, jako byla ona.
0: A to je krásné, to jste mi úplně vyrazila dech. Tak by to mělo vypadat, tak by to mělo být, ale není to samozřejmost. Někdo takové štěstí neměl, aby měl v rodině takové vzory. Děkuju vám, že jste se k nám dnes přidala, paní Ševčíková. Bylo to milé, vyprávěla jste o cedníku, o pohlednicích a přinesla jste krásné myšlenky. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště. až bude.
1: Děkuji vám, prostor. Hodně zdraví a všem milým lidem, kteří to poslouchají, hodně zdraví a optimismu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná máte doma hrnek po babičce, staré hodiny, nějaký kus nábytku, který pamatuje několik generací. V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na věci, které s námi zůstávají dlouhá léta. Tak volejte.

0: Kolik let je nejstarší věc, kterou doma stále používáte? I na to se dnes ptá v noční lince Český rozhlas Jarka Barboříková a odpovídat bude paní Dana z Blatné. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc vám všem, vám Jaruško do studia, všem posluchačům. Mě to téma dneska velice zaujalo, a tak jsem hnedka sáhla po telefonu a říkala jsem si, musím taky přispět, protože skutečně všechny ty příspěvky, ty předřečníky zdravím a mě tyhle věci, které jsou pro mě posvátností, vlastně vzpomínkou zároveň a tak dále, prostě mě fascinují. No a teď přímo k tomu tématu. Já si velice vážím věcí, které mám po rodičích a vlastně i po babičce. Částečně to mám takový zelený džbán pivní. Já teda pivo nepiju, ale jako když už někdo přijde, kdo si pro to pivo dojde, tak do toho džbánu se krásně vejdou 2,5 litry minimálně, možná 3. A fascinuje mě takový ten zlacený jednak broušené sklo, které tady mám vystavené. Já jsem tím vyloženě obklopená. Já kromě andělů, které sbírám, tak broušené sklo, pak zlacené sklo, takové ty skleničky ještě po rodičí. A mimochodem, já poslouchám od začátku a velice pozorně jedno ucho poslouchám. A Jaruško, mě ty příběhy tak dostaly, že jsem se rozhodla, že teda taky se podělím. Já jsem měla totiž kukačky. Já se nezbavuju ráda věcí, které ještě slouží a obdivuju ten lidských rukou, který vlastně býval a ty řemesla, která prostě už dneska vymírají pomalinku. No a já prostě kromě těch takových těch vzpomínkových věcí, tak třeba já fakt taky nedám dopustit ještě na nádobí, který mám třeba pařáček, mám ještě po rodičích, jo, kteří už nežijí 30 let, jo. A já to tady prostě mám jak relikvie, ale používám to, jo, když teda fakt bych chtěla napařit medlíky, tak takový ten pařáček, jde rozkládací klasika. No a já prostě v tom hledám taky to poselství. A mimochodem, když už jsem slyšela ty předřečníky, tak paní Noru teda zdravím, samozřejmě pana Olina i tady tu poslední příspěvkyni vlastně z Hradiška. A já prostě mám vzpomínku takovou na ty pendlovky, to mě připomenul pan Olin. Já jsem měla, představte si, pendlovky, které nám tady sloužily. No, co umřel tatínek, než umřel tatínek vlastně, jsem je koupila a on mě zpětně daroval. A já jsem je tady měla a sloužily minimálně 10 let. A vždycky se natáhly prostě, každý ráno se natáhly a oni fungovali. A v 90. roce, když umřel můj tatínek, tak se tak zasekly, že už prostě od té chvíle jsou pověšené na zahradě, chatičce, ale prostě už od té doby ani můj syn, ani žádná šikovná ruka neopravila. Prostě se tak sekly, že se nedali prostě rozhýbat. A vlastně to se stalo ve chvíli, kdy můj tatínek odcházel z tohohle života. A je to už vlastně 90. rok, to byl, takže už je to vlastně hodně dlouho a já to mám prostě jako relikvie tam v té chatičce a když tam do zahrádky přijedu, tak na to vzpomínám. Takže
0: Paní Dano, a kdo se toho všiml, že to tak bylo?
1: No já jsem si toho všimla, protože mně se staly podivné věci. Za prvé se zastavily ty hodiny a já jsem je chtěla jako posunout nějakým způsobem, rozchodit a ono to nešlo. A to bylo nějak po 5. hodině, už podvečer, kdy se už vlastně tom listopadu, toho 6. listopadu už se smívá. A tatínek mi ještě u oběda říkal, abych prostě pojistila tu chatičku a tak dále, blablabla, abych prostě zařídila nějaké věci. No a místo toho, když se stavily ty hodiny, tak ještě do toho přišla moje dcera s odřenýma kolenama, prodřený i i kamaše měla. Takže to bylo chvilku na to zvonek a pak další třetí zvonek a to byla moje maminka, přišla mi říct, že tatínek tam s klidem a s úsměvem na tváři skonal. Takže to byla symbolika vlastně toho, že on odchází z toho života. I když ten den jsem s ním ještě kolem poledne mluvila.
0: Tak to musel být silný zážitek, ať už to byla náhoda nebo ne, tak člověku se taková chvíle
1: spojí.
0: Já
1: nevěřím na
0: náhody.
1: Já si myslím, že všechno má nějakou souvislost hlubší. A skutečně i můj syn se pokoušel i ty hodiny rozchodit a už se nám to nikdy nepodařilo. A já to mám prostě jako takovou relikvii, schovaný na ty pověšený na ty zahrádce a už se ani o to nepokouším rozchodit. Takže to byla taková moje vzpomínka, kromě toho drahocenného broušeného skla a porcelánu a zlaceného skla a takových různých serepetiček, který tady mám a obklopené andílky různých velikostí, to mám i na lustru, když dostanu od dětí pověšený, tak prostě já věřím na malé zázraky a věřím i na symboliku prostě nějakých takových osudových spojení.
0: Děkujeme. To byla hezká tečka za vaším vyprávěním.
1: Ano. Já moc děkuji všem předřečníkům i těm, co budou volat a všechny vás moc zdravím ze srdíčka. Mějte se moc krásně, opatrujte se Jaruško a mějte se nádherně všichni.
0: Zdravíme vás, paní Dano. Zdravila jsem do Blatné, paní Danou, vidíme, kam půjdou pozdravy dál. O čem si povídáme? O věcech, které bychom nevyhodili, ani kdyby nám za ně někdo nabídl tu nejmodernější náhradu. Která je ta vaše? To mě dnes zajímá v noční lince Českého rozhlasu.

0: Pavel Habara, Kým, pro mě spíš krásná písnička. Za 11 minut je tady půlnoc a já se vás ptám, co u vás doma přežilo všechny rekonstrukce, stěhování i velké úklidy? Povídáme si o věcech, kterých se odmítáme vzdát, protože pro nás mají velkou hodnotu. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Růženku z Valašska. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní redaktorko, a všechny, kteří poslouchají. Já mám po své stařence, jestli víte, co je to vlňák.
0: To byl takový ke kroji přehoz. Třeba takový přehoz.
1: No, oni kroji nerozili, ale je to takový přehoz ze žinilky. Černé i s takovýma třásněma. Je to nádherné. Já, když si to vezmu na bundu, tak je to moc pěkné. Tak to opatruju jak oko v hlavě a si říkám, že to i vnučka, teď to jde zase do módy. Mm-hmm. To je staré snad 130 let.
0: Já jsem to nosila vždycky, když jsem navštěvovala asi 10 let folklorní soubor, tak jsme to tam právě měli na těch krojích, ten vlňák.
1: No ano, tak no. To je něco takového. A říkám, je to z černé žinilky, je to měkké a je tam ještě takový nějaký vzor světlý. Je to moc pěkné. A pak mám ještě po tatínkovi, on byl stolař a udělal nám, jsme tři dcery, struhy, jak jsou struhy na zelí velké, tak jenom malé, jako prkénko s těma nožema, takže já když krajím okurek, tak to je průsvitné, úplně nádherné kolečka, tak to taky pak podědí vnučky a udělal nám i struhy na ořechy, zase v menším, s takovým, jak se to řekne, prostě vevnitř s takovou ohrádkou, do toho se dají ořechy, jak býval na mlynek, na housky, ta přikopka nahoru a na mandle ořechy, na uzonké, lehonké plátky. Tak to jsou věci, které nikdy nedám a doufám,
0: to chápu. V takovém struhadle je kus jeho šikovnosti.
1: To nádherné, to je nezničitelné, to je tak pevné, že to přežije.
0: Takže Růženko, dědeček byl takový domácí kutil, který si dokázal poradit skoro se vším?
1: Tatínek všechno dělal, skříně, manželské postele, skříně jsou dneska tady na chalupě a to jsou ještě takové ty s těma různýma vzorama. Ale to jsou skříně tak pevné, že nevím, jak se to kdysi bude stěhovat ven. No. Těžko, jo, prostě, ale to přežije, říkám všechno.
0: Takže vaše děti, vnoučata ví, že je vyrobil pradědeček.
1: Pradědeček, ano, ale tak ty skříně to nikdy nepoužijí, to tak někomu na chalupu nebo tak, ale jinak byl velice šikovný a ty struhy a na ořechy, na zelí, na všechnu zeleninu, to nedám, to je prostě poklad. A to už se dá ví, že to dostane ona a pak už Sofinka, vnučka. Mm-hmm.
0: Přežila teda, předpokládám, tady ta věc v kuchyni, ta struha, už spoustu stěhování a tak dále. Je něco, co jste ale za ten svůj život někde ztratila nebo rozbila? Dodnes je vám to líto?
1: No tak spoustu lidí, jak naši zemřeli, a to už je dlouho, tak se vyházelo. Dneska si říkám, že jsem to mohla schovat, ale třípokojový byt je hrozně malý. A tam je krámu a krámu, to je hruza. Takže já si říkám, že bych měla pomaličku začít taky vyklízet, protože až jednou já odejdu, tak se zblázní.
0: A fotografie, máte nějaké pokladové a
1: ano,
0: víte, pozor, kdo je na té úplně nejstarší? Máte to všechno pečlivě popsané?
1: Můj dědeček, takže vlastně mojich dcer pradědeček a vnoučat už prapradědeček, tak to mám. Mám spoustu věcí. Můj dědeček se narodil v roce 18, já nevím kolik. A pracoval u pana Batě a on byl takový sečtelý, psal na stroji a já mám po něm psací stroj, jsem dostala ještě. Tak takže máme spoustu věcí, ale říkám, ti mladí moc chcou všechno bílé, šedé, žádné sklo malované, nic, jenom čiré sklo, no tak nevím, co s tím, už jsem toho polovinu dala do charity a uvidíme.
0: No, teda, myslím, že u vás to musí být krásné, takže se člověk možná připadá jak někde ve skanzenu a vidíte, tak lidé se chodí dívat do skanzenu, platí za to peníze a přitom by stačilo přijít k vám, protože jak jste mluvila o tom starém nábytku a podobně, tak to je nádhera. A je to cenné. Já mám tyto věci moc ráda, protože to vypráví ten příběh vaší rodiny. Samozřejmě pro vás je to nejvíc, protože ta rodina byla vaše.
1: Pořád vidím toho taťku, takže udělal spoustu nádherných věcí. Nebudu zdržovat, to jsem chtěla říct. Všechny pozdravuju a dobrou noc.
0: Děkujeme za vaši návštěvu. Pojďte se s námi poslechnout kapelu R.E.M. Everybody Hurts. Krásná písnička, zahraniční melodie. Dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o věcech, které nestárnou, o předmětech, které s námi zůstávají desítky let, připomínají nám naše rodiče a prarodiče a často mají mnohem větší cenu, než jakou bychom jim mohli vyčíslit penězi. Slyšeli jsme už krásné příběhy o starých hodinách, rodinném nádobí i obyčejných věcech, které díky svým majitelům přestaly být obyčejné. A teď jsem zvědavá na ty vaše další příběhy. Co opatrujete doma vy? Co jste zdědili? A na které věci byste si nenechali sáhnout? Volejte i po půlnoci noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. A připomínám, že to telefonní číslo 731 800 900 slouží pouze pro telefonování. SMS nepřijímá.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

skvárničky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

zdravím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Nové nemusí vždycky znamenat lepší a mnohé staré věci nám slouží dodnes. O těch vašich si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jana, která volá z Frenštátu. Vítejte a povídejte.
1: Tak já zdravím všechny pomocníky, kteří ještě nespí, a chci říct, že jsem taková, jak bych řekla, vetešnice úplně.
0: Aha.
1: Já totiž žiju v nábytku úplně starým, to byly kdysi, tady je kdysi žila paní doktorka Klimešová, ona měla maminku a oni měli starožitný nábytek a to byla třeba celá jídelna, takže tam byl ten bar, jak to bývá v televizi, takové ty ozdobné bary. To je taková skřínka a na tom je ještě potom vršek prosklený, tam se dávaly sklenice láhve a pak jsou ještě zase třídělná skříň, která je ozdobená, v prostředku je takové jako ozdobené sklo, no, se otvíralo, tam se taky dávaly nějaké věci a ta spodní skříň je se šuflatama, takže u toho baru, takže tam se dávaly různé ubrusy a příbory a všecko, takže to bylo všecko tak po ruce. No je to hrozně krásné, já to pořád opatruju, leštím to, je to zdobené takovýma vyřezávanýma jako ozdobama. No a mám prostě i staré příbory, moždíře, polevkové mísy různé, potom mám krásné talíře starožitné, no já toho mám broušené sklo, jenom kdo to má vždycky ale umývat, přijde v Vánoce nebo tak, když se něco uklízí, tak vždycky na to nadávám, říkám, no už mi to štve, budu to muset někam dát, ale zase nevím kam, si říkám, no někam to naházet do kontejneru, to je škoda a prostě já nevím, co s tím. A já bez toho nemůžu být, já prostě miluji ty staré věci, mě to něco říká, a když vidím ty moderní věci, tak mě to prostě, já bych se v tom necítila, ale já když vidím, tu mám krásné zrcadlo.
0: Ano? A jejda, tak já, když se podívám na telefonní linku, tak je prázdná. Moc mě mrzí teda, že jste vypadla, nevím, co se stalo, nějaký problém na trase, takže počkám ještě sekundu, jestli se mi rozezní znovu tato telefonní linka. Ne, tak pojďme na další, blikám jich teď 6, tak zkusím zvednout třeba číslo 3. Zdravím vás, kdo volá?
2: Krásný večer nebo krásnou noc, paní Jaruško, tady Lída z Olomouce.
0: Lída, Lído, přišla jste nečekaně do vysílání, ale určitě víte, o čem byste chtěla vyprávět, proto voláte.
2: Ano, ano.
0: Tak máte prostor.
2: Můžu hovořit? Dobře.
0: Ano.
2: Tak já vás všechny zdravím a já bych také chtěla říct, co je pro mě velmi důležité. Já mám tady krejčovskou panu po svém dědečkovi a tatínkovi, kteří uměli šít jako dámské krejčovství a to je tak ze 30. roku. Tak to mám tady v pokoji. Je taková řádky ušitá dřevěný spodek, na kterém stojí. A na něm mám pověšenou po mamince Halenku, to když mi bylo 11, já jsem 45. ročník, a takovou krásnou žoržetovou, černou a růžové růžičky v tom. Vypadá moc hezky. Potom mám po stařence, která, no, moje maminka a její maminka pocházeli ze Slovenska z Mijavy, tak tady mám z mijavského kroje pověšenou po stařence tu sukni nabíranou, krásnou od kroje. Pak mám ten vlňák také, ten černý, jak se zmínila paní. Je moc nádherný. A ještě bych chtěla říct moždíř po rodiči, když jsme zabíjeli v těch 55. rocích, nebo který rok, tak jsme tloukli česnek v moždíři, tak já ho mám taky, opět ho spotřebuju, když dělám svíčkovou. Napluču si tam koření v něm. No a potom ještě ty fotky, jak se zmiňovali, tak mám taky mamince, když byly 4 roky, je tam v kroji a je i maminka v kroji, jako stařenka moje. Takže mám plno takových věcí. A ještě, když tam měla maminka 4 roky a tatínek 15 roku, jsou vyfocený na té krejčovské dílně všichni s mým dědečkem z 30. let. Mám plno vzpomínek, jak stařenka vařila třeba halušky nám ze zelím, nebo jak chodila do lesa na dřevo, vždycky si donesla, bydleli jsme na vesnici Senici a ona chodila 2 kilometry pěšky, vždycky nuši na zádech, od sunaru, plno borůvek, lesních jahod, jak to vonělo, hřiby. A tak mám takový krásný vzpomínky na všechny. A jsem moc ráda a nerada bych něco z toho vyhodila. Je to taková moje srdcovka všechno. Jo.
0: To chápu. A byla už nějaká věc, které jste se dokázala zbavit a poslala jste ji dál? Možná, že řešením by bylo rozdávat to po rodině, kde by to stále zůstalo tady mezi těmi svými.
2: Ano, ano. Nic jsem nevyhazovala, ani nechci vyhodit. Ještě tady mám po dceři košatinu z jedné šátky. Narodila se v 65. roce, takže už taky má 61. Potom ten její proutěný kočárek, taky tu košatinku a panenky nějaké, všecko to tady mám ve vitrině. Prostě jsem taková sběratelka všeho možného. Všecko se mně líbí. Misu ještě po druhé babičce, ta už má taky 100 let, vídeňský porcelán. Prostě mám toho tady jako na vzpomínku plno věci.
0: A ten někdy vzpomíná. Používáte třeba na Vánoce ten vídeňský porcelán?
2: Jo, ano. To vždycky je
0: tak
2: na
0: to je fajn, když člověk tu věc, kterou má doma schovanou, může někdy použít, ono to dostane ano. Zase pak jiný rozměr a potom na sebe není nazlobený, že má plné skříně věcí.
2: Ano, je to taková vzpomínka, je to krásně takový dozlatová na žloutlí, uši to má krásně vypracované, květinky jsou na tým, zlaté pruhy, no prostě všelijaké, je moc krásný, i podnos na ovoce nebo na oříšky, to všechno tomu souvisí.
0: Je to a moc víte, pěkné. Jak se dostal do vaší rodiny?
2: No,
0: nebo znáte příležitost, při které byl původně pořízen?
2: No, ona, to byla od manžela maminka, ona pocházela jako z Německa a když se museli vystěhovat, tak si mohli vzít jenom pár věcí sebou. A tak ona měla i tady ten porcelán v té nuši, jak šla s těma dětma.
0: A zjišťovala jste někdy, jakou cenu by mohl mít, ať už tento porcelán nebo nějaká jiná věc? Já myslím, že hlavně tím, jak jste začala, že tam máte ty věci z toho krejčovství, tak to by asi mělo velkou cenu. Je to tak?
2: Ano, ano, ano, ale nezjišťovala. Opatruju to tady za sklem ve vitrině v obýváku. A po tatínkovi mám ještě housle. Když hrával na housle, on byl taky takový hudebník, harmoniku, pilu, housle. Tak housle tady mám taky v obýváku pověšené.
0: Ještě housle, no paní Lido, vy jste pokladnice.
2: Mám
0: příběhová pokladnice dnes.
2: Všechno možný, jo.
0: Tak ať vám ten vídeňský servis, housle, všechno, co tam máte teď kolem sebe, ještě dlouho dělá radost, ať to dlouho zůstává součástí vaší rodiny. A děkuju za ty vzpomínky, které jste s námi sdílela, které se právě k těmto věcem vážou.
2: Ano, ano, ano.
0: Děkuju za váš telefon.
2: Jsem moc ráda, paní Jaruško, že jsem se dovolala.
0: Tak zase
2: příště. A přeji vám krásný zbytek dne a hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mrzí mě, že jsme si nedoposlechli až do konce příběh paní Jany. Pokud by chtěla, může napsat svůj vzkaz na rozhlas.cz/linka. Mám tuto webovou stránku otevřenou a vzkaz přecituju ostatním. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A teď zpívá Iveta Bartošová.

0: Některé předměty mají cenu, kterou žádná cenovka nevyčíslí a nevyjádří. Proto nám připomínají naše rodiče a prarodiče. Rodinné poklady jsou dnešním tématem noční linky Českého rozhlasu. A povídat si s námi bude paní Alenka.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky, každou noc. A tak jsem byla ráda, že jsem se dovolala, protože já přímo jsem takovým jako sběratelem, ale mám ráda staré věci, jako, než bych tady nebyla obklopená. A mám tady spoustu věcí, takhle, co mám po babičce a i po rodičích, jako jsem milovala třeba hlavně český porcelán, české sklo, což je nádhera úplně. Jednou jsem byla v těch sklárnách, tak jsem obdivovala tu práci, jak mi to vyfoukávají, no něco opravdu nádherného, že? Já třeba tady, jak tam se zmiňovala paní Dana z Blanska, nebo já ty nevím jak, no o tom čbánku, ten na to pivo, ten pivní čbánek, takový zelený, něco takového, tež tady mám. Nebo rodiče měli ještě před válkou, se 37, si měli takový to oválné zrcadlo. Tak já ho do dneska mám, že už je to přes 90, já nevím kolik roku, tak jsem si ho nechala tady předsíň tam na tu skříň naširovat a tak dále. Nebo různé takové skla, nebo tady jako taková váza. Ona, to ještě jak tady bylo veškerá Karolinka nebo Karlovice, nebo tak nějak jako byla ta sklárna. A nevím, odkud to rodiče, že se nevám na světě, to od někoho tam dostali, nebo já nevím, co taková velká váza, asi možná 40-50 cm vysoká, velká, těžká. Kvítka by se do toho nehodili dát, ale ona je tak jako na ozdobu, taková tam vyrýta, vyřezávaná, hnědobežová, je tam bača, ovečky, radhoš, tam kaple a tak dále. Takže to tady mám, na to se teda dívám jako a to. No a křišťál po rodičích a nebo karlovarský porcelán, to české sklo, vlastně to opravdu ten porcelán, spoustu věcí. A co jenom lituju, že jak babička moje zemřela v roce 64, tak ona měla takové věci, ke kterým já jsem tenkrát neměla vztah nebo tomu nerozuměla a dneska říkám, co by jí za to dala, kdybych to tady měla. Těžký hodiny takové s těma šiškama natahovacíma, nebo takové ty kořenky, víte, takový ten bílý porcelán velké, s takovou pokličkou na tom černé, že tam třeba sůl, mouka, krupice a tak, nebo ty malé. Já říkám, co by za to dala, nebo nádherné zrcadlo měla takové ze dřeva, oválné otáčecí. Já říkám, dneska bych byla ráda, kdybych to tady měla a mohla se na to dívat. Jakože tenkrát to nemělo cenu nějakou. Takže říkám, že tady na to jsem, na to sklo, porcelán a tady, nebo po babičce ještě, já nevím, 8, tak nějak, takové dva hrnečky, takovou divčí hlavu, takový, to je tež taková starožitnost. Nepoužívám to, ale prostě se na to dívám. Na čištění je to o tom práce a na mytí, to je pravda. Ale já se na to prostě dívám a líbí se mi to a tak dále. Připomíná mi to tady rodiče moje, babičku a tak a tady toto jako no. Takže to jsem tak chtěla říct, určitě jsem spoustu věcí zapomněla. A jako, vím, že jednou jsem tady měla nějakého starožitníka, ale ne, že by něco chtěla prodat, něco bočinu. No. A on se díval po jiný věc, má na to a říká, že já to od vás koupím, já to toho, no. Já to. A já říkám, ne, Bepa, pokud já budu žít, tak to tady budu mít a já se na to budu dívat, co bude potom s tím, to je jedno, ale ne. V žádném případě, kdyby se nevím, kolik, tak ne. No,
0: ano, to si člověk často až s postupem času uvědomuje. Když jsme byli mladší, tak pro nás ty obyčejné věci, které jsme měli doma od jak živa, vlastně neznamenaly tolik. A každý z nás se podle mě, paní Alenko, řekne, proč jsem se to nenechal, nebo proč jsem se nezeptal na příběh té věci, kde se vzala, jak dlouho je v naší rodině.
1: To
0: je ale tak na světě, od toho, co je svět světem, že potom litujeme.
1: Ano.
0: A vy tak. Teda, když to víte, jak dobré je třeba uchovávat ty příběhy jednotlivých věcí, tak sama poznačila jste to někde někam na nějaký list do kroniky, nebo vždy na tu věc, kterou jste si schovala? Popisujete si třeba fotografie, aby jednou vaši
1: jako fotografie, alba, to tady mám strašně spousta.
0: No a to jo, máte to popsané? Má každá fotografie?
1: To mám popsané. Ty alba, ty fotografie, ty alba, vlastně tenkrát, že se to lepilo takový těch růžků nebo nějak
0: ano,
1: takový.
0: Takové...
1: No, ano, přesně to se odlepovalo a tak dále. No, takže to tady mám a to popsané skutečně mám třeba ze školy nebo z dětství, tak to tam mám všechno podrobně napsané, to jo teda. To ano, no.
0: To vás schválím a možná, že jsme tím teď trošku dali brouka do hlavy ostatním, kdo to nemají, že by to mohli popsat, protože to je důležité. A co se tam všechno píšete? Jméno, rok a místo?
1: Tak třeba mám na mý školní, jako se ve škole ten gradický fotil a tak dále, takže tam mám třída, rok a tak dále, to tam mám napsané, nebo třeba z dovolené nějaké z dětství, nebo tak nějak, nebo rodiče. Tak to tam mám vždycky jako poznačené ten rok, no to tam je to vím, že to tam nemám, jako ale tak vždycky ten rok tam mám napsaný kdy, kde to je a tak jako, no, to mám, no.
0: Já jsem s tím začala právě tak... proto, že jsem u některých starších fotografií už nevěděla, kdo na nich je. A třeba mi zrovna někdo z té rodinné větve už nebyl schopen říct, kdo to je, protože třeba už ta paměť prostě nepracovala, takže je to důležité.
1: No, nebo ještě zeš, no, ano.
0: Alenko, děkuju, dívám se na čas, je čas se rozloučit, pustit si písničku od Petra Muka, doufám, že se vám bude líbit.
1: To určitě, no. Takže děkuju vám všechny ještě jednou zdravím a dobrou, hezkou noc. Děkuju, nashledanou.
0: Starý servis, rádio, šicí stroj nebo třeba obyčejný hrnec. Někde právě ty nejobyčejnější věci ukrývají nejkrásnější příběhy. Ty vaše dnes posloucháme v Noční lince.

0: Až do posledních tónů, Petr Muk, Tančíš sama. Moc hezky se to poslouchalo. A teď budeme opět poslouchat vás a vaše příběhy. Co jste si koupili za svou první výplatu a možná to máte dodnes? Co jste zdědili po svých předcích? To je otázka na koho, kdo volá, kdo přichází na návštěvu.
1: Dobrý den nebo večer, zdraví vás paní Jana. A dřív, já nevím, jak je to teďkon, ale byly třeba cechy kovářů, nebo zlatníků, nebo různých takovýchto řemesel. A ty měli mezi, nebo vzali mezi sebou toho dotyčního, co se to jako učil. A předávali, nebo učili ho znát, co v tom řemesle kovářským nebo lednickým nebo prostě jako
0: jakémkoliv,
1: nebylo dobrý nebo
0: kováři, sedláři, ano, byly to taková vlastně řemeslná společenství, by se dalo říct.
1: Ano, ano, ano. A předávali ty zkušenosti nebo takhle učili, jak ty ostatní, co k ním nastoupili, jak v tom být dobrý. Nebo předávali ty svoje zkušenosti, nebo tak. No, řekla. A to třeba ano. I v kuchařství. Když jste přišla do té rodiny, tak třeba, když ta máma byla rozumná, tak řekla ty nový, hele, my to takhle máme rádi, nebo já tě to naučím a prostě takhle, jako my to vaříme, no to, nebo takhle, my to děláme knedlíky, nebo takhle, nebo máčky, nebo tak, no. Předávalo se to prostě těm generacím.
0: Ano, Jani, to je krásná připomínka. A mluvíte o tom z nějakého důvodu, že třeba jste právě kovářské řemeslo měli ve své rodině, nebo jak vám to teď přišlo na mysl?
1: Mně je prostě už líbce, jak je, ano, moderní doba techniky a digitálu a tyhle ty a no už prostě je mi líto, že někdy ty no nejsou nebo zanikly nebo prostě není, no. Nebo takhle, museli by být ty starý lidi nebo já nevím, který by vám poradili, nebo řekli, nebo já nevím, no, takhle nějak.
0: A vy osobně máte doma nějakou památku po vašich předcích? Jaká je u vás doma věc, která nestárne?
1: No,
0: máte tak nějakou památku v kredenci, na půdě, nebo schovanou ve skříni?
1: Obrazy, co seku, nebo co, nebo keramika, ale musí se dávat pozor, aby se to nerozbilo.
0: Ano, a co je pro vás ta nejcennější věc? Kdyby vám někdo řekl, teď jsi s domovem to nejnutnější a musíš odejít, tak bylo by mezi těmi věcmi něco takového, co pro vás má obrovskou hodnotu?
1: No tak jako z manželové strany dělali věci ze dřeva nebo tak jako tak, ale především
0: třeba
1: to
0: nějaká
1: zdraví.
0: Fotografie starší.
1: Nebo přemýšlím.
0: No. Nic se neděje, Jani.
1: Nevím, to bych jako rychle honem, nevím, no, ale prostě některé ty staré věci mi líto, že už to zaniká, nebo že už to přestává být, nebo je to vzácností, tak.
0: Ano,
1: a je opravdu, museli by být opravdu starý fachvaně, který by vám řekli, co a jak.
0: Ano, dřív to přitom bylo součástí toho každodenního života. A
1: no,
0: té
1: já
0: práce,
1: když byla malá holka, tak jsme učili se jako vyšívat. Nebo jako vyšívali jsme ubrusy a dečky a tyhle ty věci. A to taky, no teď ne, že není, ale prostě už to tak nejako není, no.
0: Tak děkuju vám moc, připomněli jsme, že to byly dříve opravdu, nebo bylo to součástí toho života, kdy se to řemeslo a ty zkušenosti a ta určitá hrdost na tu dobře odvedenou práci předávaly z generace na generaci a dnes tady je to jinak, ale myslím si, že ještě se najdou řemeslníci, kteří umí tu svoji práci dělat dobře, jenom už je jich méně, ale na druhou stranu více o to vážíme a myslím, že těch dobrých řemeslníků by mohlo přibývat. Uvidíme. Mějte se krásně, Jani. Děkuji, že jste s námi
1: chvíli vysílala. Taky nashledanou. Ať se vám všem daří a mějte hlavně zdraví a ať vám to jde od ruky a ať se máte dobře mezi sebou a v rodinách.
0: Staré věci někdy uchovávají mnohem víc než jen svůj původní účel. Uchovávají kus našeho života. A právě jejich příběhy dnes patří posluchačům Noční linky Českého rozhlasu.

0: Když vezmete do ruky něco, co patřilo vaší mamince nebo babičce, někde se během okamžiku vrátí spousta vzpomínek. Právě takové předměty dnes otevírají své příběhy v Noční lince. Český rozhlas vítá další volající. Ano, právě teď. Srdečně zdravíme, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý den, tady je Marta Praha. Já jsem si vybavila poklady, které tady mám. Po mý pratetě, která se narodila roku 1866, tak tady mám její čeladinskou knížku, kde pokaží ten pobyt, který začal jako služka a končila jako výborná kuchařka, přišel až do roku 1922. To znamená, že pracovala 38 let a v tom roce 1922 šla do důchodu. Pak tady mám takový poklad vyuční list mýho dědečka, který byl zase Českomoravská Vysočina, který se vyučil v roce 1892. Pak tady máme zase ty jeho pobyty ve Vídni. Potom tady mám jeho konečnou práci v počátkách u Českomoravská Vysočina, kde pracoval u stavitele jako stavbyvedoucí a v roce 16 šel na vojnu. Takže tady pak mám ty jeho dopisy, které posílal své rodině a fotografie té rodiny. Stejně tak fotografie ze strany mého tatínka, tohle byla strana maminčina mého tatínka, kde zase mám fotky rok 1916 a můžu se porovnávat. Ta Českomoravská Vysočina byla vlastně domkář a dělala se tam tkalcovna, ty jejich rodiče tam tkali a bylo tam to malé hospodářství u tatínka, to zase bylo kousek od Rakovníka, tak tam bylo zase výroba, dědeček byl Švec a měl učeníky, 6 dětí, 2 se učili taky jako zase obuvníky a ty ostatní se dali na jiné řemeslo. No a když byla válka, mám vyuční list mýho tatínka a když byla válka a byla živnost, restaurace, tak zase tatínek se svým bratrem, který mě to měl jako povolání dělat, tak zase sehnali starý kabáty a šili z toho zase boty, kozačky a tak. Takže tyhle ty poklady tady mám a po té prateče i její kuchařku, takže to schovávám. A ze strany manžela taky zase fotky z ještě z doby Rakouska-Uherska. Jeho maminka byla rok 1901 a jejich pobyt a rodičů v Karlových Varech, to jsme zarámovali s vnukem, no a jejich fotografie. A pak jsem srovnávala ty fotografie toho roku 1916, který byly z té Vysočiny, pak zase z toho pod Krkonoší, to zase bylo Hořice pod Krkonoší a zase mých rodičů, kousek od Rakovníka vlastně a prarodičů. A je zajímavý srovnávat vlastně ten pohled, jak vypadali lidi, kteří se živili tou živností, jak vypadali ty lidi, kteří se živili tím kalcovstvím a tím vlastně zemědělstvím. A pak zase ten pohled z těch Hořic a z tam se okolí, kde zase ten její tatínek byl řídící učitel. A ta fotografie, která je z roku 1916, kdy tý mamince mýho manžela bylo 14,5 let, tak zase už všude poznámky, že navštěvovala, tak to bylo něco jako rodinná škola, navštěvovala ve snu, tak měla mladší sourozence dva. No a pak po tý mamince manželovi mám tu kuchařku, kterou psala vlastnoručně z toho roku, když jí bylo těch 14,5 let, to znamená 1916 skoro, tak když navštěvovala tu vesnu a psala si tu kuchařku. Prostě já tady schovávám všechny ty rodné listy těch předků mýho tatínka a všechny tyhle ty poklady a moc si toho vážím.
0: No, já se nedivím, jestli jsem teda se to snažila zapamatovat dobře, tak jste říkala, že máte čeladínskou knížku, výuční
1: ano,
0: list,
1: ano,
0: fotografie, roku, staré dopisy.
1: Ano, z roku 1866 se narodila a když do té práce šla, tak to bylo vlastně 1884 a tu mám celou. Dokud dělala do toho roku 1922.
0: Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy jsem takový poklad v ruce neměla a to jsou zázračné dokumenty, protože v nich je skutečný reálný kus života. To staré písmo vidět a dočíst se nějaké informace z těch starých dopisů, pohlednic.
1: A ten dědeček, který si Českomoravský Vysočiny se u počátek, tak jak byl stavby vodoucí, tak veškerý stavby, který dělal a řídil, ať to třeba byla škola, zase v Hradci, Jindřichově a tak, tak všecko, on je všude s tou budovou, kterou dělají v té budově, tak je s těma lidma vyfotografovaný. A tyhle ty fotografie posílal potom jako pohlednice, ještě z jeho vždycky nějakým, jako pohlednice, kde líčil, co je tam novýho a jak všechny pozdravuje. A když naši otvírali tu restauraci, tak to je navštívila maminka, mý maminky, tudíž má babička. A pak mám pohled z těch počátek, kde píše tomu manželovi, mýmu dědečkovi, jak to naši zorganizovali, jak to zařídili a jak se jí to tam líbí. Takže já mám pohled i o tý mý babičky, když píše svýmu manželovi, mýmu dědečkovi.
0: No paní Marto, a kdo byl u vás v rodině ten, který vás vlastně naučil uchovávat tyto poklady? Kdo vás učil tomu, jak důležité je?
1: To nikdo neučil, ale prostě nevím, jak je to možné, to ve mně muselo být, protože když naši pak zemysleli, a to byl rok 1964 maminka, tak opravdu jsme museli ten dům buď se tam nastěhovat nebo prodat. No a nastěhovat to nebylo možné, všude se sestrou jsme dělali jinde, takže já jsem si odvezla tyhle ty poklady a pak jenom 4 židle a 1 stůl, já se vám přiznám.
0: Teda, tak to smekám.
1: Moc si toho vážím.
0: No musí to úplně vonět, ty staré dokumenty.
1: Ano, je to nádherný. A teď to dávám dohromady podle těch rodných listů, který tady mám z těch všech stran a dávám to dohromady, abych to složila vlastně do roku, kde všude ještě z těch rodných listů vlastně můžu vypsat ty datumy toho narození. A pak vlastně tady mám i ty úmrtní listy těch lidí.
0: To je krásná práce, sice emotivní, ale velmi důležitá pro ty budoucí generace.
1: Je to velice emotivní, ale opravdu si říkám, smekám před našima rodičema i prarodičema i před tou pratetou, protože bylo vidět, že to toho roku nešla do té služby, že pomáhala v rodině mýho tatínka, tudíž a mýho dědečka, kde bylo 6 dětí, takže jim tam asi velice pomáhala.
0: Děkuji, že jste nám o tom vyprávěla, paní Marto. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, kam se budeme už za moment přepojovat s naším vysíláním.
1: A krásnou noc.
0: Dnešní noční linka nám připomněla, že hodnota věcí se často nedá měřit penězi. Staré hodiny, rodinný servis, fotografie, dopisy, výuční list nebo obyčejný cedník po babičce. Pro někoho možná jen starý předmět, pro jejich majitele, ale vzpomínky na ty, kteří to byli před námi, na jejich práci, životy, společné chvíle. A možná stojí za to někdy se doma porozhlédnout, otevřít starou zásuvku nebo krabici s fotografiemi a zeptat se, jaký příběh se za věcmi, které opatrujeme, vlastně skrývá, dokud je čas. Děkuju vám za vaše návštěvy tady u nás ve studiu po telefonní lince a těším se na příště. Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit opravdu. A tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosnívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, dědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem, proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Dál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se nám nepodíval přes brýle a řekl: co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě podíval a prohodil:
2: on si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl: buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl:
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne osmiletý prohlásil: maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu Polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radůze, Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nichž mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je... U kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla. No, dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla: z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Vývojně. Já chtěl být na vašem panem místě tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský, vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Pes, skála, pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít, na psací náčiní, na nůžky skřínka snad? Zkrácení. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak ty to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžtě, severák výjima chladný. Úctivě, pane, smím potřást vám pravicí, vy máte, co my zvem balkónek v ulici.
4: Venkovský. Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetlička, čmelou maličký.
2: Prakticky, domeček, řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal, bum! To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí se neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevězte, pane mladý, já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
7: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Mm-hmm. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo, to už já jako nevím. Oni neměli nábytek, ti herci neměli nábytek, já si pamatuju, a babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy nebo co měli, to bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju, ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak
8: to nebylo babička. Tak, že vy vítali herce s otevřenou náručí.
7: Kde pak? Babička jádrové mýdlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený, a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký Klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role. Tak.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Baš tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastnej.
2: A ten Pašava je šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, ale jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomůže.
5: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub dobráků, tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
2: Já vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako na mě říkal, vidíš, Tomáš, to ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď jsou závistivý.
4: Teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: Ne, jsme nehráli.
3: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A

0: v té kuchyni, tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se mne. A vždycky jenom načal,
1: nezlob si,
0: a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Neumann, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
2: No tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
0: kabátu, ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigartašce,
2: no jo, ale ještě cigareta,
3: jak se ještě zlobím.
0: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám, představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku. Já jsem si říkal, který uliční,
2: ten
0: večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
2: Víš, jak to bylo?
0: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
2: Víš, jak to
0: ráno
2: bylo,
0: jsem
2: to
0: se holil, bylo v tom, no.
2: To Pepíkrus volal k vám.
0: Hildě.
2: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
0: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
2: To je klub dobráků, tohleto.
4: Divadlo pro vaše uši.
2: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
3: Ano, a svoji roli, no.
0: Co jiné.
2: Ano. Děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
5: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
2: No to byly brepty nádherný.
0: Slavný brepty.
5: No Slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
0: Oni jsou Slavianofilové.
5: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
2: Slánofínové.
5: Slánofínové. To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
2: No to Roubal přeci, Inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co
0: všecky
2: kdo
0: brepty, co řek. Kdo
2: a jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní kusouky.
0: Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brep.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým. Takový ten... Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střelce. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a on říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiš jsem řekl, Maďinka je ve svém popikoji. Načež ona ne, aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Jež valí,
2: že? Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým na studování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A teď celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
0: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselhru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím.
6: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeníčka Valdová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu.
5: To jsme si těši, říkáme, ona exempore, jo.
0: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeníčko,
6: no,
0: že jo?
6: Ano, to pojenta je tahle ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Načeš ta Krombaurová zařvá, říká, tak to byl tvůj akčnus.
0: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
6: To bylo vážně, jsme měli jako zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslil takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní, dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňský, bílá moje raní. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
0: Na židli.
6: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co to dělá ženská, prosím, a co, viděla jsem v Carmen, ať si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
1: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco se hnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze. Stříbro a zlato. Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával. S Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého, tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Na

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Ben Gunna. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdou sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Oh, chtěj vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Ben Gunn. No to je přece Ben Gunn.
2: Ben Gunn nás volá k sobě.
3: Brižoši, zachraňte se.
4: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Ben Gunn.
5: Živý Ben Gunn. Přišel si pro tebe. Honzo Silvere.
1: Ben Gunne, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
1: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do 3. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Ben Gunn, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
4: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, 1.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesměj pověsit, mě ne.
6: 2. Nestřílet, já se vzdávám.
7: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výpuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho
5: pevně! Puste mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
5: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
6: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
5: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
5: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
5: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
5: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
5: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilfor, ten už dávno není v Marseille.
5: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
5: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
5: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
5: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
5: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
5: že jsem nespáchal žádný zločin.
6: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilfor.
0: Pan Wilfor. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.